Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným

prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojej, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

z kioský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaných

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejnej, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spláchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás

ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starejch se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme.

Nedvědova kyjovská hospoda a Leichtovo solo na lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

se po pouti, vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď kránu už jen kohouti a my 200 metrů

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí,

hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

na hospodským ubruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

zase někam odjít. Na Ubrse zůstala jen propálená.

opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné. Ale v současné době by to stálo za zvážení.

pojel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na plzeňskej pivobar a od těch dob už jsem ho neviděl.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalmanová jasno. V Žalmanových písní bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval, tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovou píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu, pravda, folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateauneuf du Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány. Tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpěvačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. I jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

Čím více pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme i přitvrdit, samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, nebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské bluzové

0: Tak to je všechno.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Víťa, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marien tedy na závěr dnešních folkových pohlazeň. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítěz Rohníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
1: To je ostruda.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
6: Dobrý den, ahoj.
5: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
6: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
5: A co se ti stalo?
6: No hned já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
5: Už ti ho dali.
6: Už ti ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buď je boudanujou na 113 let.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlesky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, podívej, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: vůbec? Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tu nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitaminů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: ti tam neláká?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikdy zůstat na přespání třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam. Tak
1: já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii. Kde
2: z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano. stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, jo, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji.
2: My taky.
3: Naschledanou.
2: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipcha.
2: Ano,
3: ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
2: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme.
3: Díky, nashledanou.
2: Kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se sestřenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
7: A ona... Dokonce si mysleli, že jejich babička je Heger.
8: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla ani vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
7: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
8: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím, ale já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv Tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svoji oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal, tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhají. Tchán s Tchýní stáli na zápraží.
7: Tchýní byla sounožka.
8: Tchán s Tchýní stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý Tchán, jo, takže věděl, to taky mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na Tchýni. Vzpomínáš na Tchýni v dobré?
9: Tak jako na různé Tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní Tchýni.
2: A bývá Tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
9: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
2: takže
9: spíš jako laskavé.
2: Takže ty se zakládají napravdě nebo ne?
9: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
2: Kde to tak vzniklo, že ty Tchýně chodinky takhle...
9: No možná některý jsou. Jako...
2: V té speciální kategorii vtipek, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvíná, o Tchýních.
9: Ano,
2: a je to takhle prostě s...
9: Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
2: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
9: Tak já mám naštěstí.
2: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
9: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
2: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
9: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
2: vrtaj, sloužili kopou, nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, nějaký, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
9: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
2: Co?
9: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
2: To já myslím, že je to krtčí samička.
9: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
2: poradí,
9: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takový nepříjemný útvar na obličeji.
2: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
9: Tak já bych zkusil pana Horníčka. Aha, a jeho setkání
2: Mirek
9: s Verichem
2: proti Mirkovi.
9: Ve Vídni.
2: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte se na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je tu druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si dobrý den.
2: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, pejskař.
1: A pro co hlasujete?
2: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
3: my vás
1: děkujeme moc.
3: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
3: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
3: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano. Dobrá, děkuju. Píšeme mu bod, my taky děkujeme, naslyšenou třeba u dalšího souboje a tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnici, jako pechoví rodiče, jako
9: moje rodiče.
8: Moji rodiče.
9: Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především v Třebíči naší rodné a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je
9: z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na no, samozřejmě.
8: Holda Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschläger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: tam byla znám. Taková, totiž hospoda Umlína. Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující, nebo někdo po něm řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělali z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: No, ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
9: Nedošínskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Není to pravda,
8: není
9: samozřejmě,
8: to pravda.
9: Že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou. Takže
8: lidi je jako takhle. Tak žerou,
9: rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to jako mě Peca říkali.
9: Mimochodem, tam teda ta Nedošínská. S tou Nedošínskou, teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se. Tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo? Víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí. A těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
3: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
3: tak jsem říkal, no co? Říkají, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
3: Nezapomenutelný.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
3: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
3: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě rizí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonolinkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
3: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
3: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
3: Kompromitující
1: otázka. To je určitě
3: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, krev. Myslíte, že modrá krev? Velký špatný.
10: No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
3: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
3: Miroslav
1: jako
3: Ecler,
1: hlas,
3: ano.
1: Jako
3: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
3: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
3: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
3: 30 let.
1: 30 let.
3: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je odstuda.
3: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
3: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řadě pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžou vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
3: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo chvíli... okamžitě. Ve stejný, v tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to bylo...
2: Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se musel nahlásit, ale jinak se musel být
2: pak se to řešilo
3: svěsitelný. Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví a je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B, a právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka a nebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Řím Ptáčka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasy pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Dukavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme, rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň ne nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to, či ono promluví, nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letušku. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když... Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, už jenom pár minut.
2: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká: nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká: všecko, úplně všecko. Říká: nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní humoriády i zítra boj o další knížky a další hosta, tu bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Město Karviná upravilo podmínky pravidla pro investory. Stát vyplatil dětem neplatičů od roku 2021 náhradní výživné ve výši 1 miliarda korun. Ostravská univerzita chystá další kurz pro středoškoláky, kteří chtějí studovat medicínu. Před námi je slunečný den s teplotami až 30 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Dobré ráno. Karviné platí nová pravidla pro investory, ať už jde o stavbu rodinných domů anebo podnikatelských areálů. Karvinští zastupitelé schválili úpravy, které se týkají například převodů vybudovaných cest a inženýrských sítí do majetku města. Jak nám potvrdil náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem, cílem je předejít situacím, kdy město nemůže převzít například nekvalitně postavenou komunikaci.
2: A následně neřešíme jako v poslední době problémy, že lidé měli slíbenou nějakou cestu od města, ona to nebyla pravda, takže chceme nastavit nějaké rovné pravidla s těmi investory, tak ať dopředu máme nějaké podmínky, za kterých ty cesty potom následně my přebíráme a staráme se o ně. Narazili jsme na to v minulosti, chceme tomu předejít, mají to i některé města, takže se tím inspirujeme.
0: Stát dosud vyplatil dětem neplatičů náhradní výživné ve výši 1 miliarda korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce. Zákon o náhradním výživném platí od roku 2021. Podle něj můžou děti po dobu 6 let měsíčně dostávat až 3 000 korun. Podmínka je, aby druhý rodič peníze vymáhal v exekuci anebo soudně. Po skončení podpory vymáhání přebírá úřad. Sněmovna teď projednává novelu, která navrhuje zpřísnění trestů za neplacení alimentů. Rodičům, kteří neplatí déle než 4 měsíce, by mohly hrozit až 2 roky vězení. Ostravská lékařská fakulta na podzim otevře další kurz o medicíně pro středoškoláky. Zájemci se mohou hlásit už teď. Bezplatný kurz potrvá několik týdnů a maturanti si mohou vyzkoušet, jaké to je být medikem. Čeká je řada přednášek a testů, dodává mluvčí fakulty Hana Hanke.
3: Praktická cvičení nabídnou například ukázky fyziologických vyšetření, nácvik základního

0: fyzikálního vyšetření nebo práci s ultrazvukem. Středoškoláci si také vyzkouší základy chirurgického šití nebo zhotovování zubních otisků.
1: Moravskoslezský kraj podpoří rozvoj turistiky. Na projekty má připraveno 21 milionů korun. Program je rozdělený na dva dotační tituly. Jeden je zaměřený na budování turistické infrastruktury a druhý na její obnovu. Uvedla to mluvčí kraje Nikola Birklenová. O dotaci mohou žádat firmy i podnikatelé. Získat mohou až 55% nákladů. Výše dotace je 50 tisíc korun až 2 miliony korun podle typu projektu.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách 20 až 24 stupňů a povane slabý, proměnlivý anebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na sledovaných krajských silnicích je plynulý a bez hlášených dopravních nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny na číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: To nejaktuálnější, co se děje na území Moravskoslezského regionu, zabalené do pestrého hudebního koktejlu, tak to je vysílání Českého rozhlasu Ostrava. To dnešní ranní s datem 24. června právě začíná. Až do deváté s vámi budou Lenka Blažová a Petr Souku. Přejeme příjemný den.

0: Teď je 5:11, posloucháte Český rozhlas Ostrava a ten se ve svém ranním vysílání zaměří také na sport, konkrétně tedy na karvinský fotbal. Fotbalisté Karviné začali v úterý odpoledne s přípravou na novou sezonu. V jaké soutěži to bude, to ale zatím netuší. Po vyřazení z první ligy kvůli korupční kauze v minulém týdnu se Karviná proti verdiktu odvolala a tak byla v pondělí zařazená při losu mezi týmy první ligy. Přípravu začal slezský klub pod novým trenérem Romanem Westem a na tréninku byl i náš reportér. Více od něj uslyšíte krátce před 17:30. Teď si pojďme připomenout historii, která se nějakým způsobem týká dnešního data 24. června.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: počasí.
1: Přátelé, před námi je další hezký letní den s pořádně vysokými teplotami. Nejprve ale aktuálně pohled do regionu, podíváme se, jak to teď vypadá. Začneme v Beskydech na Lysehoře. V tuto chvíli jasno slunečno, teplota 12 stupňů Celsia. Jdeme teď trochu níže, konkrétně na Opavsko do Chuchelné. Teď je tam hezky a slunečno, teploměr ukazuje 14 stupňů Celsia. Prognoza na celý den říká velmi stručně, bude krásně. Nejvyšší teploty až 30 stupňů, na horách naměříte do 24, bez srážek.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Olga Lounová, 5:23. Fotbalisty Karviné vede od úterý nový trenér. Úspěšného Marka Jarolíma, který odešel do druhé polské ligy, nahradil Roman West. Po korupční kauze, ve které byla Karviná potrestána přeřazením do druhé ligy, ale není jasné, v jaké soutěži West klub vlastně povede. Karviná se totiž proti rozhodnutí odvolala a tak byla v pondělí zařazená do prvoligového osudí při losu soutěže. To ale ještě nic neznamená. Na prvním karvinském tréninku byl i reportér David Procházka.
1: Karvinou po korupční aféře opustil nejen trenér, ale spousta hráčů, a tak se na vedlejším tréninkovém hřišti MFK Karviná sešlo mužstvo, které nezná tu nejbližší budoucnost.
2: Pro ně to je psychicky těžké a proto chceme koncipovat ten tréninkový proces tak, že mají místo dvoufázových tréninků jeden trénink, ať do toho dají energii. Chceme, aby se tady hrály i nějaké soutěže o něco, ať to má atmosféru, ať to má emoce, ať se na ten trénink jakoby těší, jo, a ať ještě na ně nenaložíme víc ze strany kondice, když už ta psychika dostává jakoby záhul.
1: Říká nový trenér Karviné Roman West. Nejzkušenější hráč týmu obránce Jiří Fleischmann, který na podzim oslaví 42. narozeniny, ví, že situace Karviné je nejistá.
3: Neví se, co bude, to se doopravdy neví, ale my se to snažíme nějak nevnímat. Všichni máme, nebo většina z nás má normálně platnou smlouvu, takže jsme to brali tak, že se normálně vracíme. Všichni doufáme, že v té první lize zůstaneme a jdeme se prát a jdeme se na to připravit.
1: Fleischmann zůstane v Karviné, ať se bude hrát první nebo druhá liga.
3: Už jsme nějak dohodnutí, jsme ve finální fázi, ale určitě sedneme a pevně doufám, že ty detaily doladíme a do konce týdne by se měl podepsat.
1: Příprava Karviné začala o týden později, protože tou dobou byla bez trenéra, ale nový kouč Roman West nad nabídkou neváhal.
4: Já jsem jim přijal proto, protože je to pro mě obrovská šance a výzva trénovat první ligu a vrátit se do známého prostředí, kde jsem trénoval u mládeže a kde jsme u dorostu vlastně udělali dosud historicky třetí místo a vychovali nebo spolu vychovali hráče i do ligy, jako je Ondra Linger nebo Pastornický, Cupa, po případě Vojta Smrš.
1: Naznačuje West, že se vrací do známého prostředí, je připravený s Karvinou bojovat, ať bude s bodovým odečtem v nejvyšší soutěži nebo ve druhé lize.
4: Kdybych chtěl klidnou práci, tak určitě vezmu sportovního ředitele mládeže v Baníku Ostrava. Když ta nabídka přišla z čistého nebe, tak nebylo co řešit a v minutě jsem se rozhodl, že to chci vzít za jakýkoliv podmínek a je mi celkem jedno, co bude. Já se budu snažit každý den, každý týden, každý ten zápas využít k tomu, aby se ty hráči posunovali, aby jsme prostě v té lize byli dobří, aby jsme sbírali body a co potom bude, tak to bude.
1: Doplňuje nový trenér MFK Karviná Roman West z městského fotbalového stadionu v Karviné David Procházka. Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Krátký zpravodajský souhrn pro vás má Lenka Blažejová.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostravské letiště v Mošnově na Novojičínsku za loňský rok výrazně zvýšilo svůj zisk. Společnost vydělala téměř 54 miliony korun. Stoupl i počet odbavených cestujících. Letiště v loni překonalo svůj rekord. Bezplatné kurzy sebeobrany pro veřejnost připravila na letní prázdniny městská policie Ostrava. Zkušení lektoři naučí zájemce bez ohledu na věk a fyzickou zdatnost, jak se bránit v reálných situacích. Seminářů bude dohromady 6 a přesné termíny a další informace najdete na webu městské policie Ostrava. Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Opozice návrh kritizuje. Maximální cena nafty dnes klesla, benzín mírně podražil. Podle ministerstva financí teď za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů a za benzín nejvíce 40 korun a 55 haléřů za litr. Vláda plánuje ceny paliv regulovat zatím do konce června. Na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliet Binošetová. Festival začne 3. července. Počasí dnes bude jasné nebo polojasné, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách 20 až 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Za tunelem Klimkovice na dálnici D1 ve směru na Ostravu stojí odstavené porouchané vozidlo. Dejte na to pozor na kilometru 352.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Kam nás naše vysílání zavede po 9. v rámci magazínu Křížem krajem, to vám a prozradím po písních Ilony Čákové a také Vladimíra Myšíka. Mějte pěkné ráno.

Zpíval nám Vladimír Mišík, máme 5 hodin 39 minut a právě v tomto čase všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava nabídnu pozvánku k poslechu našeho dopoledního toulavého magazínu Křížem krajem. Slunce a teploty okolo 30, takové pěkné počasí samozřejmě láká k vodě. A kdo se vypraví například na přírodní koupaliště v Hlučíně, tak tam na něj čeká i řada novinek. Jak to tam aktuálně vypadá, to nám právě dnes mezi 9 a 10 hodinou dopolední prozradí naše redaktorka Iva Havlíčková, tak nezapomeňte poslouchat. Už za 3 minuty pro vás budeme mít také telefonát s ostravskými meteorology, abychom se dozvěděli, jaké počasí nás čeká nejen dnes, ale i zítra. Tak buďte s námi.

0: počasí.
1: Zaměříme se na aktuální počasí. Naším hostem ve vysílání teď bude meteorolog Petr Drobek. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme zhodnotit nejprve aktuální stav.
2: Tak v našem kraji je aktuálně jasno, teploty klesly na nějakých 14 až 9 stupňů a chladně je na Rýmařovsku, Bruntálsku, tam jsou teploty v údolích i kolem 5 stupňů. A naopak na horách, na Lysehoře, na Pradědově kolem 11-12 stupňů teďkom aktuálně. No a vítr fouká slabý, proměnlivý nebo je bez větří.
1: Jaké počasí dnes ve středu 24. června přijde do Moravskoslezského regionu?
2: Tak čekáme slunečný den, bude o něco tepleji než včera, při jasné a odpoledne přechodně polojasné obloze vystoupí teploty na 26 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23 a povane slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr s rychlostí jen do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí tedy máme čekat v tom dalším období?
2: V noci bude podobně jako dneska, bude jasno a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, chladněji zase může být v údolích, tam i kolem 8 stupňů a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zítra nás čeká také slunečný den a teploty budou ještě o něco vyšší než dneska, takže bude jasno, přechodně v průběhu dne, hlavně odpoledne, může být i polojasno a teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů, na horách na 22 až 26 a povane jenom slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Zprávy o počasí nabídl posluchačům Českého rozhlasu Ostrava Petr Drobek. Myslím, že si na počasí rozhodně stěžovat nemůžeme. Mějte pěkný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Samozřejmostí v našem odpoledním vysílání po 13. hodině je pořad Alex a host. Pokud ho posloucháte, asi budete zvědaví na to, kdo se právě dnes objeví u mikrofonu.
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 6 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Věznice v Ostravě Heřmanicích má novou kapli. Menšinový vlastník Tatry se obává o svůj podíl ve společnosti. Dnes bude slunečno s teplotami do 30 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za mimořádně nešťastný krok.
2: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Věznice v Ostravě Heřmanicích má novou kapli pro odsouzené i zaměstnance, vznikla v bývalé učebně. Kromě oltářního stolu a kříže je dominantou symbol natažené ruky, které se dá přidržet. Věznice se inspirovala v Norsku, říká ředitel ostravské věznice Pavel Horák.
3: Chtěl jsem v podstatě něco podobného, takové to, že člověk, když vstoupí do prostoru kaple, tak nevidí okolní svět. Je tam takový prostředek, který zabraňuje tomu přímému výhledu z okna. Inspirovali jsme se i barvami na podlaze. Ta hra s těmi světly tady samozřejmě také mohla nastat. Cítíme se tady dobře.
1: Valná hromada společnosti Tatra Trucks schválila několika miliardový úvěr od firmy Itara SPV, kterou ovládá majoritní majitel Tatry Michal Strnad, informoval mluvčí většinového akcionáře Tatry CSG Andrej Čírtek. S přijetím úvěru nesouhlasí skupina Promet Group, která je menšinovým vlastníkem Tatry. Obává se, že tento postup může ze Strnada učinit jediného významného věřitele Tatry a

0: k převzetí celé firmy. Část Evropy, včetně Česka, dál sužuje horko. Víkend má v Česku přinést teploty až 37 stupňů. Ve Francii je vlna veder ještě silnější. Tamní meteorologická služba rozšířila nejvyšší stupeň varování před horkem. Teploty mají dnes znovu překročit hranici 40 stupňů ve stínu.
1: Nejtepleji má být podle meteorologů na jihozápadě Francie. Ve městech jako Bordeaux nebo La Rochelle očekávají až 42 stupňů. V Paříži bude 40. Noční teploty se pohybují kolem 30. Už včera Francie zaregistrovala nejteplejší den za posledních 79 let. Vláda posílila zdravotnický systém, aby zabránila podobným scénářům jako v roce 2003, kdy při vlně veder zemřelo skoro 15 000 lidí. Ministr školství Edouard Geffre potvrdil uzavření 1800 škol kvůli horku. Dalších 8 tisících upravilo rozvrh. V Paříži zkrátili otevírací dobu muzea Louvre. Už včera k podobnému opatření přistoupila i Eiffelova věž. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Počasí. Dnes bude v našem kraji jasno až polojasno, teploty 26 až 30 stupňů, na horách do 24, Japované slabý proměnlivý a nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Odrách na Novojičínsku v ulici 1. máje se pracuje. Omezení v provozu tam bude platit do neděle 28. června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Než nabídnu další píseň od Reddy Kirken, připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. My v tuto chvíli také pogratulujeme těm, kteří daný den mají svůj svátek a v kalendáři právě dnes figuruje jméno u nás velmi oblíbené, a sice Jan. Toto jméno má hebrejský původ a dá se vyložit jako Hospodin je milostivý. Všem Jendům a Jeníkům tedy přejeme jen a jen to nejlepší, ať si ten dnešní svátek užijí, a teď už písnička pro ně.

0: Vedení Horního Benešova si uvědomuje, že cesta nás všech jednou skončí. I proto město postavilo moderní smuteční síň a dnes nám pořádá den otevřených dveří. My se do nových prostor podíváme prostřednictvím reportáže, a to za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Židli držíme za nohy před hrudníkem. S nádechem pokrčíme kolena, přitáhneme na hrudník. S výdechem vytlačíme nad hlavu a zároveň propneme kolena. Opět s nádechem přitáhneme na hruď a pokrčíme kolena. Cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Bude krásně a opět horko, nejdříve ale jak to aktuálně v našem moravskoslezském regionu v tuto chvíli vypadá. Ve Frýdku Místku jasno a slunečno, teploměr ukazuje 14 stupňů Celsia, v Krnově situace stejná, teplota ale nižší, a to o 3 stupně. Prognóza na středu hovoří o tom, že den bude krásný, většinou jasný a slunečný, bez deště, s teplotami až okolo 30 stupňů Celsia. Na horách naměříte do 24. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
2: Ve čtvrtek dopoledne bude v naší rozhlasové lékárně řeč o plísňovém onemocnění kůže, odborně o kožní mykóze. K mikrofonu jsem pozvala Martina Olšara, lékaře kožního oddělení nemocnice Agel Nový Jičín. Ptát se ho budu mimo jiné na to, co toto onemocnění způsobuje, proč bývá tak vytrvalé a jestli mu lze efektivně předcházet. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Slza a Český rozhlas Ostrava, 6 hodin 20 minut. Město Horní Benešov má nové místo, kde se lidé můžou rozloučit se svými bližními. Město totiž dokončilo stavbu moderní smuteční síně. Jde o jednu z největších investic za posledních 8 let. Prostory mají třeba klimatizaci i kvalitní ozvučení a dnes tam radnice pořádá prezentaci pro veřejnost.
1: Doufám, že nikdo z rodiny brzo neodejde, tam nemusím chodit.
2: Alenu jsem zastavil na Hornobenešovském náměstí. Na den otevřených dveří se určitě nechystá, ale uznává, že stará smuteční síň byla ve špatném stavu.
1: No takové už zastaralé, malé, špatné ozvučení, už byla třeba rekonstrukce nějaká.
2: S nezávislým starostou Horního Benešova Pavlem Koenigem jsme se vydali ke hřbitovu. Já to tady skoro už nepoznávám.
3: Tak teď stojíme na parkovišti, kde ještě před 2 lety stala stará smuteční síň. Tam už byly statické problémy, ta síň praskala, my už jsme ji dlouhodobě neopravovali, protože jsme viděli, že tu novou smutečku postavit chceme. Nedostačovala kapacita, nebyla tam klimatizace, nebyla tam ta moderní audiotechnika, která je teďka běžná, takže to byly ty hlavní věci, proč jsme to řešili.
4: Pro to technickou místnost mám tady.
2: Starosta otevřel zadní chod a procházíme přes technickou místnost, která slouží vlastně jako režie celého pohřbu.
3: Máme to vymyšlené tak, samozřejmě těch věcí je velká spousta, ale aby posledních 15 vteřin písničky teda dohrává jako poslední, se ty dveře začaly zavírat. A jakmile písnička skončí, dveře se dovřou, ve smuteční síni se více rozsvítí, otevřou se venkovní žaluzie, takže vlastně je tady potom více světla a tím ten obřad vlastně končí.
2: Interiér kombinuje dřevo, sklo a dlažbu. Takový zajímavý detail je, že přímo nad místem, kde je umístěná rakev, je vlastně velký světlík, takže sluneční světlo dopadá přímo na rakev.
4: To je ten hlavní vstup teďka. Občané vlastně přicházejí tady odsud.
2: Součástí nové smuteční síně je taky atrium. Uprostřed je kruh se zelení, jsou tady lavičky, ale je tady i taková malá kašna.
3: Tak ta myšlenka je taková, že v dnešní době se vlastně ty rodiny a ti lidé potkávají hlavně na pohřbech nebo svatbách. Opravdu tady je takové pěkné místo, nejste ještě přímo v té smuteční síni, ale můžete se i potkat.
2: Kromě nové smuteční síně ale město postavilo hned vedle taky nové kolumbárium. K dispozici je tam 60 schránek. Z Horního Benešova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Poslouchali jsme skupinu ABBA, teď už ale je u mikrofonu Lenka Blažová. Znamená to jediné, uslyšíte krátký zpravodajský souhrn.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V základní škole Milady Horákové v Kopřivnici na Novojičínsku začíná rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a hlavního vstupu. Žáci už včera dostali vysvědčení a začaly jim prázdniny. Náklady na rekonstrukci a pořízení nového vybavení kuchyně přesáhnou 50 milionů. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna možná dnes nedostane. Závěrečné kolo by pak pokračovalo v pátek. Nová smuteční síň v Horním Benešově dnes bude poprvé přístupná široké veřejnosti. Město tam pořádá den otevřených dveří. Nové prostory mají například klimatizaci i moderní audiotechniku. V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Grosses Wiesbachhorn. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho kamarád se stoupil v pořádku a po sestupu z hory zavolal záchranáře. Pátrací akci komplikovalo krupobytí. Tělo nakonec vyzvedl vrtulník. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil v 58. ročníku, osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí byl Tomáš Hertl z týmu Vegas. Počasí v regionu na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude slunečné, teploty příjemné od 26 do 30 stupňů, na horách kolem 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Varování z Opavy v ulici Vančurova, pokračují stavební práce, je tam pouze kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Uzavírka platí do 1. července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jakého hosta přivítáme v dnešním dopoledním programu Českého rozhlasu Ostrava? Tak to je otázka, na kterou dám odpověď až za pár minut po písních Heleny Vondráčkové a Michala Tučného.

0: Tři minuty jsme dnes a po ránu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pobyli i s Michalem Tučným. Už za chvíli se budeme věnovat informacím o počasí, budeme telefonovat ostravským meteorologům, ale také bych vás rád pozval k poslechu vysílání po 11. hodině, kdy vám nabídneme pravidelný středeční pořad host Českého rozhlasu Ostrava. Dnes přivítáme v našem studiu kapelu Mořední. V jejím čele stojí zpěvák Marcin Hampel, kterého spolu s kytaristou Markem Sloninou vyspovídá Kateřina Huberová. Tak buďte u toho.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: V tuto chvíli zdravím meteorologa Petra Drobka a hned se ptám, jakého počasí se dnes dočkáme.
2: Tak čekáme slunečný den, bude o něco tepleji než včera, při jasné a odpoledne přechodně polojasné obloze vystoupí teploty na 26 až 30 stupňů, na horách na 19 až 23 a povane slabý proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr s rychlostí jen do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí tedy máme čekat v tom dalším období?
2: V noci bude podobně jako dneska, bude jasno a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, chladněji zase může být v údolí, tam i kolem 8 stupňů a povane jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zítra nás čeká také slunečný den a teploty budou ještě o něco vyšší než dneska, takže bude jasno, přechodně v průběhu dne, hlavně odpoledne, může být i polojasno a teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů, na horách na 22 až 26 a povane jenom slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Zprávy o počasí nabídl posluchačům Českého rozhlasu Ostrava Petr Drobek. Myslím, že si na počasí rozhodně stěžovat nemůžeme. Mějte pěkný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Muzikálový hit Jesus v podání Oty Baláže a Báry Basikové. Teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je 6 hodin a 50 minut. Máme pro vás pár tipů, jak vyplnit případný volný čas. Nejdříve pozvání do Vrbna pod Pradědem, a sice na setkání milovníků knížek. Veřejné předčítání na téma Léto začíná v 18 hodin v Park Hotelu. Atmosféru zpříjemní také koncert skupiny Náhoda. Dny Henové opery v Ostravě dnes nabídnou představení v Komenského sadech. Začíná v 21 hodin, jmenuje se Bílá smrt a v podtitulu čteme Jak naučit stromy střílet. Léto v opavských arkádách začíná swingovou tančírnou, a to dnes od 6:30 večer. A ještě jeden tip, který je určen milovníkům výtvarného umění. Vojtěch Hinajs, malíř, který obdivoval hebkost ženských těl. To je název dnešní přednášky v Ostravské galerii výtvarného umění. Začíná se o 16:30 odpoledne.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Zástupci veřejnoprávních médií se dnes odpoledne setkají s prezidentem Pavlem. Moravskoslezský kraj podpoří turistickou infrastrukturu více než 20 miliony korun. Přesně před 5 lety zasáhlo Jižní Moravu ničivé tornádo. Dnes bude slunečno, teploty do 30 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijedou prezidentka EBU Kanciová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
2: Kde minulý týden prezident řekl, že rozumí obavám a nejistotě, která pramení z plánu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Moravskoslezský kraj dá na zlepšení turistické infrastruktury 21 milionů korun. Spouští dva turistické programy. Jeden je zaměřený na budování nového zázemí pro turisty a druhý na obnovu infrastruktury. Upřesní to mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
4: Podporu mohou získat například projekty modernizace turistických informačních center, zázemí u atraktivit, infrastruktury u vodních ploch, bezbariérových řešení, nových prohlídkových tras, pump tracků, single trailů nebo revitalizace veřejných prostranství u turistických cílů.
2: Přesně před 5 lety 24. června 2021 zasáhlo Jižní Moravu ničivé tornádo. Většina škod je dnes už opravená, v některých obcích ale stále zbývá dokončit poslední projekty obnovy.
5: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
6: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny strhlo tornádo. Jako poslední zbývá v městě se opravit náměstí. Podobně zbývá v nedalekém Hodoníně opravit sportovní areál a dětské městečko a sázejí stromy, upřesňuje starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
7: Máme základní školu, kde budujeme nový park, kousek za námi je les, který byl hodně podničen a tam vlastně chceme lesopark.
6: Obnova zeleně je jedním z dlouhodobých projektů po tornádu. Nové stromy mají krajině pomoci lépe odolávat extrémnímu počasí. Aneška Hlávková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Karviné poprvé trénovali před novou sezónou, zatím byli vylosováni do první ligy, ale po předchozím vyloučení kvůli korupční aféře se po karvinském odvolání čeká na verdikt příslušné komise. Takže se zatím neví, jestli se Karviná připravuje na první nebo druhou ligu. Složitou situaci pro hráče nový trenér Roman West chápe.
8: Pro ně to je psychicky těžké a proto chceme koncipovat ten tréninkový proces tak, že mají místo dvoufázových tréninků jeden trénink, ať do toho dají energii,

0: chceme, aby se tady hrály i nějaké soutěže o něco, ať to má atmosféru, ať to má emoce, ať se na ten trénink jakoby těší, jo, a ať ještě na ně nenaložíme víc ze strany kondice, když už ta psychika dostává jakoby záhul.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách 20 až 24 stupňů a pované slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: A mimo jiné se připravte na kolony na silnici 1/57 přes vrchy na Novojičínsku. Je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Práce skončí 20. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kdo poslouchá Český rozhlas Ostrava v této denní době pravidelně, tak ví, že po 7. hodině nabízí dobré rady a nápady Artur Kubica. Dnešní téma rubriky Dvakrát měř a jednou řeš je, jak správně používat anebo naopak nepoužívat herbicidy na našich zahrádkách. Kdo je zvědavý, posečká ještě pár minut, třeba se skupinou No Name. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. O dnešní dobré ráno se starají Lenka Blažiová a Petr Soukup. Hezký den.

0: Jste naladěni na frekvencích Českého rozhlasu. Ostrava je 7 hodin a 11 minut. Velmi neobvyklou místnost má věznice v Ostravě Heřmanicích. Z někdejší učebny se stala kaple naděje podle vzoru ze skandinávských zemí. A právě to je místo, kam se podíváme už za pár minut, krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Uvažovali jste někdy o riziku pro vaši zahradu, pokud použijete herbicidy nesprávně? Dokáže to zahubit rostliny, které máte určitě rádi. Takže než se rozhodnete pro chemické přípravky proti plevelu, zvažte i jiné možnosti. Navíc, když už použijete herbicidy, zabraňte zvířatům a dětem vstupovat na ta místa po dobu, kterou doporučuje výrobce. Zabraňte tomu, aby herbicidy přišly do styku s vodními zdroji. Postřik udělejte ráno nebo večer, když je chladno a hlavně, když nefouká vítr. Je zbytečné něco postříkat, když je před deštěm. Jednotlivé herbicidy nemíchejte dohromady, pokud to nedoporučuje výrobce. Trysku postřikovače nastavte na střední, intenzivnější postřik a rozprašovač držte nízko, abyste omezili rozprášení chemikálií do ovzduší. Jako ochranný štít můžete použít čtverec lepenky s hranou o délce alespoň 60 cm a po skončení této nebezpečné práce, při které musí být brýle a rukavice, si omýjte ruce i obličej, a teď to hlavní, připravte si jenom tolik směsi, kterou použijete. Lépe méně než více. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Mám pro vás dobré zprávy, tedy v tom případě, že máte rádi hezké a hlavně teplé počasí. Jak to aktuálně v regionu vypadá? Všude svítí slunce a je jasno. Na Jablunkovsku v Horní Lomné teplota 15 stupňů Celsia. V Bohumíně v tuto chvíli naměříte ještě o 2 stupně více. Co od dnešku říkají meteorologové? Jednoduše bude krásný a slunečný den a také pořádně horký. Ty maximální teploty budou atakovat 30, pokud vyrazíte na hory, tak na hřebenech počítejte s teplotou okolo 24 stupňů, v Poukarpách bude slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Tak si užijte den.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Velký oltářní stůl, dřevěný kříž a symbol pomocné ruky, které se dá přidržet. Tak vypadá nově otevřená kaple ve věznici v Ostravě Heřmanicích. Je podobná modlitebnám v severských zemích a bude sloužit nejen odsouzeným, ale také pracovníkům věznice.
1: Jeden po druhém zapalují symbolické svíčky, už se tady četly první modlitby. Do nové kaple přišli i vězni.
2: Líbí se vám to tady?
3: Ano, moc se mi to líbí tady.
2: A vám?
4: Líbí se, je to dobré.
2: Budete sem chodit?
4: Budem chodit.
5: Tady to byla terapeutická místnost, která byla taková běžná, užívaná místnost s odsouzenými, průměrná vězeňská místnost.
1: Popisuje totální proměnu staré učebny ředitel heřmanické věznice Pavel Horák. Není možné přehlédnout velkou ruku, která jakoby zachraňovala tonoucího. Průhlednou částí stěny sem dopadá denní světlo, ale dál už je intimnější šero a symbolů kříže je tady víc, včetně stropu. Inspirace je z Norska.
5: Viděl jsem jejich kapli a chtěl jsem v podstatě něco podobného přenést do Čech a to se podařilo.
2: Je tady i pomocná ruka?
5: Ano, je tady pomocná ruka, jak bylo řečeno, je to ta ruka naděje, ruka pomoci a tu ruku vytvořili odsouzení pod vedením zaměstnanců věznice.
6: A prosíme za všechny kaplany, za všechny dobrovolníky, kteří sem budou přicházet. Amen.
7: Amen.
1: V Česku je přes 30 věznic a téměř každá má svou kapli, včetně této nové v Ostravě. Už to nejsou jenom symbolická provizorní místa, vzpomíná na začátky duchovní služby za mřížemi hlavní vězeňský kaplan Pavel Zvolánek.
8: Já pamatuji tu duchovní službu už v 90. letech, tak se na nás duchovní dívali trošinku přes prsty. Ale dneska ta doba se opravdu změnila a kaplani, dobrovolníci jsou součástí vězeňské služby a pohled vězeňské služby se také změnil na tu duchovní službu jako takovou.
1: Vězeňská kaple v Ostravě dostala jednoslovné pojmenování Naděje. Přispěli na ní i církve a drobní dárci ve veřejné sbírce. Z Ostravy Heřmanic, Martin Knitl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT 2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to uslyšíte od Lenky Blažové už za okamžik.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Proti stavbě nové tramvajové trati jsou obyvatelé ze severu Ostravy připraveni se bránit soudní cestou. Dopravní podnik chce 3-kilometrovou trať vybudovat do 3 let. Obyvatelé Poruby, Pustkovce a Plesné už podali bezmála 3,5 tisíce připomínek do řízení o vlivu stavby na životní prostředí. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli se bude přednostně věnovat kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Ten ji včera podal kvůli sporu s vládou o účast na summitu NATO. Vláda rozhodla, že prezident nebude součástí české delegace. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové zatím nejde potvrdit, jestli soud rozhodne před červencovým summitem. Vnímá ale naléhavost celé situace. Teploty mají v následujících dnech dál růst. O víkendu může být podle meteorologů až 39 stupňů. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim. Zdravotní problémy ale může způsobit i nadměrné pití vody. V horkém počasí by lidé měli vypít zhruba 3 až 3,5 litru vody za den. U dětí jsou to 2 litry. K jeskyni na Špičáku na Jesenicku směřuje z nedaleké obce Písečná nová naučná stezka. Věnovaná je době ledové. 6-kilometrová trasa vede přes údolí, skály, morénové valy a prameniště. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Češi vedou tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou. Dnes se utkají s Amerikou od 17.30. A počasí v regionu bude slunečné s teplotami do 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě aktuálně platí jednosměrná uzavírka v části Výstavní ulice ve Vítkovicích. Omezení ukřižovatky s ulicí Ševčenkova platí do poloviny července.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Karel Gott, ale teď v 7 hodin a 39 minut se Český rozhlas Ostrava zaměří na sport. Fotbalisty Karviné vede od úterý nový trenér, úspěšného Marka Jarolíma, který odešel do druhé polské ligy, nahradil Roman West. Po korupční kauze, ve které byla Karviná potrestána přeřazením do druhé ligy, ale není jisté, v jaké soutěži West klub vlastně povede. Karviná se totiž proti rozhodnutí odvolala a byla tak v pondělí zařazená do prvoligového osudí při losu soutěže. Tohle ještě nic neznamená. Na prvním karvinském tréninku byl i reportér David Procházka.
1: Karvinou po korupční aféře opustil nejen trenér, ale spousta hráčů, a tak se na vedlejším tréninkovém hřišti MFK Karviná sešlo mužstvo, které nezná tu nejbližší budoucnost.
2: Pro ně to je psychicky těžké a proto chceme koncipovat ten tréninkový proces tak, že mají místo dvoufázových tréninků jeden trénink, ať do toho dají energii. Chceme, aby se tady hrály i nějaké soutěže o něco, ať to má atmosféru a to má emoce, ať se na ten trénink jakoby těší, jo, a ať ještě na ně nenaložíme víc ze strany kondice, když už ta psychika dostává jakoby záhul.
1: Říká nový trenér Karviné Roman West. Nejzkušenější hráč týmu obránce Jiří Fleischmann, který na podzim oslaví 42. narozeniny, ví, že situace Karviné je nejistá.
3: Neví se, co bude, to se opravdu neví, ale my se to snažíme nějak nevnímat. Všichni máme, nebo většina z nás má normálně platnou smlouvu, takže jsme to brali tak, že se normálně vracíme, všichni doufáme, že v té první lize zůstaneme a jdeme se prát a jdeme se na to připravit.
1: Fleischmann zůstane v Karviné, ať se bude hrát první nebo druhá liga.
3: Už jsme nějak dohodnutí, jsme ve finální fázi, ale určitě sedneme a pevně doufám, že ty detaily doladíme a do konce týdne by se měl podepsat.
1: Příprava Karviné začala o týden později, protože tou dobou byla bez trenéra, ale nový kouč Roman West nad nabídkou neváhal.
4: Já jsem přijal proto, protože je to pro mě obrovská šance a výzva trénovat první ligu a vrátit se do známého prostředí, kde jsem trénoval u mládeže a kde jsme u dorostu vlastně udělali dosud historicky třetí místo a vychovali nebo spolu vychovali hráče i do ligy, jako je Ondra Linger nebo Pastornický, Cupa, po případě Vojta Smrš.
1: Naznačuje West, že se vrací do známého prostředí, je připravený s Karvinou bojovat, ať bude s bodovým odečtem v nejvyšší soutěži nebo ve druhé lize.
4: Kdybych chtěl klidnou práci, tak určitě vezmu sportovního ředitele mládeže v Baníku Ostrava. Když ta nabídka přišla z čistého nebe, tak nebylo co řešit a v minutě jsem se rozhodl, že to chci vzít za jakýkoliv podmínek a je mi celkem jedno, co bude. Já se budu snažit každý den, každý týden, každý ten zápas využít k tomu, aby se ty hráči posunovali, aby jsme prostě v té lize byli dobří, aby jsme sbírali body a co potom bude, tak to bude.
1: Doplňuje nový trenér MFK Karviná Roman West z městského fotbalového stadionu v Karviné David Procházka. Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Meteorolog Václav Smolka teď bude hostem v našem vysílání po telefonu. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Řekněte nám prosím, jak to v těchto chvílích vypadá?
2: Tak v kraji máme jasno, teploty už nám pomalu stoupají, teďka aktuálně jsou nejčastěji od 14 do 18 stupňů a vane jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo je bez větří.
1: Bude se v průběhu dne nějakým způsobem měnit ráz počasí, anebo to zůstane stejné?
2: Tak maximálně přibude o něco více oblačnosti, ale maximálně to bude jenom polojasno, jinak většinou jasná obloha. Maximální denní teploty budou od 26 do 30 stupňů, na horách kolem 21 stupňů a vítr bude i nadále jenom slabý, proměnlivý nebo severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Zajímat nás bude samozřejmě i počasí v noci a také zítra.
2: Noc by měla být jasná s minimálními teplotami od 15 do 11 stupňů, v údolích to bude až kolem 8 stupňů, vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra by mělo být jasno, během dne přechodně místy až polojasno, maximální denní teploty zase o něco vyšší než dnes, to znamená 28 až 32 stupňů, na horách kolem 24 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Poprosím také o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepuštěný na hladinu moře je aktuálně 1020 hektopaskalů a relativní vlhkost se v kraji pohybuje nejčastěji mezi 60 a 75%.
1: Informace o počasí nabídl Václav Smolka. Díky za to. Hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Anna Julie Slováčková teď byla hudebním hostem v programu Českého rozhlasu Ostrava. 7 hodin 51 minut, opět pár pozvánek pro ty, kteří si i dnes najdou nějaký volný čas. Pojďme se tedy podívat, co zajímavého náš region nabídne. V Kunčicích pod Ondřejníkem dnes máte možnost přijít na komentovanou prohlídku dřevěného kostela svatého Prokopa a svaté Barbory. Začíná se ve 4 odpoledne. Zámek Raduň pak zve na přednášku o cestování slezské šlechty do světa, a to v průběhu 19. a 20. století. Přednášet se bude od 17 hodin. A v zámku Hradec nad Moravicí si dnes můžete užít divadelní komedii Bílá pání navdávání. Představení pod širým nebem začne o 8:30 na nádvoří Červeného zámku. Tak se zastavte, bude to stát za to. Před 8 ještě zvládneme Hanu Zagorovou anebo italského zpěváka Erosa Ramazzottiho. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Premiéři Vyšegrádské čtyřky se dohodli na obnově spolupráce, sešli se poprvé po dvou letech. Ostravští strážníci budou zájemce o prázdninách učit sebeobranu. Fotbalista Fleischmann zahájil přípravu v týmu Karviné. Dnes bude v regionu slunečno, teploty do 30 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky anebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském GDL. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
3: V4 je zpět, prohlásil po jednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
4: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
3: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Tady je budoucnost Evropy, tyhle čtyři krajiny.
3: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gdyně Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Bezplatné kurzy sebeobrany pro veřejnost připravila na letní prázdniny městská policie Ostrava. Zkušení lektoři naučí zájemce bez ohledu na věk a fyzickou zdatnost, jak se bránit v reálných situacích. Seminářů bude 6 a podle mluvčí ostravské městské policie Heleny Baďurové nezáleží, jestli někdo přijde na jeden anebo třeba na všechny.
6: Školení budou probíhat v červenci a srpnu, vždy v úterý, a to dopoledne i odpoledne. Jsou bezplatná a zájemci můžou prostě přijít. Jen větší skupiny prosíme, aby se předem ohlásili mailem.
2: Přesné termíny a další informace jsou na webu městské policie Ostrava. V Německu se začínají rozjíždět první vlaky Deutsche Bahn. Kvůli poruše, která včera večer zasáhla digitální rádiový systém, se zastavila všechna spojení v celé zemi. Na nádražích zůstaly tisíce cestujících. Společnost cestujícím nabídla poukázky na taxi a ubytování v hotelech, dodala mluvčí Deutsche Bahn. Příčina výpadku systému zatím není známá.
0: Sport.
2: Na prvním tréninku fotbalistů Karviné před novou sezónou nechyběl 40tník Jiří Fleischmann, kterému sice na konci června končí smlouva, ale v Karviné chce pokračovat, ať už to bude v první nebo v druhé lize.
7: Neví se, co bude, to se doopravdy neví, ale my se to snažíme nějak nevnímat. Všichni máme, nebo většina z nás má normálně platnou smlouvu, takže jsme to brali tak, že se normálně vracíme. Všichni doufáme, že v té první lize zůstaneme a jdeme se prát a jdeme se na to připravit.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách 20 až 24. Povane slabý proměnlivý anebo severní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 58 v Příboře v ulici Jičínská došlo k vážné nehodě dvou osobních aut se zraněním. Na místě už probíhají záchranné práce a provoz je tam výrazně omezený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Lenka Blažová a Petr Soukup, máme na starosti dnešní už 24. červnové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Nejen muzika, ale také informace.

tvoří obsah našeho programu, co se muziky týče, tak playlist pro nejbližší minuty obsahuje jména jako Jaromír Nohavica, Dalibor Janda nebo zpěvačka Suzy Quatro. No a co se informací týče, už za chvíli tady bude rubrika Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík se v ní dnes zaměří na blesky.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

vázačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Pokud často řídíte po důležitých silnicích v našem regionu, doporučujeme nás i nadále poslouchat. Krátce před 8:30 vám povíme, co se na těchto silnicích bude odehrávat, co se na nich chystá. Teď ale Martin Písařík a jeho pravidelná ranní rubrika.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Přátelé, to, co uvidíte, když se teď podíváte z okna, tam uvidíte v průběhu celého dne. Jinak řečeno, bude krásný letní den s vysokými teplotami. Aktuálně v regionu v tuto chvíli v Českém Těšině je teplota na 18 stupních Celsia. Pokud se podíváme například na Opavsko, konkrétně do Chuchelné, tak v tuto chvíli tam evidujeme teplotu 18,5 stupně. No a prognóza od našich meteorologů týkající se středy hovoří o tom, že bude opravdu hezky, většinou úplně jasno, bez deště, teploty vysoké až 30 stupňů Celsia. Pokud plánujete výšlap nahory, počítejte i tam s teplotou příjemnou okolo 24, tedy na hřebenech. No a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mandraže v Českém rozhlase Ostrava 8 hodin 22 minut. Jak už jsem slíbil před pár chvílemi, podíváme se na důležité silnice v našem regionu. Co se na nich v nejbližší době připravuje? To nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Zahajujeme záruční opravu protihlukových stěn silnice 1/68 v úseku mezi Bystřicí a Třineckou městskou částí Oldřichovice. Práce potrvají zhruba do poloviny července a provoz zůstane zachován v obou jízdních směrech. Záruční oprava je hrazena zhotovitelem. Uznaná reklamace se vztahuje na odlepené části protihlukových zdí. Aktuální stav vznikl vlivem proměnlivého počasí na ekologicky recyklovaný materiál protihlukových výplní. Tyto vzhledové nedostatky neohrožovaly funkčnost opatření a tudíž neměly vliv na snížení předepsaného tlumení hluku z dopravy.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: zpravodajské zprávy a Lenka Blažejová.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostravské letiště v Mošnově na Novojičínsku za loňský rok výrazně zvýšilo svůj zisk. Společnost vydělala téměř 54 miliony korun. Stoupl i počet odbavených cestujících. Letiště v loni překonalo svůj rekord. V základní škole Milady Horákové v Kopřivnici na Novojičínsku začíná rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a hlavního vstupu. Žáci už včera dostali vysvědčení a začali jim předčasně prázdniny. Náklady na rekonstrukci a pořízení nového vybavení kuchyně přesáhnou 50 milionů. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o předloze se sněmovna možná dnes nedostane, závěrečné kolo by tak pokračovalo v pátek. Nová smuteční síň v Horním Benešově dnes bude poprvé přístupná veřejnosti. Město tam pořádá den otevřených dveří. Nové prostory mají například klimatizaci i moderní audiotechniku. Maximální cena nafty dnes klesla, benzín naopak mírně zdražil. Podle ministerstva financí teď za litr nafty řidiči zaplatí maximálně 36 korun a 36 haléřů. Za benzín nejvíc 40 korun a 55 haléřů za litr. Vláda plánuje ceny paliv regulovat ještě zatím do konce června. Počasí bude v Moravskoslezském kraji příjemné, slunečné, teploty v rozmezí od 26 do 30 stupňů a teplo bude i na horách kolem 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Dlouhá třída v Havířově Podlesí, pozor, došlo tam k nehodě dvou osobních aut, je tam velmi silný provoz, zranění tam nejsou, s opatrností se dá projet.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Naše vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás zavede už za pár minut na Karvinsko. Někteří podnikatelé a také chataři budou v Chotěbuzi platit vyšší daň z nemovitosti. Obec tak chce vybrat více peněz na nové silnice, ale třeba i protipovodňová opatření. Povíme více teď ale skupina Olympik.

0: Po nahrávce od Marie Gombitové míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava na Karvinsko. Chotěbus zvýší daň z nemovitostí pro chataře a některé podniky. Radnice si slibuje, že tak získá peníze na opravu silnic, protipovodňová opatření a další věci. Změna se ale nedotkne běžných rodinných domů a nebo třeba zahrad. Detaily zjistila reportérka Natalie Janišková, která je ve studiu. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno. Obec Chotěbus se rozhodla pro zvýšení místního koeficientu daně z nemovitých věcí z hodnoty 1 na hodnotu 3. Změna se dotkne tří kategorií. Za prvé jsou to budovy pro rodinnou rekreaci, takže chaty a chalupy, pak také zděné stavby pro podnikání, tady může jít o průmysl, stavebnictví, dopravu nebo třeba zemědělskou výrobu a konečně se to dotkne také zpevněných ploch pozemků, používaných pro průmysl nebo stavebnictví a podobně. Ještě jednou zopakuji, že se to opatření nijak nedotkne běžných rodinných domů nebo třeba zahrad.
0: No a proč radnice vybrala zrovna tyto kategorie?
1: To vysvětluje nezávislý starosta Chotěbuzy David Harok.
2: Jedna oblast jsou chataři a chalupáři, kteří vlastně u nás nebydlí, ale nějakým způsobem využívají vlastně tu obecní infrastrukturu, nějaké obecní služby a my jako obec nemáme šanci je nějak jakoby zapojit do toho finančního rozpočtu našeho, takže jsme to vlastně udělali tady skrz daň z nemovitostí.
1: Kromě chatařů dopadne to opatření i na některé podnikatele. Podle radnice totiž průmysl, stavebnictví a nákladní doprava využívají těžkou techniku a vozidla. A obecní komunikace nejsou na takovou zátěž stavěné a kvůli tomuto provozu se rychleji ničí. Náklady na opravy jdou v plné výši z rozpočtu obce, což je k obyvatelům nespravedlivé. A v poslední řadě se vyšší daň z nemovitosti dotkne taky zpevněných ploch ve smyslu průmyslových areálů, parkovišť pro techniku, kde se dešťová voda nevsakuje do země, pokračuje David Harok.
2: Třetí oblast jsou vlastně zpevněné plochy, které vesměs jsou kolem těch průmyslových objektů. Tam zase jsme vyhodnotili, že nějakým způsobem ty zpevněné plochy dělají problémy v naší kanalizační síti nebo někde na spodní části těch toků, kde my pak jako horko těžko za drahé peníze musíme budovat protipovodňové opatření, prohlubovat koryta našich místních toků.
1: Při deštích bleskově stéká voda do příkopů a kanalizace, což zvyšuje riziko záplav. Obec pak musí investovat miliony korun do protipovodňových opatření a údržby koryt. Ještě doplním, že zastupitelé vyhlášku schválili na posledním jednání a změny začnou platit od 1. ledna 2027.
0: Chataři a některé firmy v Chotěbuzi na Českotěšínsku budou platit vyšší daň z nemovitostí. Informovala nás o tom teď Natálie Janešková, děkujeme za to.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Máme krásné letní ráno a dobrou informací je to, že hezké počasí vydrží v průběhu celého dne. Než vás seznámím s velmi stručnou předpovědí, tak vám řeknu, jak to aktuálně vypadá v regionu. Všude svítí slunce a je jasno. Teploty v Ostravě v tuto chvíli 20 stupňů, trochu západněji v Osoblaze a na Krnovsku teď teplota o 1 stupeň vyšší. A prognóza na dnešek, středa bude krásná, většinou jasná nebo polojasná, bez deště, teploty vysoké až 30 stupňů Celsia. Na horách naměříte do 24.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude kapela Mořední. V jejím čele stojí zpěvák Marcin Hampel, kterého spolu s kytaristou Markem Sloninou vyspovídá Kateřina Hubarová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za dveřmi studia už jsem viděl Vlaďu Šmehlíka, který vás provede dnešním dopoledním vysíláním. Znamená to, že se pomalu blížíme ke konci toho dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Měl bych pro vás ale ještě pozvánku k našemu dnešnímu nočnímu programu. Hovořím o noční lince, tu vysíláme pravidelně po 23. hodině. A dnes budeme mít zajímavé prázdninové téma. My totiž budeme zvědavi na vaše vzpomínky na letní tábory. Rádi uslyšíme vaše příběhy a zajímavosti. Můžete nám povědět, co vás na táborech bavilo nejvíce, nebo naopak, co vás třeba štvalo. Těší se na vás a na vaše názory moderátorka Jarka Barboříková. Připomínám začátek vysílání 4 minuty po 23. hodině. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Petr Soukup. Mějte pěkný den.
1: Zasmějte se s námi. A to pozve slušně vychovaný chlapec svou dívku na rande. Jdou do kina a jak tak stojí před tím kinem a prohlížejí si tu programovou nabídku, tak ten chlapec povídá. Podívej se, Janičko, kolik dávají nových filmů, na který půjdeme. A ta Anička povídá. Mně je to, Karle, jedno, hlavně, že tam bude tma. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: zprávy.
1: O případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta Pavla dnes rozhodne ústavní soud. Věznice v Ostravě Heřmanicích má novou kapli. V Rožnově pod Radhoštěm po letech příprav začne stavba nového kulturního centra. V našem kraji dnes bude slunečno s teplotami do 30 stupňů Celsia. Zprávy Alenka Blažejová. Vítejte. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet rozhodl, že součástí delegace prezident nebude. Podle Pavla by soud měl určit, kdo může o účasti prezidenta na summitech rozhodovat. Jestli ústavní soud žalobu stihne projednat před summitem, není jasné. Podle mluvčí soudu Miroslavy Čihalíkové Sedláčkové si ale uvědomuje soud naléhavost situace.
2: Ve věci nyní budou probíhat standardní procesní úkony, tedy bude věci přidělena spisová značka a soud se zpravodaj v souladu s rozvrhem práce. O návrhu na přednostní projednání bude rozhodovat plénum ústavního soudu. Jak již ústavní soud dříve deklaroval, je si vinou naléhavosti této věci.
1: Věznice v Ostravě Heřmanicích má novou kapli pro odsouzené i pro zaměstnance. Vznikla v bývalé učebně. Kromě oltářního stolu a kříže je dominantou také symbol natažené ruky, které se dá přidržet. Věznice se inspirovala v Norsku, říká ředitel ostravské věznice Pavel Horák.
3: Chtěl jsem v podstatě něco podobného, takové to, že člověk, když vstoupí do prostoru kaple, tak nevidí okolní svět. Je tam takový prostředek, který zabraňuje tomu přímému výhledu z okna. Inspirovali jsme se i barvami na podlaze, oltářem. Ta hra s těmi světly tady samozřejmě také mohla nastat. Cítíme se tady dobře.
1: Rožnov pod Radhoštěm upřesnil termín zahájení stavby nového kulturního centra. Staveniště předá radnice stavební firmě na přelomu července a srpna letošního roku. Ještě před samotným zahájením prací museli projektanti na žádost města plány výrazně upravit, dodává místostarostka Markéta Blinková z ODS.
4: Hlavní sál upravili projektanti tak, aby lépe odpovídal tomu, jak ho chce město v budoucnu využívat. Nově se do ní při akcích na stání vejde až 600 lidí. To se vyžádalo upravit některých technologií, hlavně vzduchotechniky, ale také nové posouzení ze strany hygieny a hasičů. A právě kvůli těmto změnám se první etapa rekonstrukce prodloužila zhruba o 6 týdnů.
1: Až 1500 korun na osázení předzahrádek před bytovými domy nabízí radnice městské části Ostrava Jih. V žádosti stačí doložit například doklad o nákupu semen, sazenic nebo keříků a fotografie záhonu. Informace najdou zájemci na radničním webu.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách 20 až 24. Povane k tomu slabý proměnlivý nebo severní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme taky aktuální dopravní informace o hromadné nehodě na silnici za Fulnekem. Ve směru na Jedlochovice se srazila 3 osobní auta. Provoz je výrazně zablokovaný. Počítejte se zdržením, policie už na místě nehodu vyšetřuje.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Devět hodin a 4 minuty, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jako tradičně i dnes začneme výletem, vezme nás na něho má kolegyně Iva Havlíčková a bude to do Hlučína ke Štěrkovně, protože právě v Hlučíně vylepšili zázemí areálu Hlučínského jezera. Na hladině přibyly plavecké ostrůvky, na pláži stín prvky a dělníci opravili i tamní hřiště. No a právě k tomuto slavnému koupališti, kde tráví své léto půlka Ostravy a půlka Opavy, už po písničce zamíříme s naší redaktorkou Ivou Havlíčkovou po dvou písničkách Vaby Daněk a Scorpions. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Slunce a teploty nad 25 stupňů Celsia. Pěkné počasí láká k vodě. Kdo se vypraví například na přírodní koupaliště v Hlučíně, tak tam na něj čeká i řada novinek. Jak to aktuálně vypadá v areálu Hlučínského jezera, to už ví naše redaktorka Iva Havlíčková. Ivo, dobré dopoledne. Ty jsi šla dneska do práce v plavkách?
3: Dobré ráno, samozřejmě, že ne, protože jsem tady pracovně, podívat se, jak to tady přece na začátku sezóny, i když ta už je vlastně v plném proudu, protože je krásné počasí, vypadá. Já musím říct, že brány areálu se otevřely před pár minutami, už tam čekali netrpěliví návštěvníci a v této chvíli už vidím ve vodě i první koupající se. No, na ty novinky, které tady na návštěvníky čekají, o těch už více poví Petr Staš, ředitel organizace Sport a kultura Hlučín, který má tento areál na starosti. Krásný den, pane Staši.
4: Dobrý den, krásný den vám i všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava a ještě bych pozdravil i moderátora Petra do studia, takže všem ještě jednou krásný den.
3: Dneska tam máme Vláďu, máme změnu.
2: Petrovi vyřídíme, ale...
4: Ano. Pozdravuji Vláďu.
2: Já vás taky zdravím.
3: Také vás zdraví. No nejdřív se zeptám, jaký je začátek sezony pro Hlučínskou štěrkovnu. Jste zatím spokojeni s návštěvností?
4: Teď se to zlomilo. První polovina června byla chladnější, asi jak si posluchači všimli, ale to zase bylo dobře pro kvalitu vody, ke které se dostaneme. Teď v tuto chvíli se zase zlomilo to počasí, v náš rekreační prospěch je nádherné počasí a ta návštěvnost se rapidně zvyšuje každým dnem.
3: Jaká je vlastně teplota vody?
4: Teplota vody je kolem 20-21 stupňů.
3: Já myslím, že koupající vypadají spokojeně.
4: Určitě ano, jak se tak koukám, tak už doplavali na naše nové plovoucí ostrůvky pro plavce, takže si to tady užívají, to jsem rád.
3: To jsme se dostali k těm novinkám, pro ty, kteří se tady v sezóně vypraví poprvé, co je tady čeká nového?
4: Tak podařilo se nám, když to vezmu z kraje toho areálu, tak kompletně zrekonstruovat dva krásné kurty na beach volejbal, kde teda sportovci budou hrát na písku, který je z loňského mistrovství světa z dolní oblasti Vítkovic, což je úplně super. Potom půjdou dále kolem zrekonstruovaného workoutového hřiště pro dospělé. Tady na pláži, té hlavní pláži, narazí na rozšířené stínící prvky, zrekonstruovali jsme, v podstatě jsme koupili novou nafukovací skákací bublinu pro děti, no a neustále se tady udržuje a opravuje to současné vybavení, které tu je, a v neposlední řadě samozřejmě také ty plovoucí mola pro plavce, které jsou velmi oblíbené, máme je objednány 4, už tu jsou 2 a 2 dorazí začátkem července.
3: Já musím říct, že my tady sedíme pod tím jedním stínícím prvkem, což je taková velká plachta, tak je to fajn, no, že člověk nemusí být na tom přímém slunci. Vy jste už to zmínil, že třeba máte tu opravené beach volejbalové kurty, tak ten areál tady, ten je oblíbenou rekreační lokalitou. Co všechno se tu vlastně dá dělat?
4: Dá se tady dělat opravdu hodně věcí. Od klasického slunění si pak samozřejmě děti tady můžou užít spoustu dětských prvků. Máme tady dětské brouzdaliště, máme tady, to jsem ještě nezmínil, máme tady půjčovnu šlapadel, kde se nám podařilo již už téměř předvyřazené, zničené šlapadla zrekonstruovat a dostat je vlastně znovu do života a jsou úplně jako nová a ta projížka na tom jezeře určitě stojí za to. A plus tady máme lezeckou stěnu, workoutové říše, jak jsem říkal, a tak dále, a tak dále. A novinkou je, že jsme zrekonstruovali také pro soukromé akce sál Laguna s terasou, kde si lidé mohou pronajmout na nějakou soukromou oslavu nebo firemní a prožít si ten den aktivně v našem areálu s tou skupinou, pro kterou je to určeno.
3: Říká Petr Staš, ředitel sportu a kultury Hlučín, která se stará o zázemí jezera. No a už za chvíli spolu probereme třeba právě tu kvalitu vody. Já se ozvu zase po písničce.
2: Tolik Iva Havlíčková přímo z břehu Hlučínského jezera. My se za ní tedy na štěrkovnu znovu vrátíme za malou chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A v 9 hodin 21 minut ladíte magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava, tentokrát od břehů Hlučínského jezera, kam se zrovna teď budeme vracet. Jak už zaznělo před písničkou, celý areál je zmodernizovaný, mají tam například nové plavecké ostrůvky i stínící prvky na břehu. No a vzhledem k tomu, že v příštích dnech mají teploty překročit i tropickou třicítku, tak tam čekají řadu návštěvníků. Znovu se nám odtama hlásí redaktorka Iva Havlíčková. Ivo, hezký den do Hlučína ještě jednou.
2: Ano, hezký den ještě jednou, se mnou je tu stále uprostřed areálu Hlučínského jezera Petr Staš, ředitel organizace Sport a kultura Hlučín. Ty už si říkal, Váďo, že i o víkendu budou ty tropické teploty dokonce, takže asi se připravujete, pane Staši, na to, že přijde více lidí, hodně návštěvníků. Jak to tedy vypadá s kvalitou vody?
3: Kvalita vody v současné chvíli je opravdu výborná. Poslední vzorkování vlastně ukázalo, že je absolutně nezávadná vůči lidskému zdraví. Když se podíváme, tak i na pohled ta průhlednost té vodní masy je kolem metru a půl a voda vlastně je excelentní, když to řeknu teďka, což samozřejmě bude záviset na tom, jak se dál bude vyvíjet léto, jak budou teploty vysoké, jak se budou střídat se zamračeným počasím, s ochlazením, s dešti.
2: Sinice, to je asi postrach všech vodních ploch, kde se koupají lidé. No, jak se o tu vodu staráte? Já jsem se dozvěděla, že kvůli tomu třeba podporujete i dravé ryby tady v jezeře.
3: Ano, my se snažíme spolupracovat jak s Povodí Modry, tak s různými vědci na různých úrovních, s institucemi, vysokými školami, s rybáři. A vlastně ta naše snaha je nějakým způsobem podporovat ten přírodní ekosystém tak, abychom tu rovnováhu, jak už v tom potravním řetězci, tak už s přísunem nebo nějakou regulací živin v té vodě, které právě mají rády ty sinice, abychom to nějakým způsobem regulovali, pokud to jde a je to možno, tak se o to snažíme, ale samozřejmě tady je za daleko delší konec tahá sama ta příroda, ona si to vyřeší i bez nás, ale my pokud můžeme, tak to podporujeme.
2: Já se ještě vrátím k tomu rekreačnímu využití areálu. Spousta lidí tady jezdí i na kole. A když přijede na kole k Hlučínskému jezeru, může odtud pokračovat i do Polska na jedno zajímavé místo. Kam přesně?
3: No, může pokračovat samozřejmě kamkoliv, ale byli bychom rádi, kdyby naši návštěvníci poznali město Vodislav Šlaský, a u kterého je také vodní hladina. Oni tam říkají Balaton. My jsme s nimi začali spolupracovat díky této příhraniční spolupráci, která zahrnuje společnou propagaci a chceme, aby se jak lidé z Česka, tak lidé z Polska navštěvovali a poznávali krásy toho kraje. Takže jsme vytvořili nebo jsme v projektu Euroregion Silesia a díky tady tomuto projektu se nám právě letos podařilo zajistit ta plovoucí mola a té polské straně zase nové cykloboxy, které teda teprve vyrábějí, a zase příští rok bychom chtěli v další vlně my tady cykloboxy a tak dále, čili co to půjde. Takže ta vodní plocha se jmenuje Balaton a je to zhruba 30 km na kole tady od Hlučínského jezera.
2: Tak tolik poslední informace Petra Staše, ředitele sportu a kultury Hlučín, organizace, která se stará o tady ten areál Hlučínského jezera. Já vám moc děkuji, přeji krásný den.
3: Já taky děkuji. Děkuji všem vašim posluchačům a přeji, abychom se tady zase třeba příští rok viděli ve stále nezávislém Českém rozhlase Ostrava.
4: Držím palce.
2: Děkujeme. A to už je od Hlučínského jezera nebo také od Hlučínské štěrkovny, jak se této vodní ploše říká. Vše z Hlučína, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Takže dnešní výlet nám zprostředkovala Iva Havlíčková a věřím, že si můžete Hlučínské jezero v těchto tropických dnech náležitě užít, anebo, jak padlo doporučení, zajet i k sousedům, k městu Vodžislav Šlonsky, kde najdete jezero Balaton s krásnou pláží. Zítra na magazínu Křížem krajem budeme mít opět další ochlazení, tentokrát už mrazivé osvěžení. Vydáme se totiž do vánoční chalupy ve Štramberku. Představte si, na konci června si uděláme malé Vánoce. V vánoční chalupě na Štramberku totiž mohou návštěvníci po celý rok obdivovat sbírku betlémů a dalších předmětů, které se váží k těmto zimním svátkům. Na návštěvu do krajiny sněhu nás zítra pozve po 9. hodině v magazínu Křížem krajem Romana Kubicová.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
4: Sponzorem pořadu je horský areál Králický sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tohle byli Beach Boys I Get Around a my za malou chvíli nabídneme babské rady. Nad klasickým táborákem nemusíte totiž opékat jenom legendární špekáčky. Jarka Vykoupilová vás dnes naučí na klacek napichovat třeba bramboru, rohlík nebo dokonce marshmallow. Babské rady tady budou za malou chvíli.

0: Babské rady.
1: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkou a sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbony typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané s kořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i tzv. Hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Sérii komentovaných prohlídek a procházek po městě pořádá toto léto Opavská kulturní organizace. Kam se můžete podívat a proč je dobré si prohlídku naplánovat v předstihu, tak o tom budeme hovořit už za malou chvíli.

0: Je 9:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jak vypadala Opava před rokem 1945, jak se změnily parky nebo městské hradby, tak to vše se dozvíte na celkem 30 komentovaných procházkách a prohlídkách s odborným komentářem. Tyto oblíbené akce, stejně jako v minulých letech, pořádá Opavská kulturní organizace a její ředitelka Eva Týlová je už na našem rozhlasovém telefonu. Přeju vám hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Něco už jsme naznačili, ale je toho samozřejmě mnohem více. Paní ředitelko, jaká místa ukážete v rámci komentovaných prohlídek Opavy?
1: Těch míst je opravdu spoustu. Jsou to oblíbené komentované prohlídky, které máme osvědčené, o které je obrovský zájem, byl o ně obrovský zájem i v uplynulých letech, takže navštívit můžete komentované prohlídky například našich církevních skvostů, které v Opavě máme, například Konkatedrály na Nanebevzetí Panny Marie, kaple Božského srdce Páně, které znají všichni pod názvem Marianum. Vydat se můžete také do kostela svaté Hedviky i na oblíbenou vyhlídkovou věž tohoto kostela. Prohlídka opavských hradeb nebo zmizela Opava jsou rovněž velmi oblíbené.
0: A chystáte na to letošní léto nějakou novinku, kterou jste dříve nedělali, něco překvapivého?
1: Těch novinek je spoustu, jsem za to velmi ráda. V rámci těch komentovaných prohlídek je to například komentovka, která nese název Architektonické stopy první republiky v historickém jádru Opavy. A návštěvníci se mohou těšit opravdu na takové ty skvosty a perly ze 30. let. A prostě ta prohlídka začíná srdcovou záležitostí Opavaku a nejenom Opaváku, a to u bývalého obchodního domu Breda a Weinstein.
0: Předpokládám, že samozřejmě očekáváte velký zájem veřejnosti, jak to bylo v minulých letech, ale na co jste připraveni?
1: Jsme na to připraveni tak, že na téměř většinu komentovaných prohlídek je potřeba udělat si dopředu rezervaci, takže poprosíme všechny zájemce, aby se podívali buď na naše webové stránky, nebo přišli i osobně na recepci obecního domu, kde jim kolegyně velmi rádi poradí i třeba s výběrem vhodné komentované prohlídky, o co mají zájem, a zarezervovali si včas vstupenku. Máme i aktivity, které nemusí být na rezervaci, a to je například prohlídka švédské kaple, která bude otevřena každý víkend během toho letního období v červenci a v srpnu, a nebo také nově otevřený prostor Breda Point, což je právě přízemí toho bývalého obchodního domu Breda a Weinstein, a tam nejsou potřeba rezervace.
0: Takže všechny podrobné informace, rezervace i online na webu Opavské kulturní organizace. Tak jo, tak my děkujeme za informace, věřím, že milovníky architektury a dějin hlavního města Slezska určitě nadchnete a přeju, ať se vám ta akce vydaří. Mějte se hezky.
1: Děkujeme a na viděnou v Opavě.
0: To byla Eva Týlová, ředitelka Opavské kulturní organizace pro Český rozhlas Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za 4,5 minuty vám nabídneme aktuální zprávy. No a bohužel přišla z Rakouska z horské služby smutná zpráva. Na hoře Grosses-Wiesbach Horn zemřel 21letý český turista. Podrobnosti sdělíme ve zprávách za 4 minuty a 20 vteřin.

0: Bude 10 hodin, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lenka Blažejová. Za okamžik.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: milionů korun. Spouští dva turistické programy. Jeden je zaměřený na budování nového zázemí pro turisty a druhý na obnovu infrastruktury. Upřesní to mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
1: Podporu mohou získat například projekty modernizace turistických informačních center, zázemí u atraktivit, infrastruktury u vodních ploch, bezbariérových řešení, nových prohlídkových tras, pump tracků, single trailů nebo revitalizace veřejných prostranství u turistických cílů.
0: Přesně před 5 lety v podvečer zasáhlo 5 obcí na Břeclavsku a Hodonínsku tornádo. Zemřelo při něm 6 lidí, poškodilo více než 1200 domů a poničilo taky školy, chodníky, veřejné osvětlení, elektrické vedení anebo parky. V Moravské Nové Vsi a v Hruškách jsou prakticky všechny stavební práce hotové. Zbývá hlavně vysadit novou zeleň. Pokračovat bude starostka Hrušek Jana Filipovičová z KDU-ČSL.
2: Před námi je jeden projekt a ten se týká víceméně obnovy zeleně. Obnovy zeleně na ulici Hlavní a obnovy parčíku u Dolní Krčmy. Čekáme už delší dobu na nějaké stavební povolení nebo na nějaké vyjadřovačky.
0: Plánovaná oprava chodníku mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady v Jeseníku začne oproti původnímu plánu vedení města později. Důvodem je odstoupení firmy, která zvítězila v soutěži na zhotovitele. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Vítězná firma odstoupila z výběrového řízení z kapacitních důvodů, smlouvu nepodepsala a město proto bezodkladně podniklo potřebné kroky. Nyní jedná s druhým uchazečem v pořadí tak, aby práce začaly letos na podzim, ideálně tedy v měsíci září. Obnova pěšího propojení mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady zůstává i nadále pro město důležitou akcí.
0: V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informuje o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře Gróze z Wiesbaden ve Vysokých Taurách. Muž patrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho spolulezec sestoupil v pořádku a po sestupu zavolal záchranáře. Pátrací akce komplikovalo krupobytí. Tělo nakonec vyzvedl vrtulník.
4: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty budou 26 až 30 stupňů, na horách od 20 do 24 stupňů Celsia, pované slabý proměnlivý anebo severní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Vážné dopravní problémy máme teď nahlášeny z Kravař na Opavsku. V ulici Náměstí, kousek od ulice Bezručova, srazilo osobní auto dvojici chodců, jsou zranění. Na místě teď probíhají záchranné a vyprošťovací práce a provoz je omezený. Tak jeďte velmi opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tohle byla Lenka Blažová, aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Dávejte na sebe pozor, na silnicích, u vody, všude, ať se nikomu nic nestane a tenhle ten den proběhne v naprostém klidu a pohodě. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, od mikrofonu vás zdraví Vladimír Šmehlík. I pro dnešek mám pro vás připravenou jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Nechci napovídat, ale když se rozhlédnete kolem sebe, tak i v našem kraji najdete spoustu roztodivných bytostí, možná čáry, máry a taky kouzla a bílá paní a velký černý pes s krvavým pohledem. O čem bude tenhle ten kvíz, uvidíte a uslyšíte, vlastně uslyšíte za malou chvíli. Vy, kteří odpovíte správně, vy, kteří se dovoláte, tak můžete vyhrát krásnou audioknihu Roberta Lacyho Koruna, kterou načetla Helena Dvořáková, a taky pár drobností s logem Českého rozhlasu Ostrava. Nabídneme pochopitelně i rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a také se podíváme na trénink brazilského jiu-jitsu v Třinci. Tolik tedy dopolední nabídka. Krásný den vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava máme mimořádnou zprávu, která je od policie České republiky. Kvůli ozbrojenému muži uzavřela policie okolí Zimlerovy ulice v Ostravě Zábřehu. Policie rozeslala v okolí výstražnou zprávu, aby lidé nevycházeli z domu. Opakujeme, Zimlerova ulice v Ostravě Zábřehu. Na ulici Zimlerova 33 v Ostravě Zábřehu probíhá policejní akce. Žádáme obyvatele v okruhu 500 metrů, aby nevycházeli z domu, nevycházeli na balkon a nepřibližovali se k oknům. Uvedla policie ve zprávě. Policejní akci kvůli ozbrojenému muži potvrdila České televizi i policejní mluvčí Eva Michalíková. V Ostravě Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, které činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost, uvedli policisté na síti X. Takže prosím, respektujte tohleto nařízení policie. Pokud žijete nebo pokud se pohybujete po Zimlerově ulici v Ostravě Zábřehu, nevycházejte z domu, dokud ta akce neskončí.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, František Místek, Rybek.
1: Já vás zdravím, Františku. Tak myslím, že otázka bude dneska jednoduchá, ale uvidíme. Samozřejmě dostanete i tři možnosti. Tak jste připravený?
2: Ano.
1: Tak dobře poslouchejte. Fantana, sosna, klimek. To jsou různá pojmenování tajemných bytostí obývající hluboká podzemí nejen ostravských dolů. Když horník strážce dolů podzemí potkal, měl jej pozdravit hlasitým a okamžitým zdař Bůh. A pokud mu tato bytost vstoupila do cesty a odmítala uhnout, měl jí podlézt mezi nohama. Šlo si je naklonit obětinami a dodržováním hornických zvyků. Rozlobit je šlo především pískáním a jiným hlukem nebo nerespektováním jejich příkazů a zákazů. Jak se říká důlním skřítkům oblečených do havířských šatů s lucerničkou v ruce? Tak, tohle byla otázka. A teďka možnosti. Nebo zvládl byste to bez možností?
2: Já nevím, neříká se jim permoníci.
1: Samozřejmě jsou to permoníci. Vy jste dělal někdy na šachtě?
2: Ano.
1: A potkal jste se někdy s permoníkem?
2: Nepotkal, no ale...
1: Takže dobré, tak asi jste nikdy žádného permoníka na šachtě nenaštval, takže dobré pro vás. Františku, blahopřeju, získáváte krásnou audioknihu a zůstaňte prosím ještě chvíli na telefonu.
2: Děkuju, pane Vladimíremo, děkuji.
1: Rádo se stalo.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června. Více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pořád upozorňujeme, že pořád trvá napjatá situace v Ostravě Zábřehu. Policie České republiky na ulici Cimlerova 33 v Ostravě Zábřehu pořádá velkou policejní akci. Žádají obyvatele v okruhu 500 metrů, aby vůbec nevycházeli z domu, nevycházeli na balkóny a nepřibližovali se k oknům. O ukončení akce bude policie České republiky varovat, bude vyrozumí tuhleto informaci, že bude po všem. Pravděpodobně se v Ostravě Zábřehu pohybuje ozbrojený muž.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Policie České republiky zasahuje v Ostravě Zábřehu proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policie ji předali záchranářům, potvrdila to mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková. Na jednání zastupitelstva o incidentu už mluvil i primátor města Jan Dohnal. Situaci dále sledujeme a dále platí. Nevycházejte z domu, pakliže bydlíte v okruhu 500 metrů v Ostravě Zábřehu kolem ulice Cimlerovy. Nevycházejte na balkóny a držte se dále od oken. Policie je na místě a zasahuje.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, posloucháte Dobré dopoledne, je 10 hodin a 29 minut. Situaci v Ostravě Zábřehu stále sledujeme, aktuálně nic nového. Přidáváme tedy pozvánky. Kulturní a rozhlasové typy Dny nové opery v Ostravě dnes nabízejí představení v Komenského sadech. To začíná v 21 hodin, jmenuje se Bílá smrt a v podtitulu čteme Jak naučit stromy střílet. V Kunčicích pod Ondřejníkem dnes máte možnost přijít na komentovanou prohlídku dřevěného kostela svatého Prokopa a svaté Barbory. Začátek je v 16 hodin a v zámku Hradec nad Moravicí si dnes můžete užít divadelní komedii Bílá paní na vdávání. Představení pod širým nebem začíná o 8:30 na nádvoří Červeného zámku.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas o

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin 32 minut a pořád probíhá policejní akce v okolí Zimlerovy ulice v Ostravě Zábřehu. Pořád platí, pokud bydlíte v Zábřehu v okolí Zimlerovy ulice, nevycházejte z domu, nechoďte k oknům a nechoďte na balkóny, chvíli vydržte, než policie tuhletu situaci vyřeší. Klienti denního stacionáře Paprsek v Třinci chodí na tréninky brazilského jiu-jitsu. Mladí lidé s kombinovaným postižením trénuje Vít Goril, který sám prodělal dětskou mozkovou obrnu. Mladí sportovci se tak učí sebeobranu, a to nejen sebeobranu, ale i to, že se zdravotním znevýhodněním mohou něco dokázat. Za malou chvíli přineseme reportáž Františka Kuči.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 35 minut. Rozhýbat tělo, naučit se základy sebeobrany, ale i zažít něco společného, to dávají klientům denního stacionáře Paprsek v Třinci tréninky brazilského jiu-jitsu, které vedou trenéři z Akademie Draculino.
1: Začneme s jiu-jitsu, uděláme rozcvičku, tu uděláme klasický výtek, pak uděláme jiu-jitsu na zemi, uděláme amerikano přetočení, to umíte perfektně.
2: Trenér Michal Sumelidis zahajuje trénink.
1: Vezmeme si rukavice, vezmeme lapy a trošku poboxujeme a jdeme domů, OK?
3: Super, pojďte kolíku. Teď asi jenom 10 dneska, no?
2: Po krátké rozcvičce už si všichni na zemi zkouší chvaty. Mezi sportovci je i 19-letý Jiří Strnal s kombinovaným postižením.
4: Je to tu super s panem Michalem.
5: A jak vám to chodíte?
4: Měsíc.
5: A co vám to dává? Jako cítíte to jako třeba na těle?
4: Bolí mě celé tělo, protože já ještě každý čtvrtek chodím na jogu k známým.
5: Ale pomáhá to třeba rozhýbávat se?
4: Jo, pomáhá to.
2: Tréninky zařadil mezi odpolední aktivity denní stacionář Paprsek, který pomáhá rodinám pečujícím o lidi s postižením. Jaký to má přínos, mi říká vedoucí stacionáře Eva Solovská.
6: Dává jim to, že musí třeba jít na tréninky, když se jim třeba nechce zrovna. Takže překonat tu nechuť někdy. A naopak jim to dává pocit potom toho, že něco zvládli.
2: O tom ví své i trenér Vít Goril, který se sám musel vyrovnat se zdravotním znevýhodněním.
7: Mám dětskou mozkovou obrnu od narození, pohybový problém i zrakový, jako dost závažnou zrakovou vadu.
2: Samotná sebeobrana nehraje až tak důležitou roli. Bojové umění rozvíjí koordinaci, se kterou můžou mít třeba lidé s obrnou potíže. A taky jde o to zažít něco společného a učit se vzájemné důvěře a respektu.
7: Já vám to řeknu tak, já když jsem tady začal v dubnu v roce 2020 trénovat jako jediný člověk se zdravotním postižením, tak mě tady přijali úplně jako zdravého člověka. To mě obrovsky v životě posunulo, takže bych jim to chtěl jako nějakým způsobem vrátit, aby oni to prostě zažili. A i protože já ten handicap mám, tak trošku člověk ví, jako jak oni to mají.
2: Zatím tréninky pro handicapované navštěvují 3 sportovci. Vít Goril doufá, že se přidají i další. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.
0: A policie České republiky stále zasahuje v okolí Cimlerovy ulice v Ostravě Zábřehu, a to proti ozbrojenému muži. Ten měl i postřelit na místě jednu ženu, ta už byla předána do péče záchranářů. Pořád tedy platí upozornění policie České republiky, abyste v Ostravě Zábřehu v okolí Cimlerovy ulice minimálně v okruhu 500 metrů nevycházeli ven na ulice, nevycházeli na balkony a nepohybovali se v okolí svých oken.
8: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude kapela Mořední. V jejím čele stojí zpěvák Marcin Hampel, kterého spolu s kytaristou Markem Sloninou vyspovídá Kateřina Hubarová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Policie České republiky stále zasahuje v Ostravě Zábřehu proti střelci, který se tam pohyboval mezi paneláky na Cimlerově ulici a v okolí. Žena postřelena dopoledne v Zábřehu je podle záchranářů v ohrožení života. Utrpěla těžké střelné poranění trupu ve chvíli, kdy byla při vědomí. Podrobnosti dále zjišťujeme a situaci monitorujeme. Za malou chvíli vám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídneme tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Uvažovali jste někdy o riziku pro vaši zahradu, pokud použijete herbicidy nesprávně? Dokáže to zahubit rostliny, které máte určitě rádi. Takže než se rozhodnete pro chemické přípravky proti plevelu, zvažte i jiné možnosti. Navíc, když už použijete herbicidy, zabraňte zvířatům a dětem vstupovat na ta místa po dobu, kterou doporučuje výrobce. Zabraňte tomu, aby herbicidy přišly do styku s vodními zdroji. Postřik udělejte ráno nebo večer, když je chladno a hlavně, když nefouká vítr. Je zbytečné něco postříkat, když je před deštěm. Jednotlivé herbicidy nemíchejte dohromady, pokud to nedoporučuje výrobce. Trysku postřikovače nastavte na střední, intenzivnější postřik a rozprašovač držte nízko, abyste omezili rozprášení chemikálií do ovzduší. Jako ochranný štít můžete použít čtverec lepenky s hranou o délce alespoň 60 cm a po skončení této nebezpečné práce, při které musí být brýle a rukavice, si omýjte ruce i obličej a teď to hlavní, připravte si jenom tolik směsi, kterou použijete. Lépe méně než více. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V našem vysílání stále sledujeme dramatickou situaci na sídlišti v Ostravě Zábřehu. Budeme ovšem informovat každou novinku, která se objeví na policejních sítích, tak vám bezprostředně sdělíme. Za malou chvíli nabídneme také aktuální zprávy.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Stále sledujeme dramatickou situaci v ostravském Zábřehu. Podle informací primátora statutárního města Ostravy Jana Dohnala byl už střelec v Ostravě Zábřehu eliminován. Informaci si teďka snažíme ověřit. Na místě bude i naše reportérka. Za malou chvíli nabídneme aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
1: Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik tady budou zprávy a taky živý vstup z Cimlerovy ulici v Ostravě Zábřehu, kde dneska střelec postřelil ženu, která je vážně zraněná. Podle informací primátora statutárního města Ostravy už by měl být střelec eliminován. My čekáme na potvrzení těchto informací.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policisté v Ostravě Zábřehu v Cimlerově ulici zasahují proti ozbrojenému muži. Jedna žena je vážně zraněná. Premiéři Vyšegrádské čtyřky se dohodli na obnovení spolupráce. Knov postaví nové dětské hřiště v ulici Sovova. Bude slunečno, teploty v regionu do 30 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Policisté na sídlišti v Ostravě Zábřehu zasahují proti aktivnímu střelci. Zranil ženu, která je v péči záchranářů.

0: Je Janešková, Český rozhlas.
1: Bezplatné kurzy sebeobrany pro veřejnost připravila na letní prázdniny Městská policie Ostrava. Zkušení lektoři naučí zájemce bez ohledu na věk nebo fyzickou zdatnost, jak se bránit v reálných situacích. Seminářů bude 6 a podle mluvčí ostravské městské policie Heleny Badurové nezáleží, jestli někdo přijde na jeden anebo třeba na všechny.
2: Školení budou probíhat v červenci a srpnu, vždy v úterý, a to dopoledne i odpoledne. Jsou bezplatná a zájemci můžou prostě přijít. Jen větší skupiny prosíme, aby se předem ohlásili mailem.
1: Přesné termíny a další informace jsou na webu Městské policie Ostrava. Země Vyšegrádské čtyřky budou znovu postupovat společně v otázkách migrace, energetiky nebo budoucího rozpočtu Evropské unie. Shodli se na tom premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska na summitu v maďarském Gödöllő. Zároveň se podle nich podařilo obnovit vztahy, které v posledních letech oslabovaly spory kolem války na Ukrajině.
3: V4 je zpět, prohlásil pojednání hostitel maďarský premiér Péter Maďar.
4: Vrátíme se k osvědčené praxi a před summity Evropské unie budeme postoje našich zemí koordinovat.
3: O větším vlivu v rámci 27 mluvil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Tady je budoucnost Evropy, tyhle 4 krajiny.
3: Premiéři V4 se na oficiálním summitu sešli poprvé od roku 2024. Rozpory panovaly především mezi Varšavou a Budapeští kvůli přátelským postojům maďarského expremiéra Viktora Orbána k Rusku. Nový kabinet Pétera Maďára slibuje změnu. Z Gödöllő, Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Nové dětské hřiště vyroste příští rok v Krnově v ulici Sovova. Jde o vítězný návrh krnovského participativního rozpočtu. Tento rok se do takzvané Krnovize přihlásilo 12 projektů. Pracovní tým vybral 6 nápadů, které splňovaly zadané podmínky. O vítězném návrhu pak hlasovali přímo občané.
6: Nové multifunkční hřiště bude stát zhruba 1 milion korun. Práce na areálu tak vyčerpají celý participativní rozpočet. V letošní Krnovizi hlasovalo přibližně 700 lidí. Pro vítězný projekt v ulici Sovova se rozhodlo více než 500 z nich. Nové hřiště bude hotové do konce příštího roku. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
7: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na horách 20 až 24.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Odrách na Novojičínsku v ulici 1. máje se pracuje. Omezení v provozu tam bude platit až do neděle 28. června.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Lenka Blažejová se zprávami v 11 hodin rozloučila. Pro dnešní den s mikrofonem Českého rozhlasu v Ostravě jsou 4,5 minuty po 11. hodině. Posloucháte Dobré dopoledne. Naše dopolední vysílání stále sledujeme aktuální situaci v Ostravě Zábřehu, kde střelec zbranil jednu ženu. Pořád tam zasahuje policie. Na místě máme i naši reportérku Natálii Janeškovou a o všech aktuálních informacích vás v našem vysílání budeme informovat. Za malou chvíli bude připraveno interview host Českého rozhlasu Ostrava. O čem to bude, prozradíme hnedka po písničce. Vladimír Šmehlík vám přeje pokud možno klidné dopoledne na Moravě a ve Slezsku.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už po písničce se potkáme s ostravskou kapelou Moře dní, tedy jen se dvěma zásadními členy. Hosty dnes budou Martin alias Marcin Hampel a Marek Slonina. Marcin zároveň působí v kapele Buty s kolegy o generaci staršími, to bude taky jedno z témat. Vztah nebo připravenost na vlastní stárnutí, i o tom kapela zpívá. O vidění současného světa, o hudbě, o poezii i o tom všem za malou chvíli v rozhovoru s Kateřinou Huberovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 10:11 hodin a téměř 10 minut a máme tady úplně aktuální a čerstvou zprávu. Policie České republiky rozeslala lidem v Ostravě Zábřehu zprávy, že nebezpečí na ulici Cimlerova již skončilo. Odvolala veškerá bezpečnostní opatření. Na oficiální potvrzení informace, že střelec byl eliminován, ještě čekáme. Policisté na sídlišti v Ostravě Zábřehu zasahují proti ozbrojenému muži, který postřelil ženu. Tu s vážnými život ohrožujícími zraněními převezli záchranáři do nemocnice. Naše reportérky zůstávají dále na místě a podrobnosti přineseme v dalších zprávách. Pod důležitá informace však je, že policie České republiky rozeslala lidem v Ostravě Zábřehu zprávy, že nebezpečí na ulici Cimlerova skončilo a odvolala veškerá bezpečnostní opatření.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Host Českého rozhlasu Ostrava.
2: Přívětivé dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová a rozhodně nejsem sama. Mí hosté jsou dnes v lehké přesile, protože jsou hned dva. Je to kousíček ostravské kapely Mořední, jeden z těch stěžejních, nepřehlédnutelných, zpěvák, autor a všechno možné, Martin alias Marcin Hampel. Dobrý den.
3: Dobré ránko.
2: A spolu s ním kytarista Marek Slonina. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Vy máte důvod vlastně k jaké druhu emoce, když máte venku čerstvé nové album, které je z mého pohledu jako nesmírně barevné, vlastně velmi hezky se poslouchající. Vy k němu máte vztah jaký?
3: Tak ono jako barevné, to je v tom názvu, že?
2: No.
3: Takže to asi splnilo to, co to mělo splnit. Já jsem rád třeba, že už je to pryč, že už to je za náma a že to je vydané a že už se nemusíme jakoby pořád pitvořit s těma stejnýma písničkama, se kterýma jsme se pitvořili dva roky skoro. A zase je prostor zase jak udělat něco nového. Takže já mám radost už jenom z toho důvodu. A ty věci hrajem z té desky naživo už nějakou dobu, takže teď se to akorát všechno šperkuje různě a vlastně je to taková úlevná činnost. Jak se překročí ten pomyslný bod toho, kdy to člověk nesnáší, tak to zase začne jakoby brát na milost. Mm-hmm. A v tu chvíli jakoby, to je znamení, kdy už jako je fajn to nechat tak. Je dobrý se zase posunout někam jinam. Potom přijde takový pocit smíření.
2: Když jsi mluvila o té barevnosti, tak je tam vlastně docela barvitá účast, anebo prostě nějaký zápěch docela velkého množství lidí. Kdybychom měli teda na začátek, tak s jakým úmyslem, co jste si přáli vyrobit?
4: Takovou barevnou továrnu, takže to se asi povedlo docela.
3: No, jde o to, že ta první deska, já to musím vzít jakoby historicky, jakoby, nebudu mluvit dlouho o tom, ale chci říct, že se na to váže celá ta tvorebná a etapa, vlastně tvořící etapa s první deskou. Při tvorbě té první desky jsem věděl, že tu další desku jako chci zkusit dělat jiným způsobem, protože jsem se do toho ponořil hlavně jako doma v pokoji. Byla to taková jako osamělá činnost osamělého vlka, s čímž mi potom pomohl Lukáš, který vlastně byl tím osamělým vlkem taky, takže jsme byli dva osamělí vlci v jedné místnosti u toho dost dlouho. A věděl jsem, že když už potom teda vznikla kapela, tak jsem věděl, že už ta další deska by mohla vznikat víc kolektivně a chtěl jsem to jako tak dodržet. No vlastně se to podařilo jenom z části, ale podařilo se to aspoň nějak, no.
2: Dobře.
3: Ale chtěli jsme vyrobit primárně kolektivnější věc.
2: No teď je to dost kolektivní.
3: No, je tam 25 lidí v součtu.
2: Přesně. Jo. Proč jste si oslovovali ty lidi, které jste si oslovovali?
3: Velkou část hostů má na svědomí Lukáš. Protože to byli buď jeho známí, anebo to byli známí jeho známých, prostě provětral telefonní seznamy. Rozhodl se, že když už teda někde chce housle, tak jako věděl o kom. Potom prostě jsem přišel na Anu Vaverkovou, protože Kolín nad Rýnem jsem psal jakoby pro ní, s tím, že potom to zůstalo nám v repertoáru a ona nám naspívala jako zpěv a vokál. A další hosté byli tak prostě na trase Brno-Praha-Ostrava, nebo spíš Praha-Brno-Ostrava. A tak nějak se sbírali, kdo měl čas. No, ale je pravda, že třeba ty lidi, kteří hráli v Alžbětě jako ten smyčcový kvartet, Lukáš je zná osobně a udělali to jakoby, mnoho věcí se udělalo jako beze mě nebo bez nás, že vlastně Lukáš jako producent desky měl spoustu zodpovědností na hrbu a rozhodl se, že to tak chce, tak to tak bylo.
2: Producent je to člověk, který má to definitivně poslední slovo, nebo prostě musí podléhat stejně něčemu, co jde od vás?
3: V našem případě to bylo tak, že jsme se museli zhodnout. My dva minimálně, teda potažmo my tři. Teď už jsme vlastně s Markem zase dva. V původní sestavě, že Lukáš po téhle desce opustil loď a chce se věnovat zase jiným věcem. Musela být shoda prostě.
2: Takže těch novinek je vlastně jako docela dost. Nejenom, že deska, ale ve chvíli, kdy i kapela najednou nějakým způsobem obměňuje obsazení, to může znamenat spoustu věcí. Jiný zvuk, jiná nálada, jiné všechno, jiná aura.
3: Já si myslím, že se to na tom podepsalo docela dost.
4: Na té nahrávce ještě ne, ale teďka no, spíš kapel, jako, no. Takhle, no.
2: V čem je to jinak?
3: Tak máme jinou rytmiku, Veníka a Basáka. Mám pocit, že je to zase blíž tomu, co jsem chtěl.
2: A vy umíte definovat, co jste vlastně chtěl, anebo co od toho chcete?
3: No, neumím to asi popsat přesně slovy tak, aby mě někdo zvenku pochopil. Chápu, já sám sebe jako naštěstí chápu a vím, jak mi to zní v hlavě, ale zároveň mě dost překvapuje, kolikrát co se stane v té kapele jiného, než co já si představuju. Mm-hmm. Mám radost třeba z tvůrčího impaktu našeho bubeníka nového, Alexe Buše, který hraje i v kapele Prouza, nebo Humanity is Fun. Velmi šikovný kluk, který si myslím, že je jeden z největších talentů jako v republice. To vnímám teďka velmi a užívám si to.
2: To jsou mý dnešní hosté, připomenu jenom Marcin Hampel a Marek Slonina. Teď momentálně hosté Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a to, co jste slyšeli, tak pochází z tvorby mých dvou dnešních hostů, části kapely Mořední, Marcin Hampel a Marek Slonina. Já jsem vlastně přemýšlela nad tou vaší zvláštní poetikou, jak se jmenuje ta písnička, Akvarijní rybičky, tak tam jsem si říkala, no vliv těch butů tam teda teďka cítím jako velmi, protože takové to nakládání s textem a zapasovávání do melodie vlastně velmi netypickým způsobem a řekla bych jako vlastně pastrňákovským způsobem, to asi ani není důvod nějak se tomu bránit.
1: No když mám pocit, že to k něčemu je, tak to prostě použiju a když to projde si ten času, jakože se mi to líbí i za měsíc, tak už to tak většinou zůstane. Ale Akvarijní rybičky je dílem třeba, jako nepsal jsem to jenom já, psal to se mnou Kuba Hajduch, píšem spolu i teďka, i další věci, které se chystají, tak taky vlastně jsme taková autorská dvojka. Nebýt jeho vlivu, tak by to taky asi znělo jinak ty věci, no. Takže tam i do té poetiky je propsaný i on.
0: Kdybyste teda měli říct to, co hrajeme, tak co to teda hrajete?
1: Co to hrajeme?
2: Já bych řekl, že hudbu a
3: to je to sport.
1: A... Kuk je samozřejmě placatý a černý.
0: Tak určitě.
1: No, jako víš jak. Je. Prostě hrajeme pravdu za mě. Hrajeme prostě něco, co je pro mě největší pravda zatím jako ze všech kapel, ve kterých jsem byl. Ne, že bychom předtím nehrali pravdu, ale tohle je jakoby nejupřímnější věc, co se mi zatím podařila.
0: To je dobře, že na to jdete přesně tímhle směrem, protože to je něco, k čemu já jsem se vlastně chtěla dostat. Nejenom, že přes vaše texty, ale i přes některé výstupy, dejme tomu na sociálních sítích, jsem si říkala, co ten Marcin je vlastně jak ta člověk.
1: Protože, je hrozný, ne?
0: Protože on má vlastně strašně poetické vnímání světa. A utkvěl mi třeba váš post na Facebooku, a ten je hodně starý, kdy popisujete, jak jste někde u jezera se střetl se svým dědečkem, kterému jste předtím šel zapálit svíčku.
1: Jo, to se mi stalo, to bylo loni.
0: No. Tak jestliže je někdo jako takhle nacítěný na ten prostor, tak mě zajímá, jako co je zatím. Nebo z čeho vzešel. Nebo...
1: Já sám sebe nepřestávám překvapovat někdy, fakt, jako věřte mi. Tehdy mě ovlivnilo to šílené vedro, které tam bylo. To bylo u té vody, to bylo na Štěrkovně. Já jsem tam fakt jako usnul. Odnesl jsem si tam a ten pocit, jako kdyby tam ten jako děda fakt byl, protože ten chlap, co tam plaval, tak mu byl jako neuvěřitelně podobný. A já jsem si myslel, že tím horkem, že se mi to jako zdá, tak jsem si to potom samozřejmě přišperkoval s tím, jak ta jako hlava jako odplavala s tím motorem jako v té vodě pryč někam, jo. Ale to už je moje takové fantasmagorium, ale jakoby vychází to normálně z reálného obrazu, který jsem viděl a který se stál evidentně. A často se mi to tak děje. Já jsem hodně, jako nebo nemůžu říct v mládí, ale jako v minulosti jsem četl knižky jako Jardy Rudíše anebo Emila Hakla a tady těch lidí. Teďka jsem četl hodně Hájíčka a prostě baví mě čeští autoři, žijící. A musím říct, že furt jako je co objevovat a ne, že bych se jim chtěl nějak podobat, ale vždycky to ve mně zanechá nějaký pocit nebo potřebu něco napsat. Ať už je to song nebo nějaký námět na song, anebo právě tady takovou jako v uvozovkách povídku o tom, co se mi stalo jako v 30 stupních na Štěrkovně. No, já jsem chodil do Zušky, každý tam dělal, co uměl, já jsem chodil na klarinet, na klavír, hrál jsem i v těch souborech různých.
0: Vy jste bubeník původně, ne?
1: Ano, ale to jsem se učil taky vlastně až v kapele. Já jsem měl vždycky hudební představivost, že vlastně jsem si řekl, u jakéhokoliv nástroje, to přece tam může být tak těžké, jako tam něco zkusit zahrát na to. A ty bubny byly spíš mechanická činnost, tam to šlo vlastně jako hned prakticky, protože jsem byl zvyklý na pedály z klavíru. Měl jsem asi k tomu blíž než jiné děti v té době.
0: Marko, vaše cesta k muzice, ke kytaře je zcela přímočará nebo taky klikatější?
2: Já jsem teda můj teďka saxofonista a vlastně už od malička úplně tak mě vodil po koncertech a na zkušebnu jsem s ním chodil a tak dále a potom mi...
0: Nakažené dítě.
2: Jo, nakažené dítě už od malička. Samozřejmě muzika se poslouchala doma ve velkém. Potom mi přinesli kytaru nějakou od babičky prostě z půdy, nějakou starou španělku s kovýma strunama a jestli bych nechtěl na Zušku chodit, tak jsem začal chodit na Zušku asi ve 12. Tam jsem chodil 2 roky. Nenaviděl jsem to a teďka potom jednou se právě naštval, jak jsem zase necvičil, tak řekl, víš co, já mu zavolám a prostě končíš tam, prostě nebudeš tam chodit, říkám, tak jo, tak jsem se rozbrečel, bouchl jsem do kytary, uletěla kobylka, tak jsem se rozbrečel ještě více, pak jsme s taťkou to rozebrali, že prostě nic se neděje velkého, že pohoda, pak jsem na kytaru 2 roky ani nešáhl. A potom mi donesl taťka elektrickou kytaru od kamaráda a měli jsme zrovna půjčený nějaký basový aparát a basu doma, tak jsem začal brnkat a pak už jsem začal si hrát víc a víc, až jsem potkal na střední kamarády, muzikanty právě, kteří taky nějak začínali a dali jsme dokupy první kapely a tak. A pak už to šlo. Už
0: takže dneska postupně. Je to už láska.
2: Totálně.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Martin alias Marcin Hampel a Marek Slonina, mý dva dnešní hosté, členové kapely Mořední, takový jako zásadní členové. Vy jste si Mořední vymyslel sám?
1: Ano, vymyslel jsem si ho. V podstatě nevím, co bych dělal, kdybych si ho nevymyslel. Teď jsem měl takové období, kdy jsem si říkal, jako co bych jiného dělal, kdybych neměl tu muziku.
0: No.
1: A vůbec nevím. Jako fakt nevím,
0: tak
1: žádné
0: co jste
1: kdyby.
0: Dělal předtím?
1: Předtím jsem dělal taky muziku, ale zase v jiné kapele.
0: Jasně.
1: No. A furt byla nějaká kapela v mém životě. Respektive dost dlouho, třeba do nějakých 16 ne, nebo 17, ale od 17 nahoru už vlastně vždycky jsem byl v nějaké kapele. Ať už to byly Places 11 roku, nebo to byly February. Třeba tam jsem byl tak rok, ale byl to zásadní rok i pro mě, i pro ně nejspíš, protože jsme hráli hodně. Porcelain People 2 roky. David Invalid v Brně taky prostě 3 roky nebo 4 dokonce. Takže tam byly furt nějaké takové jako úmysly něco tvořit a potkávat se s lidma, i když teda mám rád samotu a jsem rád sám hodně a mluvím si rád pro sebe, odpovídám si na své vlastní otázky doma třeba.
0: Mluvíte si i nahlas?
1: Jo.
0: Já to dělám taky.
1: No. Jako nevím, jestli to, jako prý je to zdravé pro duši, ale zase si říkám, jako, že musí být někde takový jako, taková nějaká mes, nějaký mantinel, přes který je lepší už nepřekračovat, protože pak už člověk opravdu jako podivín.
2: Ale zjistil jsem,
0: to se mi občas stane, že mi to ulítne taky.
1: A já si právě říkám, jako už jsem se fakt zbláznil, tak jako přijde mi, že jako mezi tím vlastně není předěl. Mezi tím, kdy je člověk OK a kdy se zblázní. Že ten předěl právě mu dají najevo až ti jako kolem jdoucí nebo příbuzní třeba.
0: A to k tomu taky mám namířeno, protože čas od času slyším doma, co s kým mluvíš. A já nevím, že mluvím.
1: To se mi děje taky, no.
0: No. Tak to je fajn, že, tak, že znám minimálně jako ještě jednoho, kdo
1: je
0: to má.
1: Je hezky slyšet, že na to nejsem sám, samozřejmě. No. Že těch lidí je hodně, jako poslední době mi přijde, že vlastně každý mluví sám pro sebe. Teďka ještě, jak máte ty AirPody všude a vidíte, jak ty lidi telefonují a máte pocit, že mluví sami pro sebe. A najednou jde někdo vedle vás a opět, ne. A jak říkám, jaké ne? A teď si všimnu, že má ty AirPody. Jako.
0: Přesně. No takže vlastně je to úplně normální.
1: Už
0: my jsme to
1: být.
0: Jenom předběhli.
1: No, tak už konečně se nám nebude nikdo divit třeba v tramvajce nebo tak. Jako.
0: Mimochodem vlastně, ale vy jste se posunul z toho postu bubenického, což je vlastně zadní jistota té kapely.
1: To mě bavilo hrozně moc.
0: Na tu přední pozici.
1: No, to mě baví, jako míň, ale baví taky.
0: Musí si na to člověk zvykat,
1: musí.
0: Protože je to hodně jinak?
1: Jako záleží, jestli jste introvert nebo ne, no.
0: No
1: ale
0: vy?
1: Já v mém případě to byla maturita normálně, jako pocit, jako kdybych si tahal otázku. Když jsme hráli poprvé ve Stolárně v Havířově, první koncert, tak jsem ti říkal, přece vzpomínáš si na to možná, jak jsem byl úplně ve vředu, že prostě to nedám, jo. A teď jsem neměl žádný, hlavně jako vyvinutý nějaký systém, že jsem prostě nevěděl, kdy mám třeba ladit kytaru, jo, nebo co dělat v případě, když se něco stane nějak technicky, protože já jsem znal ty technické problémy z postu bubeníka a věděl jsem, co v případě nouze dělat. Ale v případě nouze jako kytarista a zpěvák jsem neměl jasno vůbec. Bylo to pro mě úplně nové a v podstatě je to jako, když se učíte znovu chodit. Vzpomněl jsem si na dobu, kdy jsem byl jako hodně nemocný a byl jsem úplně tak jako dead, že jsem potom, jak když jsem se vracel mezi živé, tak mi připadalo, jako kdyby se znovu narodil. A tak nějak jsem si připadal znovu jako v té nové kapele na jiném postu. Protože prostě pro mě bylo automaticky za bubny a když jsem šel na to pódium, tak jsem už mířil za ty bubny, pak jsem si vzpomněl, že vlastně mám jít dopředu a tak jako no. Takže bylo to pro mě hrozně těžké vůbec třeba mluvit na lidi. Jako zpívat ještě půl bídy, protože jsem už byl v té době ve skupině Buty, kde jsem byl hozený do kyblíku s kyselinou a zpívej. Musel jsem, takže tam jsem se jako otrkal, dejme tomu nějak a měl jsem aspoň jasno, jak se jako chovat k mikrofonu a tak. Ale neměl jsem vůbec jasno v tom, jako co dělat v případě toho v uvozovkách frontmanství, jako vůbec. Baví mě třeba, jak Robert Smith z The Cure, jako má prostě věci napsané, jak má, zpívá, jak zpívá, a přitom je to úplně totálně jako introvert, který se vlastně jde na něm vidět na jeho obličeji, jak se stydí mnohdy. Když se třeba louší s publikem, jako jak je opatrný. Říkám, jako pokud to dá on takhle, a to on jako je very shy, jak se říká, tak to můžu dát taky. Jako je pravda, že když jsme začínali, tak jsem hodně myslel na Roberta Smitha jako z Cure. Jo? Že vlastně taky není bůh ví, jaký kecalista mezi songama a spíš jako hrajou, než mluví. Takže jsem věděl, že když to budu dělat nějak takhle třeba, tak by to mohlo jít, jako no. Jenomže pak jsem zjistil, že hrajeme vlastně pro úplně jiný typ publika, než hrajou třeba The Cure, jo. Že ty lidi opravdu jako chtějí třeba občas něco slyšet jiného. Je dobrý jakoby něco říct, ať ví taky, že jako jste v pohodě, ať to nejsou jako jenom introvertní písničky a nazdar, jo. To si myslím, že by byla škoda, ale je pravda, že když nemám den, tak fakt jenom jako odsejpáme ty songy a jako dobrý. No, já pak představím kapelu, jo, řeknu, že byli všichni fajn a prostě rozloučíme se normálně. Ale je pravda, že teď, jak v tom mám větší cvik už, tak jako vždycky něco vypotím. Tak jako tady, jo. Taky prostě nevím, co řeknu, ale něco řeknu.
0: No, jsem ještě dobrý.
1: Jo.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Marcin Hampel a Marek Slonina, to jsou hosté Českého rozhlasu Ostrava. Povídáme si o jejich bytí v kapele Moření.
1: To je KPZ-ka Moření.
0: No v podstatě jo, asi. Klidně.
1: Jak pro koho?
0: Protože se mnou to udělalo takové to, že jsem se nechala vlastně unést. Takhle jako to šumí, plyne a že mě to něčím neirituje. Což je
2: to
0: vlastně
2: je ale podsta v podstatě, to musím říct teda, že to je fakt podsta pro mě.
3: Si vždycky najde něco, co...
1: No, to vlastně největší kompliment teďka.
2: Jste mě úplně odzbrojila.
0: Jo?
2: No, tady fakt jako upřímně.
0: My jsme se v písničce tady zasekli u toho, že se máme tendenci vracet asi k muzice, o kterou jsme zakopli třeba před časem. Na čem vy jste vlastně vyrůstali?
1: Na mnohem tvrdších věcech, než hrajeme. Já jsem ty tvrdší věci kdysi zkoušel hrát. Po pubertálních letech hrály covery Iron Maiden, Black Sabbath, Purple a tak. Ale pak se to nějak prostě s příchodem Evy do kapely jako zpěvačky se to tak jakoby hodilo úplně jinde. A taky jsme začali nasávat v těch 18 úplně jiné vlivy. Já jsem třeba hodně frčel pak na Oasis, hodně na tom Britpopu celkově.
0: Ano.
1: Pak ještě mě hodně ovlivnili jako věci jako třeba Redl, jo, nebo Buty a tady tyhle ty jako z jiného břehu, protože to mamka pouštěla často doma. Redla. Vím, že každé ráno, než jsme šli do školy s brachou, tak jsme ráno měli puštěného Redla u snídaně. Prostě tak to bylo. Takže to tam nějak zůstalo a potom mě začala brát mamka na ty koncerty redlovské.
0: Ale tak to ten přístup k tomu textu, to se možná vysvětluje.
1: No jasně, no. Asi jo. Asi jsem to nějak nasál podvědomě a potom na jakoby opozit jsem chodil s otcem na Iron Maiden, prostě naživo. Jako na koncerty pokaždý, když tu byli nebo byli někde blízko. A do dneška to tak je. Teďka třeba byli Iron Maiden a Rock for People, tak jsme s mým tatou jeli zase na Iron Maiden, jak máme ve zvyku.
3: Řekni po kolikáté.
1: Po 11. jsem viděl.
0: Můj muž tak byl uchylný na Jet Rotal. Byli jsme na nich předloni, možná, nevím, byli v Brně, ale to jsme si říkali a možná už stačilo.
1: To jsem si u těch maidenů řekl taky, ale...
0: Že člověk asi nechce být přítomen toho, že...
1: Já právě ty pocity mám úplně stejné a psal jsem to i právě na internet, zase jsem měl post nějaký o tom, že právě mi přijde, že jim začal padat řetěz a že už to je fakt jinak, jako. A jestli v tom věku je opravdu nutné hrát věci, které hrály třeba v 25 úplně jiném jako rozpoložení, jo. Ať už fyzickém nebo i mentálním.
0: Jak jsme se bavili o tom, že se vracíme k některým věcem po čase a teď je otázka vlastně, co tam člověk hledá, nebo proč, co ho k tomu vede. Sázení na to, co znám, co je bezpečný.
1: Nostalgie, no. Prostě podle mě nostalgie je silná zbraň, jako. Přijde furt to tak prostě.
0: Ale když se to začne měnit a najednou to přestane hrát tak, jak jsme byli zvyklí, že to hrálo, to je taky jako vlastně zvláštní poznání.
1: No jasně, ale taky si říkám, jako kdo to pozná, jo? Že kolik lidí totiž píše ty komentáře, že to byl nejlepší koncert na světě a super a tamto. Jo, já jsem je viděl 11krát, viděl jsem je poprvé v roce 2007, to je 20 let zpátky skoro. Musím teda říct, že i já si pamatuju, že hráli fakt jako jinak.
0: Jasně.
1: A to už byli v letech tehdy, to už měl Bruce skoro 50. 50 pro mě v té době mě bylo 15, jo? Tak jsem si říkal 50, co to je za věk. Dneska mi to přijde jako směšný, jo, samozřejmě, ale teďka má prostě k 70 a furt hrajou. Vlastně on se snaží to tam jako pořád jako dát, ale jde mu to jenom třetinu koncertu. Potom jde vidět, jak se strašně šetří a dává bacha na každou slabiku, aby náhodou se něco nestalo.
0: Což je taky vlastně zvláštní, když je člověk v přímém přenosu tady toho procesu, který je naprosto přirozený. Všichni prostě schátráme, ztratíme sílu, náboj, tohle
1: všechno. Což je mimo jiné i téma písniček na nové desce. Jakože duše v pokoji je přesně o tom, o čem teď mluvíte.
0: Jak tohle to člověka napadne, jak rovno ještě ve vašem věku?
1: No právě, že já jsem obklopený jako staršími lidmi, nejenom v kapele Buty, ale i... A to byl samozřejmě, to byl foreček.
0: Já rozumím.
1: Ale mám dvě babičky s takovým jako věkem, kdy už prostě to stáří jde jako vidět. Na základě toho mě napadají tyhle ty věci právě, protože nad tím často přemýšlím. Třeba ve vztahu k mým rodičům, jak to bude vypadat, až oni budou mít takové roky. Jo, a co bude třeba se mnou, až budu mít takové roky. Nevím proč, ale prostě se to ve mně někdy tak jako spustí. Takže mám občas písničky, které se toho trochu dotýkají. Třeba konkrétně ta Duše v pokoji, ta je vyloženě o stárnutí a o tom, že člověk vlastně tak nějak, i když je třeba v obklopení rodiny, tak vlastně stárne sám. Tak o tom to je, no.
0: Jak to má člověk se vztahem teda k tomu vlastnímu stárnutí?
1: Když jsem viděl ty šedivé fousy, tak si říkám, jako tak je to asi, jako tak už to bude, no, tak už to bude pořád. No, já se vlastně toho nějak extra nebojím, ale tak jako je mi 33, to znamená, že asi není ten správný čas o tom mluvit.
3: Jako občas nad tím přemýšlím, že třeba, co třeba děti, jestli někdy a tak dále, bude 35, chci mít jako ve starším věku ty děti, jestli, a nebo jestli vůbec chci. Už mi není 25 let a už některé věci třeba mi uletěly.
0: Co vám popřát nejlíp?
3: Zdravíčko hlavně.
1: Hlavně zdravíčko, no. V našem případě?
3: Všem. Všem zdravíčko.
1: Ano, a duši v pokoji.
0: Ať je nám všem přáno. Vám díky za tuhle tu chvíli, byla strašně zajímavá. S Marcinem Hamplem a s Markem Sloninou.
1: Je to on.
0: Díky moc. Mějte se krásně. Děkujeme.
4: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: vlastně ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Je 11:15 a dobré dopoledne. Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě míří do svého finále. Pozvu ještě na pátečního hosta. Tím totiž bude Karviňák Ivo Petr, muž, který procestoval a prošel desítky zemí světa. Přiblíží vám mimo jiné zajímavá místa u našich sousedů, která jsou snadno dostupná a rozhodně stojí za návštěvu. K poslechu zve Iva Piskalová v pátek po 11. hodině. V pravé poledne vám Petr Hrčka nabídne aktuální zprávy, shrneme situaci tragické dění v ostravském Zábřehu a nabídneme i další aktuality a informace. No a hned po zprávách už se můžete těšit na hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policisté ukončili zásah kvůli střelbě v Ostravě Zábřehu. Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, pomohlo by mu k cestě na summit. V Ostravském domě umění vystavuje slovenský grafik a ilustrátor Matúš Maťátko. Zítra bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Více informací má přímo z místa i redaktorka Natálie Janešková.
2: Pachatele policisté našli v bytě mrtvého, na místě byl vyjednavač i zásahovka. Ještě stále jsou tady policejní vozidla, lokalita už je ale kompletně průjezdná. Opatření mělo velký vliv na lidi v okolí, mluvila jsem i s matkou 7letého chlapce, kterého si musela kvůli této události vyzvednout sama ze školy. O střelci víme, že neměl legálně registrovanou zbraň, postřelil dozad svou manželku, tu záchranáři odvezli do fakultní nemocnice.

0: zúčastnil všech aliančních summitů. Nová smuteční síň v Horním Benešově dnes bude poprvé přístupná veřejnosti. Město tam pořádá den otevřených dveří. Nové prostory mají například klimatizaci i moderní audiotechniku. Radnice musela původní síň strhnout. Budova byla ve špatném technickém stavu, říká nezávislý starosta Horního Benešova Pavel Kénik.
1: Tam už byly statické problémy, ta síň praskala. My už jsme ji dlouhodobě neopravovali, protože jsme viděli, že tu novou smutečku postavit chceme. Nedostačovala kapacita, nebyla tam klimatizace, nebyla tam ta moderní audiotechnika. Technika, která je teďka běžná, takže to byly ty hlavní věci, proč jsme to řešili.
0: Galerie výtvarného umění v Ostravě otevřela novou výstavu s názvem Bratříčku drž sa. Slovenský grafik a ilustrátor Matúš Maťátko mapuje milníky společenské a politické situace v Česku i na Slovensku. Výstava je součástí expozice Stopa, která připomíná letošní 100. výročí od otevření Domu umění, dodává ředitel galerie Jiří Júza.
2: Výstava Matúše Maťátka nám zcela cíleně vstoupila do programu oslav 100 let Domu umění. On to navíc kontextualizuje našimi sbírkovými předměty, na čímž je taky ten rok celý postavený. Na některé události upozorňuje ještě jakoby obšírněji a vytváří to celou takovou tu velkou mozaiku toho příběhu Domu umění.
0: Počasí. V noci bude jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno. Teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/58 mezi ulicí Plzeňská v Ostravě jihu a ulicí Krmelinská ve Staré Vsi nad Ondřejnicí probíhá sekání trávy a údržba zeleně. Provoz je tam veden v jednom pruhu, omezený je přidaný pruh pro pomalá vozidla i připojovací a odbočovací pruhy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 4 minuty po poledni, tohle byl Petr Hrčka a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Teď už je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu. Je 24. června a svůj svátek dnes slaví všichni Janové, takže všem Janům, Honzům, Haniskům přejeme krásný svátek. Začíná jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66. Krásné poledne na Moravu i do Leska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A za první písničkou si teďka zajedeme pod komíny nad břehem řeky Olše v Třinci. Nás čeká paní Jarmila. Hezký dobrý den.
2: Hezký den i vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Všem Janům, Jendům, Jeníkům i Honzikům, kteří dnes mají jmeniny, přejeme všechno nejlepší. Především pan Jan Milata, zasloužilý hasič ze Pstruží, pan Jan Šturc z Hrádku ve Slezsku, pan Jan Bobek i se zetěm z Gutu u Třince, pan Jan Delong z Něbor u Třince a pan Jan Kocian z Bystřice nad Olší. Milí oslavenci, v kalendáři je vzkaz jasný, že máte dneska svátek krásný. K meninám mnoho zdraví, štěstí, lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu ve vašich rodinách. Vám ze srdce přejí vaše rodiny a připojují se manželé Lípkovi, Střince, Dolní Lištné. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vyhledání písničky a budu se zase těšit příště naslyšenou.
1: Taky se na vás budu těšit. Mějte se krásně, paní Jarmilko, a naslyšenou.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes jsme odstartovali v Třinci a teď se pojedeme podívat pod Veřovické vrchy. Míříme do srdce Lašské krajiny. V Mořkově nás čeká paní Vlasta. Paní Vlasto, dobrý den, tak teď povídejte.
1: Dobrý den.
0: Teď už můžete, teď vás všichni uslyší.
1: Já jsem se, pane Šmeliku, já jsem se včera nedovolila, já bych se chtěla popřát včera dcere Zdenke do Prahy poslat písničku, která mala svatek, hodně zdravička, štěstička, aby se jí dařilo jak v práci, tak v osobném životě. Pak druhé dcere do Kopřevnice, která mala včera narozeniny krásné, tak jej přeju všechno nejlepší, hodně zdravička, štěstička, taktéž jak v práci, tak v osobném životě. A pak ještě dneska je Honzika, to je vnuk do Prahy, tak zase mu přeju hodně štěstí a zdraví, jak v osobném, tak v životním a hlavně v pracovném životě. To přeje maminka, babička a přeju mu stric Saša z rodinu a jedné dcere a i druhé dcere přeje to brat z Kopřivnice z rodinu.
0: A my taky přejeme všechno dobré a vám krásný den do Mořkova. Mějte se hezky, paní Vlasto, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: A z Mořkova zpátky do Slezska, tentokrát ale na Pražskou, míříme do Kravařkoutů. Tam nás čeká na telefonní lince Ostravského rozhlasu paní Julie. Hezký dobrý den.
3: Děkuji za krásné přivítání. Zdravím vás, všechny posluchače a celou redakci. Dnes posílám písničku do domova důchodců pro pana Hanze Nadanského a pro všechny Jany. A ano, Jany, jmení nám. A v pátek slaví naše sousedka Věra Grigarčíková své pukulatiny. A v sobotu naše kamarádka Eva Jarošová taky své pukulatiny. Přeji vám všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě a k tomu Boží požehnání, ať vás Matka Boží chrání. Vám přeje Julie s rodinou, přátelé a známí a všichni, kdo vás znají a mají rádi. Vám, pane redaktore, děkuji za prostor ve vysílání, všem přeji krásné požehnané dny a naslyšenou.
2: A já moc děkuju za zavolání, paní Julie. Mějte se hezky v koutech.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A za další písničkou v hudební poště teď zamíříme pěkně do Beskyd. Míříme do Nýtku, tam nás čeká paní Věra. Hezký dobrý den.
3: Krásný den, děkuji. Dnešní přání k svátku je hned třem Janům. A to jsou Jan Kajfoš a Jan Cvik z Nýtku a Jan Bobek z Tiché. Milí hoši, všechno dobré budiš vám přáno po celý den, večer i ráno. Ať vás život stále baví, prožijte ho v pevném zdraví. Ať se splní vaše sny a jsou jen krásné dny. To vám z celého srdce přejí Danka, Ali, Iska s rodinami, Věra s rodinou, Hermanovi, Eva s rodinou, Nogovi, Alice a paní Emilka. Vnuci, vnučky a pravnuci vám posílají sladké pusinky. Děkuji pěkně, naslyšenou.
2: Rádo se stalo a hezký den přeju.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Zůstáváme na Těšínsku, v Těšínském Slezsku. Z Nýtku se teď ale přeneseme pod bájnou horu Godulu. V Komorní Lhotce nás totiž čeká paní Anička. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladio. Zdravím všechny posluchače Radia Ostrava. Dnes má můj bráška Jan Brtu z Komorní Lhotky svátek. Včera měla matceruška Brigitka Hanzlova z Komorní Lhotky 50 let. A zítra bude mít má vnučka inženýrka Beatka Molinová z Raškovic 26 let. Všem oslavencům přeji hodně zdravíčka a štěstíčka, ať se jim splní všechna přanička. Božího požehnání, to jim ze srdce přeje za celou velkou rodinu, sestra, maminka, babička, Anička Slobodová a všichni známí, kteří je mají rádi. Děkuji, pane Vládě, za vyhledání písničky a zase někdy nashledanou.
0: Rádo se stalo, paní Aničko, mějte se krásně a pozdravujte v Komorní Lhotce.
1: Vy taky děkuji.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: Xindl X zaspíval v hudební poště Ostravského rozhlasu na přání paní Aničky z Komorní Lhotky a my teď už míříme za dalším hudebním přáním. V městě Bohumíně nás teď čeká paní Marie. Hezký dobrý den do Bohumína.
3: Dobrý den. Já jsem chtěla, kdybyste byl tak hodný a nechal zahrát našemu všemi milovanému manželi, tatínkovi, tchanovi, dědečkovi a pradědečkovi, panu Mirku Trumpkovi z Bohumína, k jeho krásným 88. narozeninám. Přejeme mu všichni hodně štěstí, hlavně zdraví a ať je tu ještě s námi hodně, hodně dlouho. Tomu přeje manželka, dcery Hanka, Alenka s Lubošem, vnoučata Hanička, Mírek s Markétou, Petra s Lubošem a Kuba s Jarkou. A připojují se i pravnoučata Kristýnka, Lubošek, malý Alešek a Anetka. Já mu ještě jednou přeji všechno nejlepší a hodně zdraví a vám moc děkuji.
2: A já taky blahopřeju. Mějte se krásně, paní Marie.

0: 12 hodin 37 minut, tohle je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Máme za sebou 7-6 hudebních přání, míříme rovnou za tím dalším. Tentokrát se z Ostravy vypravíme pěkně proti proudu řeky Odry a zastavíme se až v Kujavách na Novojičínsku. Právě tam nás totiž čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Včera jsem se nedozvolila, tak všechno nejlepší z Dence Surovcové z Kujov. Přejeme, Denko, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody. To ti přeje Líba, Iluš, Laďa, Barborka a přítel Vašek. A mám ještě jedno přání. Dnes má svátek Jan a moje sestra má narozeniny. Milá sestro, k tvojím narozeninám ti přeji ze srdce hodně štěstí, zdraví a hodně pohody. To jí přeje Líba a Iluš. A ještě jedno mám, to je paní Svačinová Jana ze Studenky, dneska slaví 70 let. Milá Janu, tvojím krásným narozeninám ti přejeme hodně štěstí, rady, zdraví a pohody a cestování do Prahy sám a zpět. Děkuji vám za písničku, přeji přeje Líba a Iluš. A vám děkuji, nashledanou.
0: Rádo se stalo, taky přeju hezký den.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 12 hodin 44 minut, tohle je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava a máme tady další telefonát, tentokrát z města Havířova. Míříme do Havířova za Maruškou. Dobrý den vám přeju.
3: Ještě jednou dobrý den, pane redaktore, a všichni posluchači rádia Ostrava. Dnes posíláme písničku našemu bratrovi, švagrovi, manželovi, tatínkovi, dědečkovi, panu Jendovi Matějkovi z Bykova u Krnova. Jeho svátku. Milý oslavenče, vše nejlepší, hlavně zdravičko, které je vzácné, štěstí, spokojenost a panenka Maria, ať vás chrání. Taky bych chtěla popřát mému manželovi Laďovi, Brbackému, synovi, vnukovi, kteří mají svátek v sobotu. Milí Ladičkové, vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a spokojenost, mám vás moc ráda. To za všechny gratulanty z celého srdce přeje sestra, manželka, maminka, babička Maruška. Děkuji moc za vyhledání písničky a přeji všem krásný den.
2: Krásné přání, Maruško, mějte se moc hezky a pozdravujte v Havířově, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Máme před sebou 9. a pro dnešek už poslední hudební přání. Bude ho mít paní Naďa z Ostravy. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím, pane Vladimíre. A tento hudební dárek chceme poslat Honzíkovi Spalkovi do Darkovic v jeho svátku a jeho rodičům Janě a Michalovi Spalkovi, kteří prošli už 25 let společnou cestu životem. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, bez nehody, boží požehnání a ať se jim všechno splní každé jejich přání. Do upřímného srdíčka přeje Ujo Pepík z Lučína a Naďa z Ostravy. Pane Vladimírku, vám děkuji moc krát za vyhledání písničky a mějte se krásně a užijte si sluneční den a za krásné přijetí, když vy máte tak nádherný hlas v tom rozhlase, že to se nedá ani odolat, to člověk musí volat.
0: A hlavně, že mě doma nikdo neposlouchá, vidíte to? Paní Naďo, díky za zavolání, mějte se hezky a užívejte si krásný den. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Skončila středeční hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Jsem velmi rád, že se nám to povedlo. 9 splněných přání a další splníme zase zítra. Za malou chvíli zprávy Alex a host a také Pavel Janošec, který vás bude provázet odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Ostrava. Pro tuto chvíli se loučí a krásný den na Moravu i do Slezska přeje Vladimír Šmehlík.

0: Kafka.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Střelce z Ostravy našla policie mrtvého, těžce zranil manželku. V Česku se bude dál oteplovat, v neděli by mohl padnout absolutní rekord. Některé firmy a chataři zaplatí v Chotěbuzi více peněz za nemovitosti. Zítra bude slunečno s teplotami až 32 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku do zad. Záchranáři ji převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl násilnou trestní minulost a zbraň nevlastní legálně.
3: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové také na jihu Moravy před vznikem požáru. V neděli se maxima můžou vyšplhat až ke tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Chotěbuz zvýší daň z nemovitosti pro chataře a některé firmy. Radnice tak chce získat peníze třeba na opravy silnic, po kterých jezdí těžká auta

0: Ostravské galerii Gong v Dolních Vítkovicích je k vidění výstava Letní salon 2 a neb pro každého něco. Návštěvníci tam uvidí díla světových i českých výtvarníků, mezi nimi Andyho Warhola, Marka Chagalla nebo Zdeňka Sýkory. Výstava propojuje různé umělecké směry od abstrakce přes pop art až po současnou malbu. Pozornost podle galerie poutá portrét Ferdinanda Porscheho od Ivany Štenclové. Podle kurátora výstavy si tu každý návštěvník najde nějaký příběh nebo srovnání, ať jde o znalce umění nebo náhodného kolem jdoucího. Výstava potrvá do 28. srpna.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno. Teploty se budou zítra v regionu pohybovat od 28 do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Rudné ulici v Ostravě ve směru na Opavu se srazilo osobní auto s nákladním vozidlem. Nikdo se nezradil, k nehodě jede policie. A v ulici Polská v Karviné se stala vážná nehoda, při které srazilo osobní auto chodce. Na místo už jedou záchranné složky. Šťastnou cestu přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlouby se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
3: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k

0: k potoku, tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
1: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
0: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
1: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen má vlastní koupelnu.
0: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
1: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
0: Jo, tak on je hodný.
1: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
0: Ano, můžu.
1: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
0: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl. A nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
1: On si užije a pak třeba bude víc kníračů.
0: Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
1: Dobře, jak to zvládneš ty?
0: Jako bez něho?
1: Ano.
0: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočínám. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
1: Nebo nedej bože přestal jíst a
0: no
1: podobně,
0: to vůbec,
1: jak to pejsci
0: no to vůbec,
1: mají.
0: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
1: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
0: No,
1: kulatý.
0: Já se vrátím a Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
1: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
0: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
1: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
0: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
1: Tak. Tak tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janků je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už
1: Heidi Band,
0: 7 let a ty jsi front woman nebo front žena, nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman, nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal
1: ano,
0: tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělali manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, jsme začali hrát někdy v roce 2018.
0: Aha.
1: Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani
1: ano,
0: ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikala píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist těch zásadních hitů, aby tam byla fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl, a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI, umělý inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo, a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu, a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, co by měly dělat, takže to je taková odpověď, ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi? Spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím. Maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží, byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo, no.
0: A tak no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, proč je geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonála, takže. No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co
1: no
0: co
1: tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné jsi se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také jsi se stala herečkou, možná?
1: Ano.
0: Teď mnohé překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila. Na všechno jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a panice Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle U hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo tak to já hraju spíš pocitově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, tak to. Co ti na to řekl František Ringo Čech? Na
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad, řekl.
1: Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. Já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka a ze které zešla ta úžasná píseň, když se na Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když se na Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se na Čančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Byla Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval a my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou říkal, no tak nevím, ale Ivo říkal, ne, to natočíš, to uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se na Čančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá. Ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra. Ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měl
1: mě to
0: jsi někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny a já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni, samozřejmě do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Je to paní Věra Špinarová, je to také ale i Vašo Patejdl. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak jak už se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty jsi naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Muž v Ostravě Zábřehu postřelil manželku a poté sebe. Žena je ve vážném stavu. Česko zažije o víkendu extrémní vedra. Teploty se přiblíží 40. Slovenský umělec Matúš Maťátko vystavuje v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Zítra bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Policie dnes zasahovala na sídlišti v Ostravě Zábřehu, kde muž postřelil svou manželku a zbraň pak obrátil proti sobě. Ženu zasáhl do zad, nyní je v Ostravské fakultní nemocnici ve vážném stavu, který ale není bezprostředně ohrožující život. Muž s policisty nekomunikoval a když jednotky vnikly do bytu, našli ho mrtvého s prostřelenou hlavou. Podle ředitele Moravskoslezské policie Tomáše Kužela byl muž dříve odsouzen za násilnou trestnou činnost a zbraň nevlastnil legálně. Zásah policie skončila krátce po 11. hodině. Česko čeká možná rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna beder ještě zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
4: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
3: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání platí také výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jeho maďarský protějšek Péter Maďar se dohodli na prvním společném zasedání kabinetů. Informoval o tom úřad vlády, termín ale neoznámil. Předsedové české a maďarské vlády chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, kultuře nebo dopravě. Včera spolu jednali před schůzí premiérů zemí Vyšegrádské čtyřky v Gedele. Spolupráce mezi zeměmi skupiny byla v uplynulých letech oslabená, zejména kvůli odlišným pohledům předchozí maďarské vlády na ruskou válku proti Ukrajině. Až do 23. srpna můžou lidé v Ostravském domě umění vidět výstavu Matúše Maťátka s názvem Bratříčku drž sa. Ve své tvorbě zrcadlí historie Československa i aktuální

0: Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno, teploty od 28 do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 57 v Šenově u Nového Jičína se srazila 3osobní auta, nikdo se nezranil, havarovaná vozidla tvoří překážku na vozovce. Řidiči zde musí projíždět se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme krásné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 14. hodině. Jak už jste slyšeli ve zprávách, policisté v Ostravě Zábřehu zasahovali proti aktivnímu střelci. Varovné SMSky dostali tisíce lidí v okolí. Na místě byla i naše reportérka a detaily pro vás budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za chvíli. Ale pak změníme téma. Dozvíme se, kam vyrazit za poctivými regionálními produkty, domácími dobrotami a výrobky řemeslníků. Odpověď nabídnou havířovské farmářské a rukodělné trhy. My se na ně také podíváme živě i v našem vysílání. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a písniček, které nestárnou, třeba od skupiny Buty nebo Hany Hegerové, vám přeje Pavel Janošec.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říct,

bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Policie dnes v Ostravě Zábřehu zasahovala proti aktivnímu střelci. Muž postřelil manželku, která skončila ve vážném stavu v ostravské fakultní nemocnici. Pachatele pak našla zásahová jednotka mrtvého v bytě panelového domu, kde podle svědků bydlel. Na místě byla i naše reportérka Natálie Janišková, která je živě ve studiu. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já teď shrnu to nejdůležitější. K události došlo dopoledne v Cimrově ulici. Policie konstatovala, že střelec je mrtvý krátce po 11. hodině. Lidem už žádné nebezpečí nehrozí, provoz v okolí je bez omezení. Postřelená žena je v nemocnici, záchranáři ji tam odvezli s vážným zraněním, podle nich ale byla v tu chvíli mimo ohrožení života.
1: A Natálie, co se tedy přesně stalo?
2: Úplné detaily rozpleté až policejní vyšetřování, ale co už můžeme říct, že ke střelbě došlo v lokalitě, kde jsou paneláky, ale taky rodinné domky. Podle ředitele krajské policie Tomáše Kužela měl muž v jednom z paneláků postřelit svou ženu cizí národnosti. To se stalo přibližně kolem 9. hodiny.
3: S tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní, na místě je svědek, na místo přijíždí policie, ženu ošetřují, odváží do fakultní nemocnice, s tím, že podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu by ta žena měla vyběhnout, lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet.
2: Policisté také zjistili, že muž nemá legálně registrovanou střelnou zbraň. Na místo přijela řada policejních jednotek, mezi nimi i zásahovka a vyjednávač, který zkoušel muže kontaktovat. Policii se podařilo lokalizovat jeho telefon, což potvrdilo, že muž je opravdu v tom bytě. Poté zásahová jednotka vstoupila do bytu a nalezla muže mrtvého. Pravděpodobně proti sobě sám střelnou zbraň otočil.
1: No a jak jí dopad měla situace na lidi z okolí?
2: Zhruba v okolí 1 kilometru lidé dostali rovnou SMSku, nesměli vycházet z domu ani na balkón, ani se dívat z oken, pokračuje ředitel krajských hasičů Radim Kuchař.
4: Že to informování opravdu padlo na úrodnou půdu, ukazuje to, že my jsme trošku předvídali, že se zvedne vlna, když se podíváme, v jakém jsme hustě obíleném území, to znamená, my jsme dali informaci k ostatním kolegům na zbylých 13 operačních středisek krajských v České republice, že po téhleté SMSce a potom příjmu se může zvednout vlna dotazu, co se stalo. Opravdu velké množství lidí volalo na linku tísného volání 112, bylo jim oznamováno, nebo ta informace jim byla sdělena.
2: Opatření hasiči ukončili těsně po 11. hodině, kdy nebezpečí pominulo. Samozřejmě lidé měli strach a byli zaskočení. Třeba jedna seniorka mi potom říkala, že nestihla vůbec zajít ven se psem. Jiná maminka zase musela z práce běžet do školy pro svého syna.
1: Policisté v Ostravě Zábřehu zasahovali proti aktivnímu střelci a varovné SMSky dostali tisíce lidí v okolí. Na místě byla také naše reportérka Natálie Janišková. Děkujeme za informace.
2: Naslyšenou.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Kdo si rád pochutná na poctivých regionálních dobrotách, nakoupí čerstvé produkty přímo od farmářů nebo si domů odnese něco originálního z rukou šikovných řemeslníků, ten dnes zamířil do Havířova. Náměstí republiky totiž patří tradičním farmářským a rukodělným trhům. Stánky nabízejí vše od sezónních potravin přes domácí speciality až po výrobky, které jen tak v obchodě nenajdete. Na místě je i naše redaktorka Petra Pivková. Tak dobré odpoledne, Petro, jsme živě vyspojení. Jak to na trzích vypadá?
2: Krásné odpoledne. No, tady v Havířově je samozřejmě horko jako úplně všude, ale to neznamená, že by tady trhy nebyly v plném proudu. Ba naopak, je toho opravdu spoustu, co si tady lidé mohou odnést, ochutnat nebo čím si udělat radost. Do toho, když jsme byli u toho horka, tak samozřejmě kolem nás před chvíli projel i kropící vůz a nejenom tedy prodejci z toho měli velkou radost. Každopádně tady na trzích, které jsou pravidelné v Havířově, je dnes opravdu z čeho vybírat, pokud by třeba lidé, kteří mají doma děti, blíží se konec školního roku, tak chtěli nějaký tip pro dárky pro vyučující, tak sem bych určitě zašla, protože je tady spoustu i takových drobností, které udělají paním učitelkám radost. Ale velkou kuriozitou minimálně v tom počasí, které tady v tuto chvíli panuje, si myslím, že jsou kožené bundy na zimu. I ty si tady můžete koupit teď takhle v létě. Nevím, jestli si je tady budete zkoušet. Každopádně je tady úplně všechno, ale samozřejmě i různé ovoce, zelenina. Taky jsem se dozvěděla, že je tady stánek a už jsem ho i našla, ve kterém se čistě specializují na bezlepkové pečivo. Takže pokud by si někdo chtěl pochutnat a potřebuje zrovna toto, tak i ten si tady přijde na své. No a pokud jsem vás dostatečně nalákala a chcete to stihnout ještě dnes, tak tady na náměstí Republiky v Havířově budou trhy až do 17. hodiny a jinak jsou zde pravidelně a další budou zase 10. července.
1: Kam vyrazit za poctivými regionálními produkty, domácími dobrotami a výrobky místních řemeslníků na havířovské farmářské a rukodělné trhy, kam nás pozvala i naše redaktorka Petra Pivková. Petro, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď je 14 hodin 31 minut. Za chvíli se vydáme do Těrlicka na Karvinsku, kde vedení obce připravilo program v rámci prevence před zhoubnými košními nádory. V 15 hodin začínají zprávy a po zprávách uslyšíte také o skanzenu v Bolaticích, který přibližuje život a zvyky obyvatel Hlučínska ještě před válkou, tak vás tam také pozveme. Čeká nás je rubrika Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík bude hovořit o blescích a nevynecháme ani pozvánku krátce po 16. hodině, protože začne humoriáda. No a dnes bude v humoriádě nabízet scénky a ukázky z pořadů spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf Josef Fousek. Tak si ji nenechte ujít.

0: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června. Více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připravujeme také zprávy na 15. hodinu. Mimo jiné uslyšíte i to, že roste počet mrtvých na silnicích. Policie proto nabádá před cestami na prázdniny k větší opatrnosti a dodržování pravidel. Také, že Krnov postaví nové dětské hřiště v ulici Sobova. A ještě se dostaneme k informaci, že prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu pomohlo k cestě na summit. To jsou informace, které uslyšíte už za chvíli v pravidelných zprávách. Teď máme pro vás ještě informaci s pozváním do Těrlicka na Karvinsku, kde vedení obce připravilo preventivní program. Konkrétnější budeme už za chvíli po písničce od Robbieho Williamse a herečky Nicole Kidman.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je 3:15. Lidé v Těrlicku si mohli nechat před pár dny zdarma zkontrolovat nádory kůže. A to v rámci dne melanomové prevence. Prohlídky tam už podruhé prováděli lékaři z kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. A jak Českému rozhlasu Ostrava řekl tamní starosta David Běkun ze Sdružení nezávislých kandidátů, o listopadovou premiéru byl tak velký zájem, že ji obec zopakovala ještě letos v červnu. A i tentokrát dorazilo do tamního kulturního domu na 80 lidí.
1: Tak jo, ukažte úplně okno, to, co máte. A to je něco konkrétního, nebo spíš
2: tak? Ne, tak jako vlastně tu jenom hlavě, co máme.
3: Na vyšetření znamének přišel taky pan Jakub.
4: No, u vás to vypadá ty znamínka dobře, že vypadají tak všechny stejně, vypadají normálně v tom zvětšení.
1: Dobrá, jo, jakože v pohodě, ale jednoduše bych to zkontroloval vždycky, jo.
3: Lékař u něj melanom hledal naštěstí marně. Celá prohlídka digitálním dermatoskopem zabrala asi minutu.
5: Super, v pohodě úplně. Musím ještě nikdy nebyl, tak abych věděl, že to je v pořádku.
3: A nebyl zdaleka jediný, kdo v Těrlicku projevil zájem o kontrolu prováděnou lékaři z Fakultní nemocnice Ostrava. Na odpoledne se předem objednalo téměř 80 lidí a další zkoušeli štěstí přímo na místě.
1: Pokud nemáte místo, tak za chvilku vyleze sestřička, normálně se nahlaste a určitě vás vezme. Jak bude jakákoliv jako skulinka, tak není důvod nebrat.
3: Vítal starosta Těrlicka David Běgun, zvídavé kolemjdoucí na druhém dni melanomové prevence.
6: Opravdu ten zájem je tak enormní, my jsme si mysleli, že poprvé jednou a dost, jak se říká, ale ten zájem byl tak velký, že jsme museli udělat ještě druhé kolo, které máme letos. V podstatě během chvilinky bylo naplněno na maximální kapacitu a budeme ještě dneska lékaře přemlouvat, aby tady vydrželi o půl hodinky déle, aby se dostalo opravdu na všechny. My to skutečně děláme pro občany a není to tak závratná suma, jestli nás celá ta akce včetně nějakého cateringu vyjde na třeba 15 000 korun, tak to opravdu jsou malé peníze za tu službu, kterou to přinese občanům obce Těrlicka a třeba širokého okolí.
3: A návštěvníci, kteří se už za chvíli stanou pacienty, si toho cení.
7: Že jsem ráda, že to obec zřídila a že to máme tady kousek a mohla jsem mamku, která je na vozíku, tady přivezt a nemusím někam s ní dojíždět až do Ostravy.
3: A dodávají, proč dnes přišli?
5: Abychom si vyšetřili znamenka.
8: Na vyšetření proti znamenku.
9: No jasně, kvůli prevenci na melanom.
3: Obec Těrlicko organizuje Den melanomové prevence společně s kožním oddělením Fakultní nemocnice Ostrava už podruhé. Úspěšnou premiéru měla akce loni na podzim a ani dnes zde ostravští lékaři nejspíše neordinovali naposledy.
6: Bude to záležet také na kapacitě a požadavcích občanů, ale já předpokládám, že zase na podzim bychom tu akci zopakovali.
3: Dodává starosta David Běgun. Podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu je melanom kůže šestým nejčastějším nádorovým onemocněním u nás. Každoročně na něj umírá přes 400 pacientů. Nejčastěji postihuje osoby starší 70 let. Velmi důležitá je, tak jako i u jiných onemocnění, prevence a včasný záchyt. Z Těrlicka Jonatan Brožek, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15. hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Roste počet mrtvých na silnicích, policie proto nabádá před cestami na prázdniny k větší opatrnosti a dodržování pravidel. Krnov postaví nové dětské hřiště v ulici Sovova. Před hasičárnou v Čerlicku Hradišti vzniká nová zvonička. Zítra bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Na silnicích v Česku letos už zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
3: Nejčastější příčinou dopravních nehod v České republice je nevěnování se plně řízení. Tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních hrách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
1: Nové dětské hřiště vyroste příští rok v Krnově v ulici Sovova. Jde o vítězný návrh krnovského participativního rozpočtu. Tento rok se to do takzvané Krnovize přihlásilo 12 projektů. Pracovní tým vybral 6 nápadů, které splňovaly podmínky. O vítězném návrhu pak hlasovali přímo občané.
4: Nové multifunkční hřiště bude stát zhruba 1 milion korun. Práce na areálu tak vyčerpají celý participativní rozpočet. V letošní Krnovizi hlasovalo přibližně 700 lidí. Pro vítězný projekt v ulici Sovova se rozhodlo více než 500 z nich. Nové hřiště bude hotové do konce příštího roku. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. V Čerlicku Hradišti vzniká nová zvonička pro starý zvon z roku 1918. Lidé ho našli v budově tamní evangelické školy před její demolicí. Zvonička bude stát před hasičárnou a zvon se tak vrátí na místo, kde kdysi býval součástí původní kaple.
5: Dřevěná zvonička bude vysoká 5 metrů. Pod její střechu radnice přemístí také dřevěnou sochu patrona všech hasičů svatého Floriána, na kterou teď prší. Hotovo by mohlo být za měsíc. Z Čerlicka Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci bude jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno. Teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.

4 minuty po 15. hodině přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. A za okamžik se podíváme alespoň zprostředkovaně do Galerie výtvarného umění v Ostravě, kde vystavuje slovenský umělec Matúš Maťátko. Inspiraci pro své grafiky a instalace čerpá ze slovenských i českých dějin a my se k tomuto tématu za chvíli dostaneme. Také vás zavedeme do skanzenu v Bolaticích a čeká nás pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo. A ještě nás čekají písničky, které nestárnou. Třeba od skupiny Žlutý pes nebo Věry Martinové. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. A vůbec poprvé v České republice představuje svou samostatnou výstavu slovenský grafik a ilustrátor Matúš Maťátko. A výstava v Ostravské galerii výtvarného umění se jmenuje Bratříčku, drž sa. A více už ví reportérka Silvie Mikulcová, která sedí naproti mě ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Nejde si, Silvo, nevšimnout podobnosti názvu výstavy s písní Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka. Je i samotná tvorba inspirovaná touto písní?
1: Přesně tak, výstava dostala svůj název právě na základě této, já si dovolím říct, slavné písně Bratříčku, zavírej vrátka, která vznikla jako reakce na události roku 1968. Invaze vojsk Varšavské smlouvy je jedním ze stěžejních témat Maťátkovy výstavy, která se soustředí právě na společné dějiny Československa, na ty klíčové události obou národů a zcela záměrně taky propojuje češtinu a slovenštinu a hraje si s tím, dodává sám Matúš Maťátko.
2: A inšpirácia Karola Kryla je práve dielo Bratříčku, to nejsou bubáci, ktorá vlastne mapuje okupáciu v 68. Sú to tanky, také ako smrtky a tanky. Dielo vychádza a pracuje so symbolikou vlastne grafit, ktoré sa objavovali práve ako protest proti okupácii.
1: Kromě události invaze vojsk Varšavské smlouvy, Matúš Maťátko ve svých grafikách stvárnil také další vážné okamžiky, třeba upálení Jana Palacha.
0: A Silvo, jak obtížné bylo pro Matúša Maťátka promítnout své představy do konečné podoby díla?
1: Matúš Maťátko pracuje se symboly, kterými se snaží přiblížit ty historické okamžiky Česka i Slovenska. Na výstavě tak návštěvníci můžou vidět například instalaci s názvem Velký revolucionár, který prostřednictvím kulis rukou symbolizuje revoluci, dodává Maťátko.
2: Tie udalosti nejak formujú ten národ, hej? A každé dielo si vyžadovalo ako keby ten rešerš. Ale plus ako výtvarník, ako kritik, hej, toho, čo vytváram, tiež si nemôžem dovoliť pustiť nejakú banálnu vec ako do verejného priestoru. Vždy je to ten boj, čo zvoliť, aby bolo najlepšie.
1: Velkou inspirací v tvorbě je pro Maťátka i street art nebo komiksová tvorba, které se symboly a stylizací také často pracují a na té výstavě to je vidět. Když se vrátíme k tomu symbolu V sametové revoluce, tak jsou tam vidět takové velké vytvořené ruce, které vytvářejí tento symbol. No a součástí výstavy je také výběr děl se sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, která korespondují s danou problematikou a přidávají takovou osobitou ostravskou stopu. A já ještě dodám, že výstava je součástí expozice Stopa, která připomíná to letošní sté výročí od otevření Domu umění.
0: Abychom to shrnuli, v Galerii výtvarného umění v Ostravě vystavuje slovenský umělec Matúš Maťátko a inspiraci pro své grafiky a instalace čerpal ze slovenských i českých dějin. Vše nám přiblížila kolegyně Silvie Mikulcová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Krásné odpoledne, naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: Ve čtvrtek dopoledne bude v naší rozhlasové lékárně řeč o plísňovém onemocnění kůže, odborně o kožní mykóze. K mikrofonu jsem pozvala Martina Olšara, lékaře kožního oddělení nemocnice Agel Nový Jičín. Ptát se ho budu mimo jiné na to, co toto onemocnění způsobuje, proč bývá tak vytrvalé a jestli mu lze efektivně předcházet. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava půjdeme v 15:21 do Boletic na Opavsku, kde mají skanzen lidových tradic a řemesel. Obec ho vybudovala v původní zemědělské usedlosti blízko kostela. Návštěvníci se tam přenesou do historie a zjistí, jak tehdy lidé žili. Když se tam vydala redaktorka Iva Havlíčková, tak se jí ujal osmdesátník Dominik Tojer, který tam dělá průvodce. A protože na podobném statku vyrostl, ví dopodrobna, jak vše fungovalo.
1: Boletický skanzen, my jsme na prohlídce se zdejším průvodcem Dominikem Tojerem. A co to je za stavení, pane Tojere?
2: No, je to bývalá hospodářská usedlost. Poslední majitelkou byla nějaká paní Burjanová. Byla taková znalkyně toho hlučínského folkloru, znala písně, povídky, tance. Podle ní máme dětský folklorní soubor Burjanky. Potom tady máme ještě v Boleticích dvě skupiny seniorek. Seniorky mladší, seniorky starší, starší už jenom zpívají, mladší ještě tancují, já někdy taky vystupuji s něma. Potom tady ještě máme, protože k Boleticím patří ještě osada Borova, tak na Borově vznikl soubor takzvané Borovanky. Ty taky tady vystupují.
1: Taky seniorky?
2: Mix, spíš to je takový mix. No a tady na skanzenu máme hodně takových různých slavností. Naposled jsme tady měli kasení malé majky, ale to bylo jenom v takovém úzkém kruhu. To tady byl ten náš spolek důchodky. A jinak kasení velké majky máme na Novém náměstí, který je tady kousek. Naše největší slavnost tady v Boleticích jsou dožinky. Letos už máme 27. ročník. Po 50. leté přestavce jsem já přišel s tím nápadem, že to obnovíme. Nejprve jsme to dělali na naší ulici, potom jsme pozvali jednou starostu s manželkou, tomu se to zalíbilo a říká, co kdybychom to zkusili na celé dědině. No a vidíte, letos už bude mít 27. ročník. Začíná to mši svatou v kostele, potom je průvod, dechová hudba, mažoretky, průvod přes celou dědinu a to hlavní se potom odehrává na hřišti. No a tady máme jinak ještě rozsvícení vánočního stromku na Vánoce. Před pár lety jsme tady měli doma si zabíjačku, jenomže to zase potom byla hygiena proti, tak místo toho máme takzvaný Kobzolfest. Kobzole jsou u nás brambory, že? Takže výrobky z brambor.
1: A to se tady hodí, ty tradiční akce do tohoto prostředí?
2: Je to tady právě pěkné, no říkám, je to bývalý statek, měli tady 12 hektarů pole, 3 koně, veškerý ten dobytek, že po dvoře se proháněly husy, kachny, slepice, dneska už to každému vadí, že štěka pes, tak už to sousedovi vadí, protože ho ruší, no. Tak teď jsme museli vypnout v poledne zvony, už nezvoní v poledne jenom ve svátek a v neděli, protože lidem to vadilo, no nevím proč.
1: V sousedství skanzenu je hned kostel, ano.
2: Jo, a kdy to patří ke koloritu vesnice, že pes štěká, husy štěbetají, to bylo vždycky normální.
1: Asi ne každému to vadí, řekněme, ale tak někdo možná čeká, že bude klid na vesnici.
2: No, chce si po obědě třeba zdřímnout, že? No, ale tak to nikdy tak nebyvalo. Vlastně ožních v létě to byl největší formol, že? Já jako dítko jsem už prázdniny prožil na poli. Už jsem poháněl koně, já taky pocházím z takového menšího hospodářství. My jsme měli jenom 5 hektarů pole, tak už jako dítko jsem musel chodit s rodičama na pole, protože jsem byl jedináček, jenom to neznamená, že jsem měl všechno, ale to znamená, že jsem musel všechno udělat.
1: A to vám zůstala ta pracovitost až do vašeho věku? Tady děláte stále průvodce ve skanzenu?
2: No, musím, jednak se tím bavím, baví mě to, no a potom jsem pořád mezi lidma, že to mě tak nějak těší.
1: A tak máte jim co povyprávět, to znáte, že? Jak to chodilo na statku?
2: No jistě, já jsem vyrost na stejném statku, takže vím, o čem to je, že to byla jenom práce, sobota, neděle byly práce, byl doma dobytek, že ve všední den se ráno vyjele na pole, buď blížně, nebo se dělalo seno, no a přijelo se na oběd domů, zase jsem musel nakrmit dobytek, no a zase se jelo odpoledne po druhé na pole, no a zase se přijelo, no a v chlevě bučeli kravy, zase se museli nakrmit, no a to bylo celý den, že sobota, neděle, jsme si neodpočali. No ale byly to krásné časy. Potom po žních jsme už chodili pást na strniště husy, No a tam jsme si udělali do schodiště, do dálky jsme skákali, do výšky, běhali jsme tam. No, bylo to takové různorodé. Máme na co vzpomínat.
1: Tak říká Dominik Tojer, průvodce.
0: A skanzen v Boleticích ještě neupustíme, protože po písničce od Karla Gotta Marcely Holanové nás průvodce Dominik Tojer zavede do obytné části stavení a prozradí také, který film se tam natáčel.

0: A ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se vracíme do skanzenu v Bolaticích, který je příkladem tradičního vesnického stavení z počátku 20. století. Při prohlídce si tam mohou lidé uvědomit, jak byl život v minulosti těžký a kolik sil museli lidé vynaložit na svou obživu. Redaktorka Iva Havlíčková se podívala do soukromé obytné části stavení, kam se v minulosti musela vměstnat početná rodina, a natáčela tam s průvodcem Dominikem Tojerem.
1: A jak dlouho děláte průvodce tady ve skanzenu?
2: Skanzen jsme otevřeli v prosinci 2002, no od té doby vlastně dělám toho průvodce. To už je kolik? 24 roku, no.
1: To už je teda pěkná řádka let. Můžeme nakouknout do nějakých těch místností dovnitř, pane Tojere?
2: No, pojďte se podívat. Vždycky zepředu té budovy byla obytná část a ta se vždycky jenom skládala z kuchyně a z jedné té místnosti. My tomu říkáme izba. A to bylo i obyvací pokoj, i jako ložnice, víc toho nebylo. Takže pojďme se podívat.
1: Tak kolik se tam muselo vměstnat lidí? Asi hodně v minulosti. A jsme uvnitř.
2: No, paní Burianova pocházela ze 6 dětí, no a všichni vlastně vyrostli jenom tady v těch dvou místnostech. V kuchyni se odehrávalo veškeré to dění. Paní Burianova byla taky výborná kuchařka, vařila na svatbách, na pohřbech, takže kdo tu přišel, vždycky byla už nachystána babovka, bílá káva a každého pohostila. Protože tady bylo vlastně 6 dětí, no tak v jedné posteli, pojďme se podívat dál, tady je ta ložnice nebo obyvací pokoj. V jedné posteli spali rodiče a v druhé posteli spala 4 děcka nohama proti sobě. Tak se to tenkrát praktikovalo. Dva nejstarší potom už spali o poschodí výš, tam je taky světnička, ale v zimě se tam bohužel netopilo. No ale my z dědiny jsme otužili, že? Takže nám to nevadilo. Tady se díváme na hlučínský kroj. Naše seniorky si už ušily z brusu nové ty hlučínské kroje, v kterých vystupují. Toto, co je vedle nás, tak je oblečení těch babiček, tak to chodili v neděli do kostela.
1: Sváteční oblečení,
2: tomu jsme říkali oblečení selské, a to, co vy dneska chodíte, je oblečení pánské. Toto je oblek, svatební oblek mojeho tatínka z roku 1929. Někdy to ještě oblékám, když hrajeme nějakou hru.
1: Černé, dlouhé, možná sako, nebo jak se to nazývalo? Plášť? No, nevím. A buřinka, nebo cylindr?
2: Cylindr. No, to byl černý oblek. Ten oblek mu šil jeho nastavající švagr, který byl krejčím. No.
1: Tak, izba s dřevěnou podlahou. Je tady příjemně, ale je vidět, že ten dům má silnější zdi.
2: Tenkrát se stavěly ty baráky trošku širší zdi, 60 cm, myslím, že to mělo, protože to potom víc hřálo, že? Nebylo žádné ústřední topení, topilo se v takovýchto kamnech. Těm kamnům jsme říkali zvyška, protože jsou vysoká. Dlouho to trvalo, než se to rozehřeje, ale zase to potom dlouho drželo teplo. Když přišla navštěva, tak se roztáhnul stůl, no a tady se jedlo pilo, hodovalo.
1: Hned sousedství postele.
2: Ano.
1: Kdo byl unavený, mohlo si lehnout. Tak tady je to zařízené, ta světnice, ložnice i ta kuchyň. A dál už budou teda následovat nějaké hospodářské prostory.
2: Nikdy jsme neměli samozřejmě koupelku. Koupalo se v prádelce. My jsme tomu říkali po našemu vaš kuchňa. To je z němčiny, že? Pojďme se tam podívat. My jsme tam vlastně zhromaždili takové ty staré pračky, které se kdysi používaly.
1: Tak jdeme do prádelny.
2: Protože jsme tady na kopci, tak tady neměli nikdy studnu. Takže oni veškerou vodu pro dobytek a pro sebe museli nosit na takové té tyčce od druhého souseda tady do toho kopce. Takže voda tady byla vzácná. A jeden kůň na jedno napití vypije kybel vody, že? A ještě měli koně, krávy, takže té vody se nanosily. Takže voda byla tady vlastně vzácná. V jedné vodě se koupali všechna děcka, potom se ještě okoupali rodiče a voda se ještě potom použila na podlahu. Koupalo se v takovýchto neckách, no a ty necky se potom v zimě přenesly do kuchyně. No a jinak jsme tady na skanzenu taky natáčeli část filmů.
1: Takže už to posloužilo i filmovým účelům. No,
2: třeba naposled to byl film o našem nejúspěšnějším letci RAF, Josefu Františkovi, který vlastně pocházel z Otaslavic. to je dědina na Hané, ale tam nenašli nějaký takový rodný dům, který by tomu odpovídal, tak přišli a tady jsme natáčeli vlastně ten rodný domek toho našeho letce.
1: Dodává Dominik Tojer z Bolatic, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimi. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude Ivo Petr, muž, který procestoval a prošel desítky zemí světa. Přiblíží vám mimo jiné zajímavá místa u našich sousedů, která jsou snadno dostupná a rozhodně stojí za návštěvu. Vyspovídá ho Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. 8 minut zbývá do 16. hodiny, připraveny jsou zprávy. Mimo jiné v nich uslyšíme také to, že opakování ročníku neznamená zlepšení vzdělávacích výsledků žáka. Uvádí to Česká školní inspekce. No a také se dozvíme, že se v Česku bude dále oteplovat. V neděli by totiž mohl padnout absolutní rekord. A co nás čeká po 16. hodině? Pravidelná humoriáda, tentokrát s Josefem Fouskem.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opakování ročníku neznamená zlepšení vzdělávacích výsledků žáka, uvedla to Česká školní inspekce. V Česku se bude dál oteplovat, v neděli by mohl padnout absolutní rekord. Horní Benešov poprvé otevírá smuteční síň veřejnosti. Zítra bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Petr Hrčka. Opakování ročníku může prohlubovat problémy žáků ze vzdělávání. Upozorňuje na to Česká školní inspekce. Rizikem je podle ní hlavně to, že žáci ztrácejí motivaci, hůř se začleňují do kolektivu a jejich školní výsledky se postupně zhoršují. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zároveň říká, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže žáků už naplno projeví.
2: Má to jednu společnou příčinu, a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat, a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
0: Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, kromě horských oblastí, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne. Kvůli suchu varují meteorologové také na jihu Moravy před vznikem požáru. V neděli se maxima můžou vyšplhat až k tropické 40. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia. Ten meteorologové naměřili před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Nová smuteční síň v Horním Benešově dnes bude poprvé přístupná veřejnosti. Město tam pořádá den otevřených dveří. Nové prostory mají například klimatizaci i moderní audiotechniku. Radnice musela původní síň strhnout. Budova byla ve špatném technickém stavu, říká nezávislý starosta Horního Benešova Pavel Kénik.
3: Tam už byly statické problémy, ta síň praskala. My už jsme ji dlouhodobě neopravovali, protože jsme viděli, že tu novou smutečku postavit chceme. Nedostačovala kapacita, nebyla tam klimatizace, nebyla tam ta moderní audiotechnika, která je teďka běžná, takže to ty hlavní věci, proč jsme to řešili.
0: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se účastnily pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravečanech na Šumpersku. Rozhodl o tom vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si ji nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, uvedl to mluvčí soudu Stanislav Cik.
4: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno. Teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Revoluční ulici v Novém Jičíně probíhá sekání trávy a údržba zeleně. Provoz je tam veden v jednovízním pruhu. Omezený je i přidaný pruh pro pomalá voda.

0: Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla Humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepo, já tě zdravím, ahoj.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
1: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír. Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo? Jaké jméno?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme

0: kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na 3 doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
1: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří od 6 hodin?
0: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
2: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
0: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se 2. doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na 3. dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve 3. době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
1: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
0: Robert odštěkne.
2: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
0: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
1: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelicos napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
0: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
2: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
1: Udělala jsem palačinky.
2: Fajn.
0: No tak to je klasické řešení štěkotu na 3 doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
1: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
2: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
0: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
1: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
2: Já chápu.
1: Pak to uklidím.
2: Počkej, uklidím to sám.
0: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti leze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého. I my muži dokážeme začít.
2: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
1: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
2: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
0: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jaroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství, a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
5: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárnou Uršuli, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on má, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
4: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
5: V Semaforu, jině.
4: Tam.
5: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadě, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
4: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat
5: a nebyl, věci. A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
4: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se provolejte do studia, máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho, je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
4: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
5: Děkuji.
4: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
5: Jo.
3: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte si stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
6: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím i pana Fouska, kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji i do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
5: Já?
6: A vybírám...
5: Moc děkuju.
6: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
3: Dobře.
6: Mějte se hezky.
3: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
7: No, prosím, to je Luboš z Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
3: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s 2/3 hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
8: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
9: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
8: Co soudíte o nápojích lásky?
9: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
8: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
9: No tak celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že že ženy lžou i celým týmům psychologů.
8: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
9: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
8: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
9: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
8: Čtyřikrát,
9: ano.
8: A jsou šťastní?
9: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
8: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
9: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
8: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
9: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je Geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat kvůli tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodí, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl, v domě jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem včera sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, mám vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Co to? Jo, děkuju vám, jsem tady dobře. To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte. Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
4: Další.
3: Co říkáte? Já nic, to někdo křičel z ordinace. A co chtěl? Já nevím, křičel další. To on asi něco chtěl. Prosím vás, co by asi tak mohl chtít? Co? Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít? No jo. Co vy víte, třeba peníze? Peníze? To by takhle řval? Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
5: No jo, to je pravda, dneska jo, dneska i zabije.
4: Tak další!
3: Co jste říkal?
5: Já nic, to bylo zase jít z ordinace.
3: To bylo nic.

0: To oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
1: No vy?
0: S flaškou.
1: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky. Hmm.
1: Já vidím v hýsky.
0: To je v hýsky.
1: No vidím v hýsky.
0: Ale domácí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
4: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám že byl přísnej správně, protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on, Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
3: Na jeho žádost?
4: Na jeho žádost, taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslí, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenskej halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím tě ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3. Láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to ne, je to dobrý být zodpovědnej. Alkohol je špatný rádce.
3: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím, kdo pomáhá vybírat, Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové, hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně, kdo další vybírá.
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci, tady Magdalena Hradec Králové, hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeju mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Je nám svátek Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Čověče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: No protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: Já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl, no. A tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
6: já
7: sám
6: jsem
7: sebe
6: tady
7: předběh.
6: První.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu obec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: A tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku?
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několika koncert dvouhodinový, kde tam dle dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že
2: to je
4: moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dobíjí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď. Čemu on takhle ustál? Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to. Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
4: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
3: No víš, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
4: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Ah! Co? Dětské jsem říkal, ne dědské.
3: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
4: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
3: No romantici, to... já nejsem romantik, já schláním instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
4: Jakože černáš, jo?
3: Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšať vykopou. Žádostí a
4: bíně. Já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybyste zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
3: Jsme chtěli hrát něco jiného,
4: ne? To je jedno, ale romanticky to zkusme.
3: Aha.
4: Pojď, no, já jsem to.
3: Počkej.
4: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
3: Jako
4: a ťuk, ťuk, no.
3: Jaká si síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou. Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem moc děkujeme za vaši pozornost a Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
5: Slunce je lék, ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
5: Děkuji, naschledanou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident Pavel bude součástí delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. Střelce, který zranil ženu v Ostravě, našla policie mrtvého. Česko zažije o víkendu extrémní vedra, teploty se přiblíží 40. Zítra bude slunečno s teplotami až 32 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu má cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba jí zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Policie dopoledne zasahovala proti střelci v Ostravě Zábřehu. Postřelil manželku do zad. Zásahová jednotka ho pak našla mrtvého v bytě. Obyvatelé v okolí dostali varovné SMSky a stejné upozornění, že nebezpečí pominulo. Případem se teď zabývají kriminalisté. Zranění oběti je podle ředitele krajské záchranky Davida Holeše vážné.
2: Žena byla postřelena do oblasti zad. V současné době je v péči lékařů urgentního příjmu a není v bezprostředním ohrožení života, ale zranění jsou vážná.
1: Česko čeká možná rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
1: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání platí také výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Galerie výtvarného umění v Ostravě otevřela novou výstavu s názvem Bratříčku Držsa. Slovenský grafik a ilustrátor Matouš Maťátko mapuje milníky společenské a politické situace v Česku i na Slovensku. Výstava je součástí expozice Stopa, která připomíná letošní sté výročí od otevření domu umění, dodává ředitel galerie Jiří Juza.
4: Výstava Matouše Maťátka nám zcela cíleně vstoupila do programu oslav 100 let domu umění. On to navíc kontextualizuje našimi sbírkovými předměty, na čímž je taky ten rok celý postavený. Na některé události upozorňuje ještě jakoby obšírněji a vytváří to celou takovou tu velkou mozaiku toho příběhu domu umění.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno. Teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ulici hlavní ve Frýdlantu nad Ostravicí se srazila dvě osobní auta, nikdo se nezranil. Havarovaná vozidla ale tvoří překážku na vozovce, řidiči zde musí projíždět se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Připravený je pravidelný zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty po 17. hodině. Co nás dnes čeká? Policisté v Ostravě Zábřehu dnes zasahovali proti aktivnímu střelci. Varovné SMSky dostali tisíce lidí v okolí. Detaily přidáme za okamžik. Někteří podnikatelé a také chataři budou v Chotěbuzi platit vyšší daně z nemovitostí. I k tomuto tématu se dostaneme v rámci Dne v kraji. No a pak zmíníme pichlavé krasavce s neobvyklými tvary a zajímavými pěstitelskými příběhy. Podíváme

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Policie dnes na sídlišti v Ostravě Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil manželku a zbraň pak obrátil proti sobě. Žena byla zraněna jedním výstřelem do zad, podstoupila operaci ve fakultní nemocnici a je po zákroku ve stabilizovaném stavu mimo ohrožení života. Střelec s policisty nekomunikoval, jednotky proto vnikly do bytu a našli ho mrtvého s prostřelenou hlavou. Podle ředitele moravskoslezských policistů Tomáše Kužela šlo o konflikt mezi mužem české národnosti a jeho manželkou cizinkou. Muž byl dříve odsouzen za násilnou trestnou činnost a střelnou zbraň nevlastnil legálně. Moravskoslezský kraj dá na zlepšení turistické infrastruktury 21 milionů korun. Spouští k tomu dva dotační tituly. Jeden na budování nového zázemí pro turisty, druhý na obnovu stávající infrastruktury. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové lze podpořit třeba modernizaci informačních center, bezbariérová řešení nebo nové prohlídkové trasy a cyklostezky. Žádosti o dotaci mohou podávat firmy i podnikatelé od 27. června do 15. července. Obec Chotěbus od příštího roku zvýší daň z nemovitosti pro chataře a některé firmy. Peníze chce radnice použít na opravu silnic, po kterých jezdí těžká auta z průmyslových podniků. Investovat chce také do protipovodňových opatření, protože velká parkoviště pro techniku a areály bez vsakování dešťové vody zvyšují riziko bleskových záplav. Podle nezávislého starosty Davida Haroka začne nová vyhláška platit od příštího roku. Po 84 letech se dnes znovu roztočily lopatky unikátního větrného mlýna u Nových dvorů na Novojičínsku. Umožnila to nová brzda, kterou pro mlýn vyrobili řemeslníci a kterou dnes poprvé vyzkoušeli. Mlýn je v Česku jediný svého druhu, má dvě

0: Mlýnská složení a další zařízení, která se u větrných mlýnů běžně nevyskytují. Bílovec mlýn postupně opravuje. Za poslední 3 roky náklady dosáhly asi 1 000 000 korun, většinu pokryly dotace. Lidé budou moct vidět mlýn roztočený při výjimečné prohlídce 26. července. V Krnově příští rok vyroste nové dětské hřiště v ulici Sovova. Vítězný projekt letošní Krnovize. Do participativního rozpočtu se přihlásilo 12 nápadů, z nichž pracovní tým vybral 6 splňujících podmínky. O vítězi pak hlasovalo přímo zhruba 700 obyvatel. Pro hřiště v ulici Sovova se jich rozhodlo více než 500. Nové multifunkční hřiště vyjde na zhruba 1 000 000 korun a vyčerpá celý letošní participativní rozpočet. Hotovo by mělo být do konce příštího roku.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji. Policie dnes v Ostravě Zábřehu zasahovala proti aktivnímu útočníkovi se zbraní. Muž postřelil manželku, která skončila ve vážném stavu v ostravské fakultní nemocnici. Pachatele pak našla zásahová jednotka mrtvého v bytě panelového domu, kde podle svědků bydlel. Na místě byla i reportérka Natálie Janišková.
1: K události došlo dopoledne v Cimrově ulici. Policie konstatovala, že střelec je mrtvý krátce po 11. hodině. Lidem už žádné nebezpečí nehrozí, provoz v okolí je bez omezení. Postřelená žena je v nemocnici, záchranáři ji tam odvezli s vážným zraněním, podle nich ale byla v tu chvíli mimo ohrožení života.
0: A Natálie, co se tedy přesně stalo?
1: Úplné detaily rozpleté až policejní vyšetřování, ale co už můžeme říct, že ke střelbě došlo v lokalitě, kde jsou paneláky, ale taky rodinné domky. Podle ředitele krajské policie Tomáše Kužela měl muž v jednom z paneláků postřelit svou ženu cizí národnosti. To se stalo přibližně kolem 9. hodiny.
2: S tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní, na místě je svědek, na místo přijíždí policie, ženu ošetřují, odváží do fakultní nemocnice. S tím, že podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu by ta žena měla vyběhnout, lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet.
1: Policisté také zjistili, že muž nemá legálně registrovanou střelnou zbraň. Na místo přijela řada policejních jednotek, mezi nimi zásahovka a vyjednávač, který zkoušel muže kontaktovat. Policii se podařilo lokalizovat jeho telefon, což potvrdilo, že muž je opravdu v tom bytě. Poté zásahová jednotka vstoupila do bytu a nalezla muže mrtvého. Pravděpodobně proti sobě sám střelnou zbraň otočil.
0: No a jaký dopad měla situace na lidi z okolí?
1: Zhruba v okolí 1 kilometru lidé dostali varovnou SMSku, nesměli vycházet z domů ani na balkón, ani se dívat z oken. Samozřejmě lidé měli strach a byli zaskočení. Třeba jedna seniorka mi potom říkala, že nestihla vůbec zajít ven se psem. Jiná maminka zase musela z práce běžet do školy pro svého syna.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte zpravodajský Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Chotěbus na Českotěšínsku zvýší daň z nemovitostí pro chataře a některé podniky. Radnice si slibuje, že tak získá peníze na opravu silnic, protipovodňová opatření a další věci. Změna se ale nedotkne běžných rodinných domů nebo třeba zahrad. Detaily už zjišťovala reportérka Natálie Janišková, které se na podrobnosti ptal kolega Petr Soukup.
1: Změna se dotkne tří kategorií. Za prvé jsou to budovy pro rodinnou rekreaci, takže chaty a chalupy, pak také zděné stavby pro podnikání, tady může jít o průmysl, stavebnictví, dopravu nebo třeba zemědělskou výrobu a konečně se to dotkne také zpevněných ploch, pozemků, používaných pro průmysl nebo stavebnictví a podobně. Ještě jednou zopakuji, že se to opatření nijak nedotkne běžných rodinných domů nebo třeba zahrad.
2: No a proč radnice vybrala zrovna tyto kategorie?
1: To vysvětluje nezávislý starosta Chotěbuzy David Harok.
3: Jedna oblast jsou chataři a chalupáři, kteří vlastně u nás nebydlí, ale nějakým způsobem využívají vlastně tu obecní infrastrukturu, nějaké obecní služby a my jako obec nemáme šanci je nějak jakoby zapojit do toho finančního rozpočtu našeho, takže jsme to vlastně udělali tady skrz daň z nemovitostí.
1: Kromě chatařů dopadne to opatření i na některé podnikatele. Podle radnice totiž průmysl, stavebnictví a nákladní doprava využívají těžkou techniku a vozidla. A obecní komunikace nejsou na takovou zátěž stavěné a kvůli tomuto provozu se rychleji ničí. Náklady na opravy jdou v plné výši z rozpočtu obce, což je k obyvatelům nespravedlivé. A v poslední řadě se vyšší daň z nemovitosti dotkne taky zpevněných ploch ve smyslu průmyslových areálů, parkovišť pro techniku, kde se dešťová voda nevsakuje do země, pokračuje David Harok.
3: Třetí oblast jsou vlastně zpevněné plochy, které vesměs jsou kolem těch průmyslových objektů. Tam zase jsme vyhodnotili, že nějakým způsobem ty zpevněné plochy dělají problémy v naší kanalizační síti nebo někde na spodní části těch toků, kde my pak za drahé peníze musíme budovat protipovodňové opatření, prohlubovat koryta našich místních toků.
1: Při deštích bleskově stéká voda do příkopů a kanalizace, což zvyšuje riziko záplav. Obec pak musí investovat miliony korun do protipovodňových opatření a údržby koryt. Ještě doplním, že změny začnou platit od 1. ledna 2027.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vás zavedeme na zajímavou výstavu kaktusů. Některé rostliny, pravda, potřebují každodenní péči, jiné se vystačí s minimem vody a přesto dokáží překvapit svými tvary i květy. Právě jim patří výstavka kaktusů v komunitním domě s knihovnou v Tiché na Novojičínsku. Čím jsou kaktusy výjimečné a na co výstava láká, jela zjistit naše redaktorka Petra Pivková. Jsme živě ve spojení. Hezké odpoledne, Petro, tak co výstava v Tiché nabízí?
2: Krásné odpoledne. No já jsem úplně nadšená nejenom kaktusy, ale i prostory, ve kterých se právě teď nacházíme, protože komunitní dům s knihovnou tady v Tiché je otevřen teprve od včerejška. Je to úplná novinka tady a vypadá to tady naprosto nádherně, úžasně, jak knihovna, tak samotné komunitní centrum, a ty kaktusy jsou samozřejmě krásné. Já teda nejsem úplně pěstitel kaktusů, protože to je snad jediná kytka, která mě doma nevydrží, všechny ostatní to zvládnou, takže já se jenom kochám. Ale vypadá to moc hezky. No a co všechno se ke kaktusům pojí a ví právě, tak to ví tady místní paní knihovnice, která je tady se mnou teď, a dobrý den. Řeknete mi tedy, co na návštěvníky, když sem k vám přijdou, co je tady čeká?
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a moc ráda je pozvu k nám na výstavu kaktusů, která bude součástí i videoprezentace kvetoucích kaktusů, a k některé kvetoucí kaktusy budou tady i na prohlídku a bude vyprávět lektorka paní Lančová, která je sběratelkou kaktusů a má je moc krásné.
2: Takže když by někdo přišel teď do pátku, tak by se mohl jenom podívat, ale v pátek ještě máte k tomu navíc tady tuhle besedu, je to tak?
3: Ano, do pátku se může podívat a v pátek o 4 hodin bude prezentace a beseda k tomu s vyprávěním a s prostorem na otázky těch posluchačů.
2: Ono milovníků a kaktusů je spoustu. Musí se nějak u vás rezervovat to, že chtějí přijít, nebo prostě můžou v pátek ve 4 dorazit na besedu a užít si ji?
3: Můžou jenom přijít a dorazit a užít si ji, budeme rádi.
2: No tak já věřím, že budete mít plno, že to bude super. Každopádně, kdyby někdo chtěl přijít i zítra se třeba jenom podívat, tak budete mít v knihovně nebo v komunitním centru otevřeno?
3: Ano, zítra bude otevřeno od 8 do 5 a určitě se můžete přijít podívat.
2: Přeju, ať přijde spoustu lidí. Mějte se krásně a děkuji za váš čas.
3: Děkuji moc a těším se na vás.
2: Tak pokud jste milovníci kaktusů, tak určitě sem do Tiché dorazte, protože je to krásná podívaná.
1: Na výstavu kaktusů v Tiché v okrese Novojičín nás pozvala redaktorka Petra Pivková. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Stále posloucháte zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji. Jak vypadala Opava před rokem 1945, tak jak se změnily také parky nebo městské hradby. To vše se dozvíte na celkem 30 komentovaných vycházkách a prohlídkách s odborným komentářem. Tyto oblíbené akce pořádá stejně jako v minulých letech Opavská kulturní organizace. Vladimír Šmehlík se na detaily ptal ředitelky této organizace Evy Týlové.
1: Paní ředitelko, jaká místa ukážete v rámci komentovaných prohlídek Opavy?
2: Navštívit můžete komentované prohlídky například našich církevních skvostů, které v Opavě máme, například konkatedrály na Nebevzetí Panny Marie, kaple Božského srdce Páně, které znají všichni pod názvem Marianum. Vydat se můžete také do kostela svaté Hedviky i na oblíbenou vyhlídkovou věž tohoto kostela. Prohlídka opavských hradeb nebo zmizela Opava jsou rovněž velmi oblíbené.
1: A chystáte na to letošní léto nějakou novinku, kterou jste dříve nedělali?
2: Těch novinek je spoustu. Je to například komentovka, která nese název Architektonické stopy první republiky v historickém jádru Opavy. A návštěvníci se mohou těšit opravdu na takové ty skvosty a perly ze 30. let.
1: Předpokládám, že samozřejmě očekáváte velký zájem veřejnosti. Na co jste připraveni?
2: Prosíme všechny zájemce, aby se podívali buď na naše webové stránky, nebo přišli i osobně na recepci obecního domu, kde jim kolegyně velmi rádi poradí i třeba s výběrem vhodné komentované prohlídky, o co mají zájem, a zarezervovali si včas vstupenku. Máme aktivity, které nemusí být na rezervaci, a to je například prohlídka švédské kaple, která bude otevřena každý víkend během toho letního období v červenci a v srpnu, a nebo také nově otevřený prostor Breda Point, což je právě přízemí toho bývalého obchodního domu Breda a Weinstein, a tam nejsou potřeba rezervace.
1: Všechny podrobné informace, rezervace i online na webu Opavské kulturní organizace.
3: Český rozhlas Ostrava. Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. V rámci zpravodajského přehledu je připravena také předpověď počasí. U telefonu už je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Václave, jak to právě teď s počasím vlastně vypadá?
1: Tak máme slunečno, objevuje se nad námi jenom vysoká oblačnost, přes kterou prosvítají sluneční paprsky v oblasti kolem hor, tak to mohla být i malá kupovitá oblačnost. Maximální teploty dnes byly nejčastěji na hodnotách od 25 do 29 stupňů Celsia a vítr byl většinou slabý severních směrů nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Jaká je předpověď na pozdější odpoledne, večer a hlavně na noc a zítřek?
1: Tak mělo by být skoro jasno, postupně během noci až jasno. Díky tomu klesnou ty noční teploty na hodnoty od 14 do 10 stupňů, v údolích to bude až kolem 8 stupňů. Vítr bude v noci jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. I zítra by mělo být slunečno, čekáme totiž jasno, během dne přechodně místy až polojasno. Maximální denní teploty budou o něco vyšší než dnes, to znamená 28 až 32 stupňů, na horách kolem 24 stupňů. A vítr bude opět slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
0: No a vy už jste to naznačil, bude se zřejmě oteplovat, tak pojďme k následujícím dvou dnům, tedy k pátku a sobotě.
1: Tak očekáváme, že po oba dva dny bude na obloze převažovat jasno nebo skoro jasno. V pátek ty minimální teploty budou od 17 do 13 stupňů, maximální denní od 30 do 34 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu. V sobotu ty teploty budou v minimech od 18 do 14 stupňů, maximální denní teploty budou vysoké, a to od 32 do 36 stupňů. K tomu povane jenom slabý, proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, hezky zbytek dne, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a čemu se v našich zpravodajských tématech budeme věnovat zítra, tak mimo jiné se budete moci rozloučit s fotbalovým univerzálem Ondřejem Krečvalušim, který se z ostravského Baníku přesouvá do belgické ligy. Smlouvu podepsal na 4 roky a na začátku přípravy byl pozdravit své bývalé spoluhráče na Bazalech. S ohledem na to, že školáci převezmou koncem týdne vysvědčení, tak půjdeme na jednu z mnoha akcí, která odstartuje letošní letní prázdniny. Bude to v Kopřivnici na Novojičínsku, kde se rozhodli přivítat léto hned 3denním programem. Zeptáme se pořadatelů na detaily ve vysílání. No a také v horkém dni půjdeme do chládkou v Zemském archivu v Opavě. A proč právě tam? Náš reportér zjistil, že tam naplno jedou fotoaparáty a skenery. Historici totiž postupně digitalizují miliony listin, kronik a zápisů v matrikách. A současně s tím také rychle přibývá lidí, kteří využívají digitální badatelny na internetu.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Po dopolední střelbě na ženu v Ostravě policisté objevili ozbrojeného muže mrtvého. Prezident Pavel bude moct jet na summit NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. V Rožnově pod Radhoštěm se po letech příprav začne stavba nového kulturního centra. Zítra bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Hezký večer vám přeje Petr Hrčka. Policejní zásah proti aktivnímu střelci dnes dopoledne ochromil život v ostravském sídlišti Zábřeh. Dopoledne tam pachatel postřelil svou manželku, která utrpěla vážná zranění, a záchranáři ji odvezli do nemocnice. Policisté hustě osídlenou oblast uzavřeli, později našli ozbrojence v bytě mrtvého.
3: Denisa je matkou sedmiletého školáka a nervózně čekala, až policejní zátarasy ze sídliště zmizí.
4: Policajt mi řekl, že jestli chci domů, že půjde, že jim bude dělat štít, ale já mu říkám, ale já dostanu se pak pro syna, tak říkám, tak dobře, tak já čekám tady.
3: Střelce našli v bytě mrtvého, potvrdil krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.
5: Nebyl držitelem legální zbraně, měl pouze registrovanou expanzní zbraň, lidově řečeno plynovku.
3: Ozbrojenec postřelil svou manželku cizinku do zad. Žena je podle informací zdravotníků už mimo ohrožení života. Ostravy, Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně. Pokud jim to zdravotní stav dovolil, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
6: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o jednotky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléřů za litr, to je o 1 haléř méně než dnes. Nejvyšší možná cena nafty za litr oproti dnešku klesne o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot zatím do konce června. Rožnov pod Radhoštěm upřesnil termín zahájení stavby nového kulturního centra. Staveniště předá radnice stavební firmě na přelomu července a srpna. Ještě před samotným zahájením prací museli projektanti na žádost města plány výrazně upravit, dodává místostarostka Markéta Benková z ODS.
7: Hlavní sál upravili projektanti tak, aby lépe odpovídal tomu, jak ho chce město v budoucnu využívat. Nově se do něj při akcích na stání vejde až 600 lidí. To se vyžádalo úpravy některých technologií, hlavně vzduchotechniky, ale také nové posouzení ze strany hygieny a hasičů. A právě kvůli těmto změnám se první etapa rekonstrukce prodloužila zhruba o 6 týdnů.
2: Počasí.
1: V noci bude jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně místy polojasno. Teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Koněvova v Ostravě se srazila 3 osobní auta, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Řidiči tam musí projíždět se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přejeme hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 18. hodině. Začíná ostravská rozhlasová rodinka. Připraveny už máme vaše písemné vzkazy i s písničkami, které vám rádi na vaše přání pošleme. No a také nás v této hodině vysílání čeká pravidelný pořad Hudba země. V poslední červnové edici si můžete poslechnout vítězné nahrávky z mezinárodní soutěže rozhlasových snímků Grand Prix Svetozára Stračinu. Zpívat budou Klára Blašková, Jitka Šuranská, Denisa Hanušovská, Marian Friedl a také Petr Mička za doprovodu ansámblu Flair. Pořad se stavila slovem vás bude provázet Jan Rokita a Pavel Janošec, váš odpolední průvodce. Vysíláním Českého rozhlasu Ostrava přeje klidný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Připravený už je první vzkaz, protože svůj svátek mají všichni Janové, dnes slaví pan Jan Břenský z Ostravy Poruby. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, osobní pohody, spokojenosti a mnoho krásných okamžiků strávených s rodinou a přáteli. Ať se mu daří ve všem, na co sáhne, ať ho každý den provází dobrá nálada. Oblíbenou písničku od Věry Špinarové mu posílají manželka Eva, syn Janek s rodinou, dcera Lucie a také vnoučata Adélka a Matěj.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A jak jinak připraven už je další vzkaz, protože dnešní krásné 70. narozeniny slaví pan Lubomír Brázda z Volneku. K tomuto významnému jubileu mu přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, životní pohody a mnoho příjemných chvil v kruhu rodiny a přátel. Ať ho i nadále provází dobrá nálada a radost ze života. Oblíbenou písničku Směs písniček, o kterou si napsal, od kapely Zlaťanka, posílají manželka Marie, syn Luboš s rodinou, dcera Pavla a také vnoučata.

0: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června, více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Další vzkaz i s přáním už je připravený v ostravské rozhlasové rodince. Milena Daniel Ivánkovi z Bílovce slaví nádherné 40. výročí svatby. K tomuto významnému jubileu jim přejeme mnoho dalších společných let, naplněných láskou, porozuměním, vzájemnou úctou a pevným zdravím. A jim společná cesta životem přináší stále nové důvody k radosti. No a oblíbenou písničku z filmu Trhák věnují děti Martina a David s rodinami, vnoučata a všichni přátelé. No a my se k tomuto přání také připojujeme a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a další prožitá léta.

Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Přeji vám krásný červnový podvečer, vážení a milí. Pořad Hudba země má za sebou první půl rok a je tady v každou podvečerní středu proto, aby vás potěšil. Je tady ale také proto, aby vám ukázal i jiné, méně frekventované podoby lidové písně, které třeba úplně aspoň zatím nesouzní s dobou, kterou společně žijeme. Dnes si s dovolením uděláme procházku za úspěchy nahrávek Českého rozhlasu Ostrava v mezinárodní soutěži Grand Prix Svetozára Stračinu za posledních 15 let. Tyto nahrávky nepatří k běžné studiové práci a často ukazují lidovou melodii ve významně stylizované podobě. Tedy není to písnička s běžně zaužívaným doprovodem, nýbrž dílko plné různých studiových fíglů a efektů. Pojďme tedy na to, začínáme v klíně rodných hor. Poetický text je dílem valašského básníka Josefa Kaluse, hlas patří zpěvačce Kláře Blaškové a hudební kompozice, ta je plná lidského hlasu ve své nejryzejší podobě a kapela. Přeji vám ten nejlepší poslech právě se počínající hudby země.

Dozněla stylizovaná stereofonní kompozice V klíně rodných hor, v níž jsme v podtextu vyznání básníka Josefa Kaluse rodnému kraji slyšeli jen a jen hlasy valašské zpěvačky Kláry Blaškové. Nahrávka oslovila porotu mezinárodní soutěže Grand Prix Svetozára Stračinu 2017 natolik, že jí bodově dala třetí cenu, což je v konkurenci snímků z několika desítek zemí určitě úspěch. Dnešní hudba země je plná soutěžních snímků, které v uplynulých letech oslovily porotu soutěže Grand Prix Svetozára Stračinu v Bratislavě. Ročník 2019 byl pro Český rozhlas Ostrava obzvlášť úspěšný, neboť jsme obdrželi hned ceny dvě. Ta první byla za nejlepší živou nahrávku a patří záznamu tklivé písně z Hornácka Letěl, letěl roj v úpravě Jaroslava Juráška. Poetickou píseň jsme natočili v rámci úvodního koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Muzika Pura, zpívá Petr Mička, doprovází orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem a uměleckým vedoucím Jaromírem Kučerou. Ať se vám dobře poslouchá.

Dojemný, procítěný a pravdivý byl zpěv horňáka Petra Mičky i doprovod orchestru lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš pod vedením Jaromíra Kučery. A my spěcháme poslouchat náš další úspěšný snímek z Grand Prix Svetozára Stračinu 2019, který dostal cenu za nejlepší technické zpracování. Hold tedy patří mistrovi zvuku Českého rozhlasu Ostrava Aleši Huberovi i jeho skvělé režijní práci, díky které vznikla stereofonní kompozice Jánské. Přes 100 různých vokálních stop ve studiu S1 naspíval slovensko-český dámský tandem Kláry Blaškové a Denisy Hanušovské a výsledkem je svita svatojánských nápěvů ze středního Slovenska, která svým dramaturgickým zařazením patří přesně k této době a která může ve stišení duší začít právě teď.

Janovo jméno je pevně spjato s obdobím slunovratu, ale i se stereofonní svitou lidových melodií z Podpolaní a Horehronu, která právě teď dozněla pod názvem Jánské. A my můžeme pokročit k dalšímu a úspěšnému ročníku Grand Prix Svetozára Stračinu, kterým byla covidová 2021. Ta nám vynesla Vavříny největší a nejvýznamnější titul absolutního vítěze. Zvítězil nejen Český rozhlas Ostrava, ale i hráč na jednodírkovou beskydskou píšťalu Marian Friedl a s ním i doprovodný ansámbl Flair. Výsledkem jejich spolupráce je beskydský chameleon, virtuózní kompozice s etnickými prvky a názvuky. Ze 40 nahrávek z celého světa se tento snímek líbil mezinárodní porotě úplně nejvíce a tady jej máme.

podání hráče na koncovku Mariana Friedla a ansámblu Flair dozněl Beskydský chameleon. Stylizovaná kompozice, která volně splývá mezi žánry a která se před více než 5 lety postarala o významný úspěch Českého rozhlasu Ostrava v soutěži rozhlasových snímků Grand Prix Svetozára Stračinu. Závěrem pořadu zamíříme ke stejnému úspěchu, tedy k hlavní ceně absolutního vítěze, kterou se Českému rozhlasu Ostrava podařilo získat i v roce 2015. A připočítám-li do třetice absolutní vítězství z roku 1978, je bez přehnaného bušení se do prsou Český rozhlas Ostrava jedinou regionální rozhlasovou stanicí v Evropě, která ve zmíněné soutěži tohoto úspěchu dosáhla. Toho si velmi považujeme a trojlístkem mezinárodních úspěchů stvrzujeme nejen novodobý úspěch posledních let, ale i dlouhodobou konzistentní práci všech folklorních redaktorů Českého rozhlasu Ostrava. Díky tedy nepatří jen aktérům 3 hlavních cen, ale i všem ostatním, kteří od roku 1947 až doposud nechali ve folklorní redakci Českého rozhlasu Ostrava kus své krve. Zde je vítězná nahrávka soutěžního ročníku 2015 a v jejich tónech se s vámi loučí i její interpreti Klára Blažková a ansámbl Flair. Spolu s nimi a s písničkou O lásce vám klidný červnový večer vinčují a naslyšenou se upřímně těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý i váš průvodce slovem Jan Rokita.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Prezident Pavel bude moci dnes summit NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Některé firmy a chataři zaplatí v Chotěbuzi více peněz za nemovitosti. Střelce, který zranil ženu v Ostravě, našla policie mrtvého. Zítra bude slunečno, s teplotami až 32 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Opoziční politici oceňují rychlé rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit Severoatlantické aliance. Ústavní soud dnes předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Třeba podle předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana je rozhodnutí ústavního soudu potřeba respektovat.
4: Já rozumím tomu, proč ústavní soud v téhle chvíli musel přistoupit k tomu předběžnému opatření. O účasti na summitu je určitě potřeba rozhodnout s nějakým předstihem a nějaké ex post rozhodnutí pro tenhle konkrétní případ by žádný další smysl nedávalo.
3: Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Pavla na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z ANO proti zájmům Česka. Podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. Oznámil to v reakci na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Chotěbuz zvýší daň z nemovitosti pro chataře a některé firmy. Radnice tak chce získat peníze třeba na opravy silnic, po kterých jezdí těžká auta z průmyslových podniků. Investovat chce i do protipovodňových opatření. Velká parkoviště pro techniku a areály, kde se nevsakuje dešťová voda, totiž zvyšují riziko bleskových záplav. Vyhláška začne platit příští rok, pokračuje nezávislý starosta David Harok.
5: Jedna oblast jsou chataři a chalupáři, kteří vlastně u nás nebydlí, ale nějakým způsobem využívají vlastně tu obecní infrastrukturu, nějaké obecní služby a my jako obec nemáme šanci je nějak jakoby zapojit do toho finančního rozpočtu našeho, takže jsme to vlastně udělali tady skrz daň z nemovitostí.
3: Po 84 letech se znovu roztočily lopatky unikátního větrného mlýna u Nových dvorů na Novojičínsku. Umožnila to nová brzda, kterou pro mlýn vyrobili řemeslníci a kterou poprvé vyzkoušeli. Mlýn je v Česku jediný svého druhu. Má dvě mlýnská složení a další zařízení, která se u větrných mlýnů běžně nevyskytují. Bílovec mlýn postupně opravuje. Za poslední 3 roky náklady dosáhly asi 1 000 000 Kč, většinu pokryly dotace. Lidé budou moct vidět mlýn roztočený při výjimečné prohlídce 26. července. Policie dopoledne zasahovala proti střelci v Ostravě Zábřehu, postřelil manželku do zad, zásahová jednotka ho pak našla mrtvého. Obyvatelé v okolí dostali varovné SMSky a stejné upozornění, že nebezpečí pominulo. Případem se teď zabývají kriminalisté. Zranění oběti je podle ředitele krajské záchranky Davida Holeše vážné.
6: Žena byla postřelena do oblasti zad. V současné době je v péči lékařů urgentního příjmu a není v bezprostředním ohrožení života, ale zranění jsou vážná.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji jasno, během dne přechodně polojasno. Teploty od 28 do 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulici Vodárenská ve Frýdku Místku je kvůli budování kanalizační přípojky úplně uzavřená část silnice v Lisůvkách. Uzavírka potrvá do 12. července.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
7: Polskie Radio w Ostrawie. Wydarzenia.
8: Dobry wieczór w środę 24 czerwca 2026 roku. Imieniny Danuty i Jana. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Domanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Województwo Morawsko-Śląskie przeznaczy 21 milionów koron na rozwój infrastruktury turystycznej. Samorząd uruchamia dwa programy dotacyjne. Jeden z nich jest ukierunkowany na budowę nowego zaplecza dla turystów. Drugi na modernizację i odnowę istniejącej infrastruktury turystycznej. Dobre precyzowała rzeczniczka Urzędu Wojewódzkiego Nikola Birklenowa. Kocobenc podniesie podatek od nieruchomości dla właścicieli domków letniskowych oraz niektórych firm. Władze gminy chcą w ten sposób pozyskać środki m.in. na remonty dróg, po których poruszają się ciężkie pojazdy obsługujące zakłady przemysłowe. Gmina zamierza również inwestować w działania przeciwpowodziowe, rozległe place postojowe dla sprzętu oraz tereny, na których nie dochodzi do naturalnego wsiąkania wody deszczowej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečno, maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod z výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tot.
4: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme ji s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnily pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si ji nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaje v německém Bad Homburgu Irinu Kamelii-Begovou z Rumunska 2-6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska. Počasí. V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno. Zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Když si načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slést z pódia, se Zlouby se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měl bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované. Ale stejně je miluje.
0: Dobře. Jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce, takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím a Edo, jdeme domů a on kolikrát zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tak tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a host dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem front man.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že front man je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal
1: ano,
0: tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, co si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dva roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během půl hodiny napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI, umělý inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12. v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, co by měly dělat, takže to je taková odpověď, ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi? Spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím. Maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží, byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vylezu. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, proč je geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mi auto jsem tam polonala, takže. No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co
1: no tak byl? Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné jsi se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také jsi se stala herečkou, možná?
1: Ano.
0: Teď mnohé překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje?
1: A stále v ní hraje. A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Cectirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle U hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo tak to já hraju spíš pocitově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, co ti na to řekl František Ringo Čech? Na
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad,
1: řekl. Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně Já jsem já je taky z těch úplných začátků. To vlastně vyšlo na singlu Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. No, Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc. Byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila, ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81. To byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, když se na Čančám.
1: Ne.
0: To 86.
1: bylo,
0: nějak.
1: No, to je 86. Ano, když se na Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se na Čančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čan. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se na Čančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načenčal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá. Ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra. Ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měl
1: mě to
0: jsi
1: stačí.
0: Někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě
1: nevěděl. Ano, Eda
0: je pejsek. A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
2: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na Jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
4: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
2: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
5: Zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Sport.
2: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
6: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Počasí.
2: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O 5 let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

se Vzpomínkovou nám bylo tenkrát míně, nastoupili do dnešního country dostavníku pardubičtí ženáči. Country folková vokální skupina, kterou v roce 77 založil Gregor Vavřina a společně s ní projížděl celé čtvrtstoletí naši scénu. K jejich nejúspěšnějším písním patřila otázka Jardy Moravce, kdo bude dál mé písně hrát.

To jsem já, ten kovboj. Další skvělá adaptace zámořského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s Točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou Zlíným blues Gregora Vavřiny.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds, a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil Budějický víkend se solovou Romanou Míňkovou.

Country jednička dvojice The Judds I Know Where I'm Going. Nejprve jako ráno s Romanou Miňkovou a Víkendem a pak v úvodu 90. let krátce existující výhradně dámskou sestavou červených klobouků Red Hats se solovou Olgou Gazjurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla Fast Horses. Jako rychlejší koně ji nabídli Hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal ji v roce 2000 prodával jako mladší holky lepší džípy.

trochu mladší holky, do lepší džíby, z Plzně pípy, jsou to pravý. Usmál se, když jsme spolu chvíli v tandemu, řekl modlení za déšť a mír, to je fakt k ničemu.

Kubíka, neplnil jsem svět. Já kašu na ženský, plzeňský a lichostí pět. Má duše hoří plamenem a hledám pravdy zář. On zabodl mě zrach a řekl, si lhář. Hochu mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý. Najednou jsem nemohl slyšet smích, kterým se smál. A cítil jsem, jak zavyklal se ten můj ideál. Skočím po něm,

on věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil, tak o čem je svět, by i on pochopil. Synu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý

Ještě jednou se přihlásila Denisa Marková, tentokrát s písničkou Při hvězdách ze svého druhého alba, které vyšlo v roce 1996, jmenovalo se Fanny a vzniklo v úzké spolupráci s Alanem Mikušekem.

Karel Serbu s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tramské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera, v němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Rozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno chlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do 3 etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do 3 na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. 8 obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral, no, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem Divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?

0: jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
1: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsyth platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
2: Jmenuji se Sidney Huddleston.
1: Stáří?
2: 47 let.
1: Odkud?
2: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
1: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsyth, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
0: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsyth.
1: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
2: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
1: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsyth.
0: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
1: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsyth, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
3: Podvodníku!
4: Ignorante!
3: Šarlatáne!
4: Zloději meteorů!
3: Lupiči astronomických objevů!
4: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
3: Hanbo veškerého hvězdářství!
4: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl!

0: Za slovo hvězda.
1: Před vámi by týž v hruze odporu utekl.
2: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsyth a Sidney Harrison. Jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
3: Zephyrin Xirdal.
2: Stáří?
3: Je mi 31 rok.
2: Bytem kde?
3: V Paříži.
2: Kdeže?
3: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
4: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecker, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
2: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lekéra se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou, fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1, kde zřejmě o nejstarší záznam jejíž agenti špionáže učinili.
5: Zařování?
3: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
5: dynamosférou.
2: Ano, slyšeli jste dobře. Zephyrin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají.
0: A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano. Zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecœur, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
5: Ani jediný
6: strýčku.
5: Ani jediný santý.
6: Ale strýčku.
4: Už jsem řekl, nedostaneš ani zlámaný groš.
3: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel, máš přece miliony.
4: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santýmy, ani franky, natož pak 1000 franků.
3: 3000. 3, strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
4: Dobrá investice?
3: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
4: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
3: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
4: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
3: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
4: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
3: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
4: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
3: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
5: Dostyte!
0: Škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
8: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech 3 dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Phileas Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
9: Svět je tak velký.
10: Býval velký, milý Sullivane.
9: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
10: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
9: No a to znamená?
10: No to znamená, že je možné celý svět opět za 80 dní, pánové.
9: Ne.
10: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
9: 7?
10: Odtud lodi do Bombaje je 13 dní.
9: 20?
10: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
9: 23?
10: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
9: 36?
10: 6 dní to trvá do Yokohamy.
9: 42?
10: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
9: 64?
10: Vlakem do New Yorku 7 dní.
9: 71?
10: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
9: 80 dní,
10: ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
10: Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
6: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
6: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
10: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
11: Ale pánové, ale pánové...
6: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
10: Dobrá, vykonám ji.
6: Kdy?
10: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
6: Ujednáno.
3: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
10: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
11: Ano.
10: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
11: Ano.
10: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
11: Ano.
10: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
11: Co?
10: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu, že?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout. Sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40 letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licouci, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunský.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: Vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: Na slovíčko, příteli.
3: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: No a co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
4: A záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Paspartoute.
3: Prosím, pane.
1: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
3: Ah.
1: Přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
4: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
1: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
4: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
1: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
4: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
4: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
4: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
4: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy, kupředu.
4: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
4: Ne, stát!
1: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
5: Na kolena! Padněte na kolena!
1: A to je přece Paspartu!
5: Udeřte čelem o zem!
4: Já ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď...

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
6: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
6: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
6: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete schromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
6: Vždyť irkutský velkokníže
7: je Carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům.
0: A
1: vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jacísi cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebýte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysoko prevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.

0: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
1: A proč si to myslíte, Blaunte?
0: Rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
1: Překročili Ural a přes Jekatěrinburg jsme se dostali do Omaku.
0: Až jsme se dostali do jakési díry.
1: Kolivan se to tu jmenuje.
0: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
1: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
0: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
2: Pánové jsou cizinci?
3: Proč tě to tolik zajímá?
4: Mluvte s ním zdvořileji.
3: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
4: Ale čete, ano, my jsme cizinci.
2: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
4: A proč to?
2: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
0: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
4: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
2: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
0: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
2: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
0: Těší mě Blount. Stop.
4: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
2: Budu šťasten, pane.
3: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
4: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
2: Ano, pane.
4: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
2: Zauralí.
4: Upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou lupě lupičů.
3: Jak to víte u čerta?
4: Díval jsem se z okna, příteli.
5: Oh, na mou věru! Blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
4: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
2: Jak si přijete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
3: Proč to? No,
2: protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle... No tak pane!
6: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
4: Pane poručíku!
6: Jsem kapitánem.
4: Ne.
7: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova. Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
0: A když vás prozradím?
7: Ogarev mě nechá popravit.
0: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
4: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení, než obyčejná poprava.
7: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
8: Co pak by s námi mohl udělat?
3: A proč?
7: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
0: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
4: Ano.
0: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
4: Ano.
0: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoli...
4: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
9: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
10: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do jedné hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900, vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz anebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová anebo Michal Tučný.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Zatím.
0: To je příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období? Na to, kdy jste jezdil na tábory vy? Nebo
1: na všechno,
0: kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Sama si pamatuju zážitek, kdy jsme byli na Pramičce, měli jsme na sobě nafoukovací vesty na Pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do Pramičky té voda a my jsme začali plavat, nebo plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavaly, my jsme tenkrát jsme měli takové stany, takový s tou podsadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková zvyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč, třeba. Kde to bylo přesně, nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive ve Vejmičině jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Novoječina, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Novoječině hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Fritku, Misku, Novoječin, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného jíst, jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kolech jsme vyráželi do zdalodější mistřeva na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl, byl jsem rád, to jsem rád od toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodlužovat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom

0: Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe, takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty, protože těch klišťáků bylo strašně moc.
1: A vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
0: Ano. V těch jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda to já se neuměl moc plavat,
1: no.
0: Tak vím, že v těch jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil, no ale můžu říct, že je to vůbec nezajímalo. Takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
1: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
0: Děkuji a se vám daří. Dobrou noc.
1: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne.

Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jarunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače Roberta Solomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, Jarunko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníko, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně? Ano.
0: A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško?
2: Nejde to.
0: Tak zkusme mluvit. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velkých Karlovic. A já sám odsud pocházím, jo, a normálně v kuchyni, paní kuchařky, on byl hodně na jídlo, a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem té chaty, jo, no a dávali jich těm kuchařkám. No, a já jsem pak pro něho jela a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchařkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti?
1: Já jsem nejezdila. Jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, totiž se, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť a pak jsem tam zůstala na týden a to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No, a tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucím. No a potom manželka se s ní vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva. No a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně. Mají jednu holku, ta má už mě dala revnoučka.
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám o nich zpíval Michal Tučný, abych to žil. Kapsy má.

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Mm-hmm. Je to taková povínka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem ve dvou dnech jedné kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco úmyslného, no, ale stalo se to.
0: Uh-huh, nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Lízátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH, takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolené děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme na noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník, nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem, jak jste říkal, rozbil hlavu.
1: Ne, to není jako že špatný, jako že něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často na, jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jakože bych uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky, nebo stanové
1: tábory? Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky, no. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes
1: jasný
0: povídáme. Děkujeme, no, děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako dalších lidí a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě ta paní přede mnou vlastně, tak jak byla slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
0: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní vlastínkou a všechno určitě bude v pořádku. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou, Michale.
1: Určitě. Je to krásně a pozdravu všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrý večer. Možná právě teď objevím spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionýrské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionýrské tábory. Uh-huh. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboni u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, Padlaustatu, za takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnily dva turnusy 14-denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty sondér, sem do Chlumu třeba, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takovej poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři a do městečka nebo takový osady Koserov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval tady přes Třeboň, jezdila tehda mezinárodní rychlý Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a ve Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vít a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak a našich zaměstnanců a bylo to takový pěkný. Akorát, co se mi tam nelíbila, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky tak jednou došel vykoupat. A domů potom po těch 14 dnech už jsem se vracel tím autobusem domů a poznal jsem teda ty, v tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba je chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat řezníkovi, který měl taky jako soukromí řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, jsem si vždycky chodil na nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat. Ale mně se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem nejel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže to je moje zkušenost.
0: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste tam byla celé to stravování na starosti. Pomáhali, takže
1: oni mi je dávali vždycky dvě děcka, se šli do kuchyně jako takovou službu. Poškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takové jakoby kuchyně, nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách. V jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedly v té nafukovací hale, jinak jedly venku. nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A
0: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
1: Ano, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali vlajku, to se tam nedělo a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili v nějakých pionýrských krojích, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všelijaký hry nebo zájezdy, to nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Roztoku a do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, trošky to je Roztok a to bylo ještě nějaký jiný městečka, už si to nepamatuju, kam jsme pak, no, dělali se takový tu zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí a nebyl to vyloženě pionýrský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Já měli čas s těma dětma chodit hrát, já jsem prostě zkamarádil a jsem se tam prostě se tam při té práci. Musel jsem samozřejmě brzo vstát, protože jsem jim připravit snídani, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no, ale je ta kuchařina vždycky bavila a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
0: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí
1: dnešní kuchyni, kterou měli rádi. Já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, co jim budu vařit a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost a tak
0: to je fajn.
1: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
0: rozumím.
1: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli naším vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře chlumou třeba mě českou kuchyni baštit mohli, jo. Ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali a pak se dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali vždycky čtyři kuchaři nebo kuchařky, kteří tam na turnu sama každý léto jeli. Jo. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
0: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
1: Takže se mějte a dobrou noc.
0: Vy také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc, s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já.
0: Ano, jste ve vysílání, vítejte.
1: Tak, dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já připomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské
1: tábory. A vypnu rádio.
0: Budeme rádi. Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už jsem vypnula rádio, můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště je, kde teďka je přehrada Želivka, ano? Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já, tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty podstaty, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to je jako je běžný. A rádi jsme se dávali, vzvali nás, když měli táboráky a tak jsme u toho se dávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici a my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. Tak jsme to udělali a dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj, nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl, vůbec se mi tady nelíbí, těším se, že pro mě přijedete, přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl, pro Boha vás prosím, přijeďte pro mě. A to už se říkali, to je hrozný náš ateista, volá Pána Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc, prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že?
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajal, že by se zvykl, a opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost, jo, měli třeba přišli tři děti a takhle se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
0: To je hezké, teda. Paní Marie,
1: no, tak
0: to
1: prostě
0: se mi líbí.
1: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama. tomu vám se to tam tak zalíbilo, ale zvlášť se mu zalíbily ty prostě vojenský, to všade je oděly různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec z toho bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
0: Mm-hmm. Nádhera.
1: No, tak to je tak asi všechno.
0: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
1: ne,
0: teda
1: ne, já ne. To vůbec ale... nešlo. To za mě ještě, to jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše Louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivku, pod přehradou, která napájí Prahu.
0: Dobře. Tak paní Marie, děkujeme. Bylo hezké vás
1: tak mít. Všechno.
0: Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
1: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá a říkám, vidíš takový, ty jsi byl táborník.
0: To je aspoň poklad. To je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: Paní Eliška Zvyšková je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Tak
0: Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Těšíme se, že s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře. To si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvé do tábora, tak byly tenkrát náštěvy povolený, tak jsme za něj jeli. A já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno a nechtěla.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
0: od té možná
1: že jezdí od první třídy, obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé
0: místo,
1: to se mi tam líbilo.
0: To je hezké. Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč nikdo je nečekal. Oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne. Protože jim domů přišel dopis. Pohled, bych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn. A oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka to takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když teda
1: no to
0: pak
1: to
0: zjistili, že to byl takový žert nepříjemný.
1: A já si vzpomínám ještě, jednou jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Vřesovicích a tam je to v takové prohlobenině v dolině a byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení a oni tam byli absolutně v pohodě.
0: Měli to jako dobrodružství. No.
1: No, takže jsme se klidně vrátili v noci naspátek a bylo to.
0: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do 9, pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
1: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory. A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka a ta už jde do tábora po třetí.
0: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo na jak dlouho?
1: No 14 dní. Jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam jela, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
0: Od 4 jste říkala?
1: Teda.
0: Tak, to jsou odvážní rodiče. Ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
1: Tatínek tam taky dělával vedoucí. To. takže tam byl taky, ale neměl pod sebou, byl úplně bokem, že kdyby se náhodou něco stalo, protože fakt byla malá, no.
0: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
1: Ano, naslyšenou. A mám vždycky štěstí, že když tu volá, takže se dovolám.
0: To jsme rádi, to rádi slyšíme. Doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
1: Děkuji, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte Zlínské studio 7.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil syn od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A je, různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou. A ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově. A tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat, jak se tam má. A tak jeli jsme na motorce. No tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, byl měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila. Pak jsme odjeli, jsme pořízenou domů, že jsme ho neviděli. Ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak se vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo. Jezdili každý rok, protože co s ním? V práci vás nemůžete tak dlouho na chybě. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No. A já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila i syna, že má hezky uklizený stán. A tak a Dana dcerka se mi dala, říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, ranní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni, co si myslíte,

0: že měli děti nejméně rádi. Co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni. To jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smrti po táboře. No aha. A nejradši měli bojové hry. Mm-hmm. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví. Aha.
1: Jo, tak se jim to moc líbilo. No.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no
0: to všichni
1: jo,
0: neradě
1: to
0: vzpomínají. No. Tak
1: to
0: jde o to, jak
1: pravda.
0: Člověk ponocuje. Dobře, no, Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeni.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni jiný brečeli, já jsem brečela. Když se mi vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš?
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty tři neděle, no.
0: Rozumím. Janí, tak děkujeme, že jste teď.
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi. Mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, můžu popřát všem klidnou noc a hodně věrova klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že jsem jezdil taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatý hor a tam to bylo takové zajímavé, no byla ta legrace obrovská, no tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, ale o to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, deváťáci a ten vedoucí, takhle se šlo z tábora, ale jsem byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak mít dvoučlené holky nebo hlídky jít té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebožtík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na buku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že byla tma, aby nezabloudili, prostě by nesešly, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavně vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytara hrála, bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a nám promítal jaký dokument o jak žijou pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu. A ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevíc se to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce. No a u té kapličky čekal ten vedoucí. Měl pro sebe prostíradlo a dělal jako stalo jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně. Jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat, on křičel bolesti, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolesti, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola kříči a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Jež jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora z Vevegrom, jo. Za nima kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán, pohánce nebo voják, jo. To strašně, ale si stojí, ale graci přirozeně. Holky byli pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tuhle hru, už zase nebo ten vedoucí nemohl. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybaroval, jo, a podobně, on byl by zničení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domlácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepad, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho je tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak jsem vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme nám tolik legrace, jo, prostě, jo, že člověk na to s láskou vzpomíná, jo, a nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, to si legrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, a to, že to nemají jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten uklid, jestli to máme uklízeno, no, tak jak to bylo, velkrátce, no.
0: Vlastníku,
1: se dělal,
0: a
1: tak,
0: byl jste se pak někde podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory, jo. A jestli, oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam, jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí, jo. Já jsem jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kon, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takovou poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě tam povat bylo něco, povat se něco dělalo, to neexistovalo, že se sedlo a čekalo na něco, to je. Povat by to byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě. Takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to, jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme když si koupili husu, a syn, nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů a oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdej kalorický a nějak málo lídla, ne. A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snějou tu husu, ne. No, my přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli se sousedama, jo. Tak syn se ještě, táto, my jsme tak hladověli, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no, život není fér, no. A to je taková legrace. Ale
0: vlastně
1: jako na ty tábory vzpomíná
0: perfektní.
1: Spousta lidí, jako velice fantastický, jo, protože jako...
0: A tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám, že
1: vás potěší. Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno na nemocnici, tak tam je spousta lidí nemocné, tak aby se uzdravili všichni. No? Tak jo, mějte se pěkně a váš pohádek se začne.
0: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí.
0: Let?
1: 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, asi 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavný spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej. A jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama a průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni, vysoce postavení svazáci jako manči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali. A ty zážitky u těch táboráků, jako, jaký večer kolikrát ty oči zářily, taková ta jejich divokost, taková nespoutanost a taková... No, bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou ze 40 černýma perlama někde do tábora. No a tak se jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. A oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak jaksi protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat a nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
0: No tak pokud teda jezdíte, nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak to tak samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s náma
1: vysílat. Mě je 80 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
0: Do 70? No. Paní Marie, a kde jste brala tu motivaci?
1: Já nevím, já jsem do 70 let učila.
0: Takže vy jste prostě hvězda na všechny fronty.
1: Já jsem hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace a já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže se mi i je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní. No tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
0: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Bajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
1: Že jste mě vyslyšeli. Přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme milou návštěvu z Ostravy, teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia.
2: A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla o té první puse a pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé a taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout a prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali.
1: Byla jsem vám sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo, nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový
2: rošťák, jmenoval se, mně se právě, jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že
1: tam jedna holčičce rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak právě teď nad čím uvažuje, jestli to není ten stejný, klučina,
0: že by to on vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, já jsem tím uvažovala celou dobu teďko, já si říkám, mě se tam jako nelibo. Potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mi ještě rozbil hlavu. Ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době,
2: ale tam byl ten asi to stejný klučina měl, byl trošku přitěle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým, jako měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo jakoby, víte co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla jako, že jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenom, že já jsem byla s tou svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer a jakože, teda jakože, že jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila sečit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten kluk vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je jako je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká, tady to stejné, právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak jsi říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to, já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let to je? Kolik to může být?
2: Nechci zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli jste to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla ublížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
0: chodit. Tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
2: No, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem, jako po té době už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako, udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
0: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
2: tak je to tak, bylo fajn. Přesně tak.
0: Zase tábory nejsou nafukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuju.
2: A teď jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by i jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát, posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
0: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
2: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
0: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dejme ruku a naposledy zopakujeme telefon.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: mile.
1: Jo, já ano,
0: dovolila jste se.
1: V uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov. A byli jsme ve Skrých, je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblít pionýrský úbor a vstyčit vlajku a dát vzdátý čest a potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To bylo jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roků, takže ty nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor, a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský a přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale Na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené. A on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šel ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špína škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková chtěla být, nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna, takže to, ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
0: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit,
1: ano,
0: takže na čase se rozloučím.
1: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
0: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo, nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme. Co říkáte? Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.
2: Přichází

0: strašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti. To všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: Ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma, nahřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píši. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek vonavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do...

Po hodině si lidé říkali, teď jsou v Egier, teď jsou v Paradu. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou v sprachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky. To je vám přece takový pěkný, novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím bírokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porotním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývat se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukradl, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat. A že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl. Tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce, než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahálen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl nic naplat, pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po 10. policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský a pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstranit chudokrevnost, povzbudit vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posílit pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslatit data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagirické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagirického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce, známého doktora Šipka, uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
5: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
5: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásnýho, čistýho muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla, byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny 8.9.1990.

0: Tematicky se stránky Na dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a již jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jih dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí, jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospudky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam a já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovaly mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá lodě za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížily oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupil si na hlavu a nohy dal nahoru, jak na půl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím hups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a zprstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že ji sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstati.

Nejsem klidný, jen mé vědomí chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom